0: i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.
1: Zdraví vás Lucie z kapely Epidemie a moc ráda bych vás pozvala do Děhylova u Ostravy na Country Fontánu, která proběhne v sobotu 20. června. Těšíme se na vás, přijďte.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country.

0: Manželka se pak vždycky diví, že já o ní tak vyprávím. Ona vždycky říká, proč mě toho tolik vyprávíš? Mě se smějou. Říkám, určitě se ti nesmějou, protože já vyprávím to, co má doma každý. Ty jsi jenom manželka a všichni máme doma manželky a manželé v tobě poznávají i svoje manželky. Proto já tak rád o ní vyprávím, protože přece manželky máme všichni a víme dobře, že jsou to iracionální bytosti, které se pohybují bytem po naprosto nelogických trasách a mají myšlení naprosto nepochopitelný nám, chlapům, to je přeci jasný, že jo? Ona mě třeba se povede, víte, co se jí třeba někdy povede? To nemyslím zle, jo, to je takový štěstí pro mě, že třeba jednou týdně přijdu do kuchyně a tam je nákup, a ne, že by tam byl čerstvý chleba, samozřejmě, ale teplej chleba. Víte, to je náhoda, to se nepovede vždycky, člověk to nese, ale teplej chleba, to je moje takový, tady bych měl dietu jakou i teplej chleba. A to je si ještě, pozor, to je si ještě někde v okruhu takových 2 kilometrů jsou nějaký škvarky. Sůl mám, to já urvu. Takový kus urvu ty teplý patky. S těma škvarky, nebo klobásy. Teď ještě uzený, kdyby bylo k tomu teplýmu chlebu. Nebo já kolikrát mám, teď vyšly takový ty smetanový, křenový vomáč. Pardon, já jsem se zakecal, promiňte. Takhle. Už jste dobrý. Proč vám to říkám? To je můj rituál. Spucetím teplým chlebem, teď si tam dávám tu klobásu, nebo ty škvarky. Zpívám si tam vždycky stejnou píseň. Bez chleba nelze žít. Pamatujete to? To byla dobrá píseň, že jo? To bylo tak v 50. letech, ne? Paní, co jsme se jí naspívali, víte, jako pioníři, já taky pamatuju, bez chleba nelze žít. Ten, jak se jmenuje, Kamil Emanuel Gott, ten, co tak hezky napodobuje Karla Gotta, ten mi slíbil, že mi tuhle písničku přijde někdy zaspívat do novot, a musím si postěžovat, vážení televizní diváci, nikdy nepřišel. Ale vraťme se k tomu chlebu. Já když začnu zpívat bez chleba nelze žít a jíst ten chleba teplej s těma škvarkama, žena vždycky přiletí, ať je kdekoliv okruhu 1 kilometru. Vždycky přiletí. A ne kvůli té písničce, že by jí lezla na nervy. Víte, kvůli čemu ona vždycky přiletí? Kvůli tomu, že vedle je vždycky ještě kus včerejšího chleba. Táto. Já si říkám, Ježišmarja. Ona říká, proč nejíš nejdřív tenhle chleba? Patáře stejná debata. Protože mám chuť na tenhle teplej. Dnešní. A ona říká, ten včerejší je tvrdý nebo co? On není tvrdý, mámo. On je dobrý. Včerejší chleba je vždycky dobrý. To my víme. Ho všichni jíme k snídaní a tak. Včerejší chleba je normální chleba. Ale ten dnešní je o něco lepší. Ona říká, právě proto možná by si měl nejdřív sníst ten včerejší. Rozumíte ty logice? Jaký to mám vysvětlit? Tak v tom případě ten teplej budu jíst až zítra studenej. Rozumíte ty logice? Ne to není k smíchu, krucina. Jestli já ji poslechnu, budu celý život žrát včerejší chleba.
1: Uslyšíte-li během vysílání tento výherní signál?
2: Country Fontana 2026.
1: Okamžitě volejte a vyhrajte vstupenky na jednu z letošních Country Fontán dle vlastního výběru. Nejrychlejší vyhrává.

0: Dvorana country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

0: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.
1: Country Rádio. Zpráva z tisku. Obě delegace položily pak věnce na hrob neznámého vojína. A co na to neznámý vojín?

Navštívil jsem jednou Tatry. A protože mám doma takovou horolezeckou literaturu, kterou si strašně rád čtu, jak kdo dělal solo výstup a extrémní šestku a tohle, to mě všechno strašně zajímá, protože doma, když se to konzumuje, tak je to obzvlášť takový krásný. V teplu a v pohodlí prožívám s nimi bivaky a tohle to všechno. Tak jsem byl v Tatrách. Byl jsem v Tatrách na chatě Kamzík a tam je taková obligátní turistická cesta, kterou se šlape na Terinu neboli na Teryho chatu. Vydal jsem se za krásného dne, někdy tak v září, to znamená nikdy žádný sníh tam ještě nebyl. A nedodržel jsem jedno pravidlo, že turista, který není vybaven, není vycvičen a bojí se, což je můj případ, nemá se pokusit o sebe menší horolezecký výkon. Šel jsem a pěšinka zatáčela kolem takový nepatrný skály. Ta skála byla vysoká, asi takových 8 metrů. Crčel po ní takový jako potůček, mě se to zdal strašně romantický. Kolem chodili matky s dětma, všechny to obcházeli po té cestičce. Já jsem si počkal, když ten ruch turistický takhle trochu pominul a řekl jsem si, tak a teď přišla Petře tvoje chvíle. Ty nepůjdeš tou cestičkou kolem, ty přelezeš tady tu malou nepatrnou skalku. Říkám, nebyla vyšší než 8 metrů, děkuju pěkně, ono to stačí. To se ukázalo záhy. Já jsem vylez asi tak do takových 5 metrů, vejš to nebylo, a dostal jsem se do situace, do které se každý amatér asi v mém případě musí dostat. Nahoru to nešlo a dolů to bylo ještě horší. Teď jsem tam stál, takový nastřelený k té skále, a chvíli jsem stál, jako jsem říkal, to chce klid, nezbláznit se, osamělí mořeplavci taky jako vědí, co dělat prostě. Je nestratit rozum, je to otázka psychická. Drž se, počkej, rozmysli se, někde bude chyt nebo stup, dostaneš se nahoru, zlomíš to, překonáš sám sebe. Nic takového se nedostavilo. Furt jsem byl v tom jednom místě a pak už začaly ty nervy pomalu odkapávat. A já jsem takovým, protože jsem si říkal, jestli mě odsaď bude sundávat horská služba, tak to bude v novinách a neskutečná ostuda. Tak jsem spolehal spíš na zdatného turistu, který třeba půjde kolem a začal jsem takovým tichounkým hlasem. To pomocně připadalo, že je trapný, tak jsem volal takový, halo. Halo. A protože nikdo nepřicházel, tak jsem nahlase přidával jako, halo. Tady je člověk. Halo. Já chci dolů. Nic se nedostavilo, vydržel jsem to tam asi 35 minut, ukrutně jsem se bál, pak ovšem odvaha se dostavila a nikoli směrem nahoru, ale směrem dolů jsem to slez, už to nikdy nebudu dělat. To je zážitek z Tater.

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
1: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým.

Vím jen, že jsem spěchal a řekl si tenkrát, tak si cestu zkrať. Spodem kolem jezera, kde cestu kříží železniční trať.

zastavil. Tak odveste mě, prosím, domů, je to odtud necelý pět mil. Tvář má bílou jako sníh a paže jako mramor šedavý. Proč stála tam na kolejích, tak sama v černé noci, kdo pak ví?

Proč máte tedy zamračenou tvář? Po dívce pohled stáčím a marně kolem rozhlížím se tmou. Vedle mě je místo prázdné, stejně jako cesta přede mnou.

Já nevím, milý pane, zda je to mýlka nebo krutý žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtud, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši strať. Pět mil odtud u jezera, kde cestu kříží železniční trať. Já dodnes tudy jezdím a hledám dívku s vlasem medovým. Ale jak to bylo oné noci, to se snad už nikdy nedovím. Ale jak to bylo oné noci, to se snad už nikdy

0: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
1: Nahlédneme do historie.
2: Chybět nebude anketa.
1: Ani pohled do kalendáře.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.

0: jsou takový dopisy pro vás vlastně, pane Verich. Já bych vám je radši předal rovnou. Radši se podívat například tyhle ty dva, jsou pro vás jak dělaný.
1: No je moment, jsou jak dělaný nebo pro mě dělaný?
0: Jak dělaný?
1: Vážený pane horníčku. Když jsem sledoval vaše hovory, há, napadla mě myšlenka, že byste mě mohli odpovědět na otázku, která mě zajímá již dlouhá léta. Jde o toto. Vidíme si je skutečně, jaký je?
0: To je zajímavý dotaz.
1: To je od Einsteina, ne?
0: Ne, ten už mě léta nepíše. No. Od té doby, co jsem mu vyřešil jednu teorii, tak mě
1: nepíše. Cože?
0: Já jsem mu vyřešil jednu teorii a od té doby on se nějak urazil, nebo co?
1: A tady do ústřední televizní hovory, ha, otázka pro pana Horníčka. Rád bych viděl, zda při psaní používáte nalinkovaného papíru nebo čistého. Co říkáte, to je pro mě?
0: Já jsem říkal, jako pro vás.
1: Jo, jak to je, jako?
0: Jako pro vás dělám.
1: Já vůbec nepoužívám, já vůbec nepíšu.
0: Ne?
1: No, já se praštím přes ruku vždycky. Pač, litera skripta manet.
0: Ano.
1: To radši řeknu, to můžu odvolat vždycky.
0: Tady je, nalinkovaného nebo čistého papíru, abych to řekl takhle. Já používám nalinkovaného nebo čistého, jaké je, ale nemám rád, když použiju čistého papíru a někdo mě to dodatečně nalinkuje. Ale to cituju vás, pane Verich, jestli pak víte kdy. Ne? Vy jste jednou řekl krásnou věc, když vám říkali, že v satirickém divadle je všecko, si můžete dovolit všecko, že můžete střílet jakkoliv chcete, ale že musíte střílet tím správným směrem. A vy jste na to řekl, ano, to se při fotbalu pozná, protože při fotbalu soupeř, já, soudce i diváci víme, že pálím na branku, ale v satyře já vypálím míč a vy potom kreslíte lajny. Takže to je, to jenom cituji vás. Čiže nemám rád, když mi někdo dodatečně nalinkuje papír.
1: A ve satyra se nemá dělat.
0: Že ne. Ale mám tady zajímavý jeden dopis, například, co to je zblo? Co to je zblo?
1: Pardon.
0: Že jo?
1: Zblo?
0: Že například není na tom zbla pravdy.
1: Ano,
0: nebo
1: ano,
0: nemám zblo peněz třeba.
1: Ovšem zblo, ale zajímavé je, že se nevyskytuje zblo v plurále, jako několik zbel.
0: Ano. Patrně to tak
1: malý. Zajímavé je, že prosím, každý tvrdí, že nemá zblo.
0: Ano.
1: Ani zblo.
0: Ani zblo.
1: Ale že by někdo tvrdil, nemám ani tři zbla.
0: A nebo že by někdo přiznal, mám zblo.
1: Mám kousek zbla.
0: Ano, ano, necelé zblo.
1: Necelé zblo.
0: Ano. To je zajímavé, že to se ještě nevyskytlo nikdy. Čili jestli zblo vůbec je. Myslíte, že třeba zblo je větší než přehršle?
1: To já myslím, že tady je nějaký omyl. Já myslím, že přehršle... to není míra přehršle. Já myslím, že zblo je míra jako karát.
0: Aha.
1: Rozumíte,
0: takže... To je ten, co napsal broučky.
1: To je fiat.
0: To je fiat, pardon.
1: To je fiat justiciat.
0: A, to je fiat, ano.
1: Ano. Co vy myslíte?
0: Ano.
1: Ne, ale... No to bude, já myslím, zbro, to bude míra.
0: Ale jestli to je míra, jestli na vážení nebo na
1: vážení.
0: Na vážení,
1: zblo. Karát je váha jednoho zrnka toho, že jo.
0: Ano. Ano, ano.
1: No chleba svatojánskýho.
0: Jo? To nevím, to je zajímavý, tohle nevím.
1: Ano, no protože to zrnko má nějakou takovou vlastnost, že... Těžko, že velice nesnadno nabývá na váze vlhkosti vzduchu, nebo tak. Má konstantní váhu. A proto tím vážili v Benátkách ty kupci brilanty. A to se vážilo těma zrníčkama těchto z těch, jak, jestli se pamatujete
0: ty,
1: na
0: ty,
1: to.
0: Ano, ty,
1: to se na tom krásně, já už bych to dneska dávno nemohl jít, leda, že bych to jet takhle a tak to tam jsou, dám. No tak z toho vznik karát, ne? To je ta váha karát. Tak zblo musí být taky něco takového.
0: Ty jde o to, kolik zbel má jeden karát. A nebo naopak. Karátů má jedno zblo.
1: Ano, ano. No. A tady na kolik to... karátů má právo jedno zblo?
0: Ano.
1: Rozumíte? Nebo na... To je blbý, tak to zahoďte.
0: To nebo... Řekneme, že to je... Ano, to je nejlepší, že to je špatná otázka.
1: To jsou nebo to počítejte do akademie, tam to taky nevědí.
0: Co je to, když se řekne opilý na mol? Vojtěch Martínek z Humpolce se ptá. Opilý na mol, jestli to souvisí s molovou základnou, nebo jestli může být opilej na dvůr.
1: Já myslím, že to bude spíš na to mol, ne? Ty,
0: to je mol, jo?
1: No to je, no to je, tam je všecko mol. Co se spíš?
0: A já taky myslím, že to souvisí s individualitou, protože já znám lidi, kteří se tak opijou na dvůr. A zase některý na mol. To já myslím, že je velmi osobní. Velmi osobní. Tohle
1: já
0: jsme vyřešili.
1: Já za mým času byl člověk možná jako Dán. A to mělo tu ten význam, že to bylo na mapě nalezitelné. Ale jste vědět... Já byl jsem možná jako Dán. A každý věděl, o co jde.
0: Ano, ano.
1: Ale na mol to je takový, to už tam je nějaký špatný úmysl. Už
0: to ještě abyste měl k pití hudební sluch.
1: Co?
0: A ještě k tomu hudební sluch mít.
1: Jo.
0: Já ho nemám, já se opiju, vím já, na co se opiju. Jo. To ne. Jaký máte pocit před představením? Se ptá Alena Ouhrabková z třetí třídy základní devítileté školy, to je ještě malá holčička, starý Plzeňec. Jaké máte pocity před představením? To by mě zajímalo, pane Verich, míváte vy někdy, nebo měl jste někdy trému? Hereckou, myslím, trému, jo?
1: Včera se mě ptal jeden člověk na to. Náhodou, já jsem dělal nějakou televizi někde na Hradě tady. A tam byl nějaký pán, který taky jako tam něco říkal a pak říkal, jestli mám trému. Já jsem říkal, že jo, že mám, dít ne, a on se mi tady chci přitáct. Jsem říkal, no přitom ne tady. Ale jako když viděl divadlo, nebo když dělám film, nebo tak vždycky mám, proto to dělám. Přeci kdybych z toho nic neměl, tak to nebudu dělat. Ten vtip je v tom, že člověk chce tu trému porazit, ne? Ovšem nesmí to být patologická tréma, že tam se... To je blbej D'Artagnan, takhle to nemůže dělat, že jo. Ale jakože tam jde D'Artagnan, tam přijde, to je něco jiného.
0: Ano, že to přemůže.
1: Já když tam vejdu, tak už nemám tu trému. A to si vždycky říkám, tak co, no, tak mě vykopají, spustí oponu, budou říkat, to je blbec, on se zbláznil a budou psát v novinách, no a co, půjdu na pivo.
0: Já bych to, pardon.
1: Tak se, tam už nemám tu trému, ale předtím ji mám.
0: Předtím.
1: Takovou divnou, příjemnou takovou.
0: Ano, takové rozechvění.
1: Ano.
0: Člověk se tam těší a současně se tam
1: trochu bojí. Ano, co vám mám vyprávět? Vazolich in den Erzeln. Roubiček.
0: Já bych to uzavřel jednou takovou filologickou otázkou. Před chvilkou jste totiž použil slovo sranda. Považujete ho za neslušný?
1: Za neslušný?
0: Já taky ne.
1: No to bych musel být.
0: Totiž já mám dojem, že za prvé vy s Voskovcem už asi v 29. roce jste napsali filologický článek, který vyvracel neslušnost tohoto slova. Za druhý jsem ho jednou použil jedinkrát v rozhlase a dostal jsem rozhořčené dopisy asi 3 lidí, ale dokonce mě vyčítali, že jako váš žák, tedy Voskovce a Wericha, kteří jste byli slavní svým puritánstvím a čistotou, že já to používám, a přehlédli nebo přeslechli, že to slovo jsem použil čta z knihy Jiřího Voskovce Klobouk Vexlový. Ale za třetí jsem to našel v Karlu Čapkovi z roku 28 a klidně používá i Karel Čapek slova sranda. Pro mě to je jeden z druhů legrace nenahraditelný jiným slovem.
1: No to je živý jazyk. Já nemluvím o tom, že jste si jistě všim dostáváte dopisy takové, že tedy, když z toho udělám karikaturu, tak píšou: ty dobytku, ty smrade všivá, teď ty mluvíš prostě. Čekáš zrátka.
2: Dej si pozor, ty prase.
0: Tedy tohle ten případ nebyl, tady mě napsali dva manželé, velmi slušný a milej dopis, ale přesto se pohoršil nad tím slovem. Ale já myslím, že v některých slovech zní prostě i růže.
1: Ano,
0: jsou
1: ano.
0: Taká ústa.
1: Ano, ano, máte pravdu. No. Jsou ústa na světě, ze kterých opravdu i slovo růže a láska je výkal.
0: Přesně, ano.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
1: Čekám na svůj nákladák, co mě vezme dál. Jedu dál, i když už nemám s kým. Na cestách, kde v dešti sní, tolikrát jsem stál. Každý kámen zblízka prohlížím.

0: Radio. Nejvíc country a české muziky.
1: Country Radio. Hučku svou na pozdrav.

pokoje přiletěla papírová vlaštovka. To mám z toho, že v zimě větrám, tak se mi zved a dal jí do tepla záblají výškovka. Pak jsem si prohlíd její křídla jemně, proč asi přilétla a proč právě ke mně. Byla s ahoj na sobotu a byla na ní otištěná

vám okna, něco, co by létat snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí, nebo je to zas jenom špás. Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

0: tak jsem pálil archív svých písniček. To se Roura styděla. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem viděl, co s ním udělám. Roh na roh šlo to bez problémů, jen jestli poletí, z toho měl jsem trochu trém. To ví přece každý, že co letí, na tom se vydělám. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když bralo jí to na stranu, asi jí tížilo, že jaro nedělá.
1: Noční Country Jam. Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční Country Jam. Od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční Country Jam. Každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční Country Jam. Na Country Rádiu.

0: spíš lásko má.
1: Ahoj kamarádi, tady je Zdeněk Vřešťal z kapely Neres a Lucia. Chci vás pozvat na Country Fontánu v Děhylově u Opavy v sobotu 20. června. Takže si zapište Neres a Lucia na Country Fontáně v Děhylově.

Občas snívám v noci děs a taky spím. Já vím, kde se u nás v domě pouští syčák plyn. Kde jsou prášky, kde je revolver ten krám. Ale srdce zatím na svým místě mám. Dobře vím, že není všechno růžový. A kde je konec, to ti zatím nepovím. Jako boty patří k černým tkaničkám.

Vzpomínám si dobře na to krásný ráno, když se mámě, otci lehce s Bohem dal. Otec říkal mi, že mám v osudu psáno, abych celý život do svých rukou vzal.

0: Country počasí.
1: Dnes bude oblačná až zatažená obloha, později četnější přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia.
0: Country Fontána 2026. 13. června, Arena Štvanice Praha. Na další ročník country, tramské a folkové přehlídky vás tentokrát zveme na centrální kurt Štvanice. Vystoupí Ivo Jahelka, Honza Vančura, Miroslav Paleček, Roman Horký a Kamelot, Folk Team, Tomáš Linka, Country Sisters, Frankie and the Deadbeats a kanadské dívčí duo Sugar Crash.
2: Proč vyčítat potám, že se motám, to by bylo asi nesprávné.
0: 12 hodin živé muziky, to je Country Fontána 2026. 13. června, Arena Štvanice, Praha.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Lidé, kterým by měl důchod přijít 8. května, na který připadá den vítězství, dostanou důchody o den dříve, tedy 7. května. Změna výplatního termínu letos nastane ještě jednou, a to v červenci. Penzisté, kteří pobírají důchod standardně každého 6. dne v měsíci, obdrží peníze až 7. července. Den předtím se totiž slaví den upálení mistra Jana Husa. Mrazy, které Česko zasáhly minulý týden, způsobily ovocnářům podle předběžného odhadu škody za stovky milionů korun. Nejvíce mrazy postihly Čechy, zejména střední a severní. Škody mrazy nadělaly na všech ovocných druzích. Přesnější vyčíslení škod budou moci ovocnáři udělat za několik týdnů, tedy po dokončení kvetení a opylení. Povinná elektronická evidence tržeb se po skoro 7 letech vrací. Vláda ANO, SPD a motoristů na svém jednání schválila její znovu zavedení od ledna příštího roku. Živnostníci, kteří platí paušální daň, mohou být od povinnosti evidovat tržby osvobozeni. V takovém případě ale pro ně vláda výrazně zdraží sazbu paušální daně. Co je nového v Blansku, to zjistil náš kolega Savana.
2: Blansko letos výrazně oživí veřejná prostranství, do ulic i místních částí přibudou stovky nových stromů a tisíce květin. Zahradníci už zahájili jarní výsadbu a postupně doplňují zeleň v centru i v okrajových částech města. Veřejná prostranství tedy doplní nové stromy a krásné květiny. Výsadba začala už na přelomu března a dubna a pokračuje i v těchto dnech. Luděk Savana, Urbánek, Blansko.
1: Informaci především pro turisty přináší Luboš Dvořák.
3: Stavbaři začali budovat dubové schody a zábradlí na turistické stezce na vrch Zebín u Jičína nad Valštejnskou loďí. Cesta tak bude bezpečnější a pohodlnější. Úprava by také měla zamezit erozi kopce, kterou podporuje i to, že si turisté vyšlapávají vlastní stezky. Výletníci se kvůli tomu zatím po modré turistické značce nahoru nedostanou. Luboš Dvořák, Jičínsko.
0: Sport.
1: A teď do zákulisí hokeje. Největší jména, o kterých se spekuluje, si zatím nechávají v rukávu. Nicméně po oznámení příchodu Filipa Přikyrala zveřejnili kladenčtí rytíři další posilu. Do klubu se po 3 letech vrací odchovanec Adam Kubík. Je to vlastně návrat domů. Snad jen dodám, že poslední sezony Adam strávil v Českých Budějovicích a letos dohrával na hostování v Plzni. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
4: Včera jsem se vracel

nedívám se k mihotavým hvězdám. Zavedli mne jinam, než jsem chtěl, dávno starou cestu domů neznám. Větru už jsem všechno pověděl,

0: Včerejšího dne před 10. hodinou jsme si pouštěli krásnou písničku Co nevidět se sejdem.
1: To si nikdo nepamatuje, Vláďo.
0: No, to je taková jako parafráze, nebo oslý můstek k té písni, kterou jste slyšeli před chviličkou. My jsme se těšili na dnešní ranní vysílání a teď s klidným srdcem můžeme říct, že jsme se vrátili. Ano, to si bereme jako takový zástupný argument, písničku od Babiho Rivoli. Vracím se, vracím, tak jsme tady. Kačka a Vláďa, přeji krásné ráno.
1: Co my bychom taky po ránu dělali bez vás? My bychom se počali. My vás potřebujeme po ránu, doufáme, že i vy potřebujete nás, abyste se dozvěděli třeba, jaké bude počasí, jaké informace se týkají toho dnešního dne. No a taky, kdo slaví dneska svůj svátek. Tak my to máme napsaný tady tak malým písmem, to předpokládám, že bude nějaký strašně dlouhý text. Jo?
0: No, je tam toho hodně, samozřejmě dneska je velmi důležitý den 5. května, k tomu se samozřejmě dostaneme.
1: Ano, to je strašně dlouhé. Je to strašně malinkým písmem, vůbec nevím, jestli to Vládě přečte.
0: Nepřečtu.
1: Nepřečteš, tak vezmeme si když tak lupu. Ale my to zvládneme, po 6:30 se dozvíte, jak to je s těmi oslavenci pro dnešní den.
0: No a představ si, že Liberec, tvé rodné město, dnes má důvod k oslavě, protože tam probíhá Anifest, Mezinárodní festival animovaného filmu, velmi prestižní festival. Takže i letos se můžete těšit na celou řadu bijáků, jak už pro děti, tak pro dospěláky. A samozřejmě se to bude týkat i počítačových her, takže Liberec, hurá.
1: Hurá, více určitě si k tomu povíme také během dnešního rána, jinak samozřejmě držíme dále palce všem maturantům, protože dneska v 8 se píše čeština, jo, včera ta matika angličtina, že jo, tak dneska čeština, tak študáci, držíme vám palce, myslíme na vás, jestli už jste na cestě, tak vězte, že v tom nejste sami, je vás prostě kolem 30 tisíc.
0: 80 tisíc.
1: 80 tisíc, ježišmarja.
0: Tak nějak to tam prostě.
1: No tak vidíte, no tak všem vám držíme palce, jsme z toho celý umačili.
0: Hezké ráno přeje Kačka a Vláďa.
2: Vracela jsem se zrovna domů, vyřízená z práce a k tomu unavená z chlapů a jejich snah, protože jen jednou mívám ve svých představách. Na dohled od svého domu zátraží vidím zvláštní dopis a to mě zaráží. Slunce už zapadá, vítr fouká vlahý,

do země. Skutečně on píše právě mně. Dychtivě jsem otočila list, abych mohla další ta sladká slova číst.

0: Johnny Cash ve vysílání Country Rádia přesně ve 6:45. Tak pozor si dávejte na D1 u Střechova, je to ve směru na Prahu, 49,5 km. Policie tam šetří dopravní nehodu, tak abyste do toho nevlítli, ale myslím, že jsou docela dobře vidět.
1: Tak, to je informace z dopravy, informace o počasí. Všichni dobře víme, že Českou republiku zužují velká sucha. Trošku se nám začalo blízkat na lepší časy, alespoň v Čechách nám občas během dne mohou napršet nějaké přehánky nebo mohou být přehánky a občas i trvalejší déšť. Na Moravu by tohleto počasí, to znamená s deštěma s přehánkami, mělo přijít až v odpoledních, potažmo v podvečerních hodinách. Takže držíme palce hlavně všem zemědělcům a samozřejmě taky nám, zahrádkářům. No a teploty teď po ránu od 12 do 15 stupňů.
0: No tak to jsou docela příjemné teploty, i přes den nás čekají poměrně fajn teploty, tak si je hezky užívejte, třeba i teď s muzikou Country Rádia.

0: Jak bylo, je a bude.
1: Tak mrkneme se na sluníčko v 6 hodin a 18 minut, tak kdy pak nám ten lumpík žlutý vyšel? Tak podíváme se při útorku 5. května, to bylo přesně v 5.30 a zapadat bude ve 20 hodin a 25 minut.
2: Ano, a pohled do Klementina jednoznačně hovoří o rekordních teplotách. Nejchladněji bylo v roce 1864 minus 0,5 stupně Celsia, 28,4 stupně v roce 2003.
1: No a tak jak to vypadá tady teď aktuálně s tím počasím, jak se vysoko vyšplhaly zatím ty teploty? Musím říct, že třeba na severní Moravě, tam ty teploty jsou ještě nižší než ve zbytku republiky, tam jsou kolem 5, maximálně 8 stupňů Celsia, jinak se tady pohybují mezi 12, 15, někde i 16.
2: Tak to jsou krásné ranní teploty, my už jsme naznačili před malou chvilinkou, že se začalo blízkat na lepší časy a na Moravě v Čechách nás snad přestanou zužovat, no, takové ty ne vysoké teploty, ale samozřejmě absence deště, protože má...
1: Já bych chtěla, aby mě nějaké teploty zúžily, jestli by to šlo zařídit, prosím vás, ještě tak asi o 15 cm.
2: Ano, takže

0: máme jedinou aktuální pranostiku, vememe některou z těch univerzálních. Májová kapka platí dukát.
1: Májová vlažička, naroste travička, májový deštíček, poroste chlebíček.
0: Tak tolik počasí, v tuto chvíli máme 6 hodin a 20 minut a my si dáme kapelu Pacifika Václava Maršálka.
1: Stopy sešlapaných bot. Dobré ráno.

0: Tak Pacifik, Václav Maršálek, Stopy se šlapaných bod. Ano, to je písnička, která nám dohrála v 6:23. Za chvilku tu máme dopravu, ale ještě předtím nějaká muzika, která vás určitě potěší a bez pochyby vás za volantem, pak, když tam jste, stabilizuje do takové té pohodové nálady.
1: Vy nejste stabilizovaní, tak jestli nejste stabilizovaní, tak vládě až pomocí Eddie Horabita vás stabilizuje.
0: Přesně.
1: Už se ani nehnete. Tak za chviličku Eddie Rabbit, dáme si i Jarka Nohavicu, abyste si mohli za tím volantem, anebo kdekoliv, tam, kde se aktuálně nacházíte, kde nás posloucháte, mohli zaspívat. Jarek Nohavica, dokud se zpívá.
0: Tak, hezký poslech přeje Kačka Vláďa.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Pěkné ráno, za minutu je 6:30, tak si řekneme nějaké informace o dopravě. Začneme vlakovými výlukami platnými na trasách Český Těšín, Frýdek, Výstek. To jsou takové ty nepřetržité. Ty polodenní jsou potom na trasách Miroslav Rakšice, Chýnov Obrataň nebo Lipno Rybník. Co se děje na silnicích? Aktuálně si dávajte pozor v tunelu Mrázovka ve směru na Strahov. Došlo tam ke kolizi nákladního a osobního vozu. Přejeme šťastnou cestu a hezké ráno.
2: Country Radio.
0: Tempské tamtamy na Country Radio.
3: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 5. května se vydáme do Ptačí říše. Průvodcem nám bude ornitolog a fotograf Honza Greenwald.
0: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček.

0: 3 Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Odhozený nedopalek nebo třeba tajné ohniště. Podle mluvčího Národního parku České Švýcarsko Tomáše Salova se dá očekávat, že za příčinou požáru je lidské jednání. Jen se zatím neví, jaké. Po teplých dnech očekávají meteorologové změnu počasí. Od dneška se začne ochlazovat a přijít by měly přehánky a lokálně i bouřky. Nejvíce srážek spadne ve čtvrtek. Soudy v Česku za první 3 měsíce letošního roku vyhlásily 3851 osobních bankrotů. Meziročně o 6% méně. Osobní bankrot stále nejvíce hrozí obyvatelům Ústeckého kraje. To byly krátké zprávy. A jaké nás dnes čeká počasí? Bude oblačno až zataženo, později četnější přehánky nebo i bouřky a teploty 24 až 28 stupňů. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Tak co pak se děje v kalendáři? Tak vidíme tam několik významných dnů a taky, že svátek slaví Klaudie. Jde o ženské křestní jméno, které má latinský původ a vzniklo jako ženská varianta mužského jména Claudius. Významově se vykládá jako ten z rodu Claudiů, nebo vlastně samotné jméno vychází ze slova Claudus, takže se překládá jako kulhavý či chromý. Taková kulhavá chromá Claudie, to se hodí jako třeba ke koni.
2: Ano.
1: Mě to tak jako, to je taková jako asociace, ale Claudie je samozřejmě moc pěkné jméno. Nevím, proč se zrovna překládá takhle zvláštně.
2: No, v kalendáři máme další jméno, které už nemá takovéto negativní přívlastky.
1: Už není kulhavé.
2: Ne. Luboslav je v kalendáři. Jedná se o slovanské jméno, které se skládá ze dvou částí. Lubo znamená milý nebo příjemný a slav znamená sláva jako čest. Celkově tedy jméno Luboslav může být interpretováno jako milující slávu nebo milý a slavný.
1: Měl by si to s Claudií jako vyměnit, podle mě. On by to nesl lépe, kdyby samozřejmě se jeho jméno překládalo jako kulhavý či chromý.
2: V kalendáři máme 5. května, což je velmi významný den v souvislosti s květnovým povstáním českého lidu. Tak tolik informace, která se týká toho dnešního dne, ale nezůstaneme pouze u toho, protože máme třeba světový den hygieny rukou.
1: Ale prosím tě, mil jsi se už dneska, Vláďo?
2: Já už jsem se dneska výjimečně mil, protože jsem věděl, že dneska máme světový den hygieny rukou a nechtěl jsem pokulhávat pozadu jako Claudie.
1: A s tím související možná je i Mezinárodní den porodních asistentek. Ty si taky musí podle mě dost často mít ruce.
2: Každý by si měl mít ruce.
1: Nad tebou umyju ruce.
2: Umyl jsem si nad tebou ruce. Také jsme se dověděli, že pak, když si opravdu pečlivě ty ruce umýváme, tak můžeme zamezit.
1: Tak je můžeme mít čisté.
2: Ano, až 80% šíření bakterií.
1: Ale prosím tě, no ty jsi ten...
2: Posvítíš si UV lampou a tam to zjistíš, jak se to tam hemží nebo nehemží.
1: Máte doma, jo, v koupelně?
2: Nemáme, ale dobře si to představit.
1: Ale pořídíte, tak, abyste měli jasno.
2: Kdysi před léty, to už je téma pro Hanu a Petra Ulrichovi.
1: Tak přejeme příjemný poslech v 6 hodin a 40 minut.
2: Krásné ráno.

sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: Povězte ho vejš, ať se houpá Michal Tučný. Tak to bylo hudební téma. Téma pro tuto chvíli, tedy v 6 hodin a 640 minut, je počasí a také doprava. A když jsem zmínil dopravu, tak máme prekérní situaci. Zde jedničky směrem na letiště, Pražský okruh je uzavřen. Protože, a teď došlo k takové nepříjemné situaci, v Lochovském tunelu se vzpříčilo příliš vysoké auto.
1: Vzpříčilo.
0: Ano, pozor, s naloženým bagrem.
1: Jo? No nevzpříčilo, ono se určitě zastavilo. Před tím tunelem. No, to myslím, že se tam
0: no, ale kdyby tam, tak se vzpříčí. Naštěstí tam jsou taková čidla, která to auto zastaví. Tak kolona stojí směrem na letiště, už je tam policie, nemělo by to trvat dlouho.
1: Prosím vás, zapomeňte na spříčené auto.
0: S bagrem.
1: Vláďa si to zase trošku moc fantazíroval. Tak já ho tam za chvíli vyšlu, aby zkontroloval, jak to tam teda přesně vypadá. Každopádně teploty po venku krásné. Zejména jižní Morava se může teď pyšnit teplotami kolem 16 stupňů Celsia, jinak řekněme průměrem kolem 13 stupňů.
0: Tak to jsou veskrze pozitivní informace, alespoň od Kačky. Pozitivně je i to, že za chviličku někoho budeme probouzet, ale ještě předtím bída z nouzí Mire Hoffmana, skupina Greenhorns.
1: No tak to je samozřejmě no, ne, nabídka, dobře, která se neodmítá.
0: Jedná se o písničku, to je ale bída teda. Ne, písnička je to krásná, takže připravte se na probouzení.
1: Hezké ráno.

0: Písnička k probouzení na Country Rádiu.
1: Za 10 minut už bude 7 hodin ráno, tak to by chtělo někoho probudit. Asi někoho, kdo ještě probuzený není.
2: A myslíš někoho z maturantů? Zatím jsou dávno. Já si myslím, že ani nespali.
1: Já myslím, že už jsou hlavně na cestě, protože začíná to prostě všechno v 8, takže si myslím, že většina z nich už někde cestuje autobusem a nebo už je skoro na místě.
2: No, uvidíme, jestli se nám podaří probudit Jirku, anebo jestli Jirka oslavenec, který nedávno oslavil své narozeniny, bude již vzhůru.
1: No, tak to se uvidí.
2: To je otázka. To je otázka. I když ty narozeniny slavil 30., tak si myslím, že to už by mohlo být po oslavách a už by mohlo být i vyspalý do foroty trošku. Co myslíš?
1: No, už bychom mu v podstatě mohli přát k těm nadcházejícím.
2: To vlastně bychom mohli, ano, ano, ano.
1: Tak je... Buďme poslední k těm letošním narozeninám, anebo jsme první k těm nadcházejícím. Budoucím.
2: Přesně tak, takže spláchneme to z jedné vody na čisto.
3: Prosím, vrchní čarodě Jirka s Krodimi.
1: Ale, tak ale. Jiří, přejeme krásné ráno, máme tu pro vás pěkný vzkaz, takový k čarodějnickým narozeninám, které jste měl v minulém týdnu. Tak jak jsme říkali, no, buď jsme poslední letos, a nebo jsme první k těm nadcházejícím narozeninám?
2: Tak vyberte si, Jirko.
3: Tak první k těm nadcházejícím narozeninám.
1: Tak, dobře, takže k těm 72. Přejeme všechno nejlepší dopředu.
3: Jo, dobře. Tak. Teď jsem si to uvědomil.
2: No, výborně. My jsme věděli, že vás probudíme. Zatím to bylo takové jako...
3: Jo, to se probudili, to jsem teda vylezel.
2: Výborně.
3: Ale to bylo na skvál, protože jsem to určitě... Ve čtvrtek, v pátek jsem to čekal, ano. Takže bych nebyl překvapený, tak teďka teda opravdu
1: právě,
3: jsem vyletěl z postele.
1: To jsme udělali schválně, no.
3: No, ale to bylo tím, že se mě v pátek porouchalo koště, když jsem byl na tom sletu a dal jsem ho dokupy až včera večera, vrátil jsem se nad ránem, tak jsem musel tak tvrdě, že jsem opravdu...
1: No tak, ještě jste takový opravář, jako ještě jste to dal dokupy a my jsme to tak nějak vycítili a zavolali jsme v ten správný čas.
2: No, hlavně to vycítila Lucka, která nám právě zavolala, že jste měl nějakou poruchu na koštěti. Posílá vám pusu Lucka, vnučky Nikolka s Anetkou a manželka Marie. Písničku prý nechají.
3: To jsou moje čarodějky.
2: Ano, takže vy jste taková čarodějnická rodina, v podstatě by se dal
3: tak
2: říct.
3: Tak přesně.
1: Tak přeji vám všechno nej, ať jste stále tak plný optimismu a posíláte super historky z mládí do rádia, tak prý, ať vám to stále vydrží. Tak myslí na vás tedy všichni zde jmenovaní a máme poslat krásného obyčejného muže od Petra Spáleného. Tak činíme.
3: Jo, děkuju.
2: Nemáte za co. Pěkný let na opraveném koštěti a napřed si tedy vychutnejte písničku.
3: Jo, dám ho dokupy do příštího roku.
1: Super.
3: Pořádně. A snad se toho ještě dožijeme.

0: to Savři a krásná klasika Na kameni kámen. Taková ta klasická muzika, na kterou jste zvykli a kterou rádi posloucháte, bude i v hodině příští.
1: Určitě po 7. hodině čekejte Věru Martinovou. Dala jsem lásku, řeká. Mimochodem, Věra Martinová byla o tomto víkendu, který byl, taky na kolech, stejně jako většina z vás nebo z nás. A má takové parádní kolo. Řekla bych, že má možná elektrické kolo a vyrazila na nějakou parádní výšku, tak jestli byste chtěli vidět, jak vypadá Věra Martinová na kole ve sportovním, tak se podívejte na její facebookové stránky, má tam spoustu krásných fotek.
0: Možná vyrazila na tu Sněžku a na kole jim všem vytřela zrak, že všichni stáli ty hodinové fronty na tu lanovku. Víte, co tak?
1: Já myslím, že vyrazila někam úplně sama, tak. kde ji nikdo nezlobil.
0: Ano, tak hezký poslech.
2: Country počasí.
3: Dnes bude oblačná až zatažená obloha, později četnější přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia.

na zem stíny kreslí. A ten rošťák vítr zůstal někde za límcem.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Ochraně lesů před požáry se má věnovat nová pracovní skupina. Ministr životního prostředí Igor Červený ji plánuje vytvořit z odborníků na lesnictví, ochranu životního prostředí a složek integrovaného záchranného systému. Měla by se prý mimo jiné zabývat třeba množstvím starého suchého dřeva, které může požáry zhoršovat. Kamiony a autobusy ve špatném technickém stavu, přetížené soupravy nebo řidiči manipulující s tachografem. Na podobné přestupky se od loňského července zaměřuje také nově vzniklá inspekce silniční dopravy. A inspekce se činí, za tuto dobu udělila pokuty za více než 100 milionů korun. Také Jižní Morava má svoji temnou stránku.
2: Jižní Morava se vyšplhala na medailovou pozici, ovšem vavříny za to nesklidí. Skoro 50 předávkovaných, z toho tucet mrtvých. To je statistika z policejních výjezdů k intoxikacím v Jihomoravském kraji za minulý rok. Z celé republiky má Jižní Morava druhá nejvyšší čísla. Celkem to bylo v České republice 257 předávkování a 111 úmrtí. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: Turnovské nádraží se bude rekonstruovat. Tady je náš kolega Luboš Dvořák.
3: Rekonstrukce, která od základu promění Turnovské nádraží, získala stavební povolení. Jedná se o největší plánovanou stavební akci správy železnic v Libereckém kraji na letošní rok. Půjde o celkovou rekonstrukci kolejiště. Zmizí úvrať na Jičín, vlaky z Českého ráje budou přijíždět přímo ke krytému nástupišti s podchodem. Luboš Dvořák, Turnov.
0: Sport.
1: Hokejista David Pastrňák s největší pravděpodobností neposílí českou reprezentaci na mistrovství světa. Po sezóně chce volno kvůli zdraví a rodině a jeho účast by se změnila jen za mimořádných okolností. Kvůli zranění nedorazí ani útoční Faxa. Tolik hokej, tolik zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Dala jsem lásku, říkám, 7 hodin a 8 minut, to byla písnička, kterou jste poslouchali na vlnách Country Rádia. Tak vám přejeme krásné, dobré ráno. Samozřejmě připomínáme, že držíme palce všem maturantům, kteří dneska píší didaktické testy z češtiny, takže tam se objeví různí ti autoři, že různých těch románů. Teď to budete muset propojovat, ale vy jste našrocení, vy to všechno umíte a zvládnete. Držíme vám palce.
1: Určitě a samozřejmě držíme palce také hasičům, kteří v Českém Švýcarsku po 4 dnech útputných požárů dostali konečně tohleto nebezpečí pod kontrolu.
0: Takže lokalizovali ho, lokalizovali, mají to pod kontrolou, jsou to šikulové.
1: Tak, teď si dáme muziku Je to dobrý, se zpívá právě v té další písni, 9. minutu po 7. hodině raní a všem dnešním oslavencům všechno nejlepší, takže jdeme se věnovat muzice.
0: Ano, tak Klaudie jsou ty, které dneska slaví svůj svátek. No a možná máte narozky 5. května, 5. roku 2026, tak i vám přejeme všechno nejlepší a věříme, že i u vás bude všechno dobrý. Co dobrý? Skvělý.
1: Bez pochyby.
2: Tuhle jsem chtěl napsat nějaký text a vychválit tu krásu kolem do nebes. Jak jsem na to pořád myslel.

je to dobrý, nebe je modrý, je to dobrý, nebe je modrý. Jako výkřik z baru bych to bral, ale kritik by mě na kusy roztrhal. A já na ně tolik dám, když tě nemají rádi, zavřeš krámu.

0: Zdravím posluchače Country Rádia a zvu vás všechny na pražskou i brněnskou Country Fontánu 2026, kde vám zaspívám do ouška a už teď ladím kytaru. Váš Míreček Paleček.
1: Kněžná fialinko,

našem lese. Sotva se k nám vesna z rajských lučin snese. Krása s božskou ctností

0: Mirek Paleček nám poslal krásnou fialku, respektive předpokládám, že hlavně dnešním oslavenkyním, což jsou Klaudie. My vám nepošleme žádnou kytku, ale řekneme vám, jaké nás dnes čeká počasí, také jokneme na silnici. V Čechách se blízká na lepší časy v souvislosti s dešťovými přiháňkami a s deštěm, protože tady by mělo být trošičku pod mrakem a začalo být pršet, nebo už na mnohem místech prší. Na Moravě to bude složitější, tam by se ty dešťové srážky měly dostat až v podvečer. No a teploty dnes až 28 stupňů.
1: Na D1, pakliže míříte z Brna na Prahu, tak na 630. kilometru potkáte kolonu, která se táhne až ke Šmejkalce, tak si počítejte, že vás čeká rozhodně nějaké pěkné zdržení.
0: No, tolik informace, které se týkaly dopravy, tolik informace o počasí, teď už informace o muzice. Texmeni Vráťa Vyskočil a Baltimore.
1: To je muzika, která vás čeká přesně ve 6:45.
0: Hezký poslou.

Vážně jsem se pokoušel svou ženu přesvědčit, že městská záře mě vůbec nebaví. Teď chápu, že bez těch světel snad nedokáže žít.

0: Data v datech a neb významné události dnešního dne.
1: Máme 5. května roku 2026, to znamená, že dnes je tomu 81 let od chvíle, kdy vypuklo květnové povstání českého lidu proti německé okupaci. Začalo bojem o budovu rozhlasu na dnešní Vinohradské třídě. Pražané vtrhli do ulic, odzbrojovali Němce a ničili německé nápisy.
2: No a jak to vypadá s narozeninami k tomu dnešnímu dni? V roce 1965. května se narodil herec Marek Vašut. V roce 2004 ku příkladu stvárnil hlavní mužskou roli ve filmu Michala Vivega Román pro ženy. Herec o sobě tvrdí, že je ze staré školy a proto nepoužívá žádné sociální sítě. Doslova řekl, že k ním má odpor.
1: V roce 1942 se narodila ve světě Tammy Wynette, americká zpěvačka a skladatelka, členka Grand Ole Opry, dvojnásobná držitelka.
2: No a dostáváme se k úmrtí. V roce 1995 zemřel herec a zpěvák Josef Beck. Určitě si ho pamatujete z celé řady krásných filmů.
1: V roce 2024 zemřela Simona Postlerová, filmová divadelní herečka a také daberka, členka souboru divadla na Vinohradech, kterou jsme mohli vidět v takových seriálech jako Lékárníkových holka nebo Laskavý divák Pomine.
2: No a ještě úmrtí ze světa. V roce 1821 zemřel francouzský císař Napoleon Bonaparte.
1: Tolik dnešní data v datech, tak hezké ráno.

0: nezbytná součást ženské garderoby. Ano, kapela Crossband a gumička do vlasů. Konec konců ty gumičky do vlasů používají i muži, že? Když mají delší vlas, tak si můžou...
1: Ty máš taky delší vlas a nepoužíváš gumičky do vlasů.
0: Začnu.
1: Ale ty používáš sponky, jo?
0: Jo.
1: Ty jste s takovýma těma mašličkama, to má Vládě strašně rád. Když tam jsou takové ty červené a s bílýma puntíkama, myslím, no, že
0: berušky.
1: Máš nejoblíbenější, veď? A berušky tak, občas taky Vládě. Tak kdybyste třeba nevěděli, co Vláďo vydat k svátku, který se mu blíží, nebo k narozeninám, tak nějakou berušku by určitě rád. Dvou nohou.
0: No, rána v trávě, ano, tak teď můžete přemýšlet, s kým v trávě strávíte dnešní ráno, pak když jste osamoceni, tak říkají single, tak můžete vyrazit sami, ale to už není ono, ale my vám k tomu pošleme Žalmana a spol.
1: Rána v trávě ve vysílání Country Rádia. Za chvíli taky dopravní zpravodajství. Pokud máte něco z dopravy, klidně zavolejte. Každý ráno

0: Country rádiem Na cestách.
1: Jenom minuta nás dělí od 7:30, tak přejeme krásné úterní ráno. Mrkneme se na dopravu, začínáme výlukami vlaků, které jsou aktuálně platné na trase Police nad Metují Broumov a Držpach Teplice nad Metují, České Budějovice Sumerov, Moravský Beroun a Rýmařov Bruntál nebo Klatovy Přeštice. To jsou takové ty dlouhodobější výluky, které vytrvají minimálně do konce května. Březen už je dávno pryč přece. Tak podíváme se i na silnice, protože i tam máme nějaké komplikace. Kolize, o kterých byste měli vědět, zejména pokud po ránu někam míříte. Vězte, že v Podbořanech na Lounsku v ulici Husova máme dopravní kolizi. Bouralo se také v Táboře, respektive na Táborsku v Soběslavi v ulici Mrázkova. Tak na to dávejte pozor. No a kdyby něco, klidně zavolejte do studia Country Rádia. Telefonní číslo zůstává neměné 210 323 333. Přejeme šťastnou cestu.
0: Country Radio. Polední menu Country Radia. Pozorně poslouchejte, hádejte a vyhrávejte.
2: To hurá! Konečně jsem se dovolal.
3: Tak já si myslím, že by to mohla být chajda, chata, rekreační objekt.
0: Polední menu Country Radia.
3: My vás posloucháme každý den právě v práci.
0: Každý všední den mezi 12. a 13. hodinou na Country Radio.
4: Partnerem je westernové městečko Boskovice. Co takhle vyměnit město za pravý divoký západ? Čekají vás nevšední zážitky v kulisách živoucího westernového městečka a také velkolepá představení westernové-městečko.cz.
0: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
5: Stařičký šerif u šlíně, prlku poláhlý vstát.
0: A když se šerif unaví, pustíme si Country Radio a jsme taky úplně v pohodě.
6: To je, panečku, provoz. A těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
0: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz. Country Radio. Krátké zprávy v půl.
7: Hezké ráno. Také v městském kempu ve Friedlandu na Liberecku začala turistická sezona. Areál má nového provozovatele. S tím předchozím se město po roce rozloučilo, dlužil na nájemném. Nový provozovatel má v plánu přilákat veřejnost i do nového bystra. V Česku přibývá lidí nakažených svrabem. Zatímco loni zaznamenali lékaři v prvním čtvrtletí roku 3000 nemocných, letos za stejnou dobu odhalili už přes 4000 případů. V Krkonoších zmizela souvislá sněhová pokrývka. Stalo se tak výrazně dříve, než je obvykle. Sníh se drží už jen na některých závětrných svazích a žlabech. To byly krátké zprávy. A jaké nás dnes čeká počasí? Bude oblačno až zataženo, později četnější přeháňky nebo i bouřky a teploty 24 až 28 stupňů. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
8: Uslyšíte-li během vysílání tento výherní signál?
0: Country Fontana 2026.
8: Okamžitě volejte a vyhrajte vstupenky na jednu z letošních Country Fontán dle vlastního výběru. Nejrychlejší vyhrává.

a tak mi nic nikdo nenakuká. Nejdřív utek syn mý tety a pak další vzali mety.

0: co se nevešlo do ranního otazníku.
1: Předcházející prodloužený víkend za námi, nadcházející prodloužený víkend před námi.
2: A takhle to bude už každý týden.
1: Jo, ty optimisto, já si myslím, že ne. Ale teďka se nám to takhle krásně setkalo. My jsme se vás včera v rámci ranního otazníku právě na toto téma ptali. Jak jste strávili prodloužený víkend?
2: No, protože vlastně šlo o první takovýhle krásný víkend. Prodloužený rozhodně první nebyl, byl podle mě třetí v řadě letos, ale myslím si, že většina z vás ho strávila někde venku. Ostatně důkazem jsou příspěvky, které jste nám zasílali nejenom na Facebook Country Radio, ale třeba i SMS-kou a e-mailem.
1: Ano, jeden z těch příspěvků, na který včera nezbyl čas, tak nám napsala Lenka: v zaměstnání a potom doma u plotny. Mějte se krásně. Ano, tak to si pamatuju taky, že když se setkala rodina, přijeli známí, tak všichni se veselili a maminka byla u plotny a když jsme se jí zeptali, jaký to bylo, tak ona říkala, no fajn, tak prostě jsem se odsud nehla celá spocená, takhle.
2: Všichni nadšení, jak prostě nadšení. Fantastický víkend ano. To byl, jak se skvěle najedli, jak si to hezky užili, a maminka úplně měla jenom nádobí, no, ruce ve březu pořád.
1: Tak, takže já si myslím s Kačkou, že vesměs u vás to bylo hodně podobné.
2: No tak, takhle já doufám, že ne. Teda, no. Já doufám, že jste si to užili i jinde, než třeba v kuchyni. Štefan napsal: ahoj, jako každý víkend. V pátek jsem fotil čarodějnice, v sobotu fotil fotbal a v neděli jsem upravoval fotky.
1: Petr pro změnu napsal úplně perfektně: vyrazil jsem s přítelkyní na výlet a krásně jsme si to užili.
2: No vidíš.
1: Bezplotný, vidíš to. Možná měla přenosnou na zádech batušku.
2: A proč žena zrovna? Proč to vlastně takhle rozděluješ? No. Takhle, Vladimír, to se mi vůbec nelíbí, to se vyřídíme společně. Venca napsal: prodloužený víkend, no paráda. V pátek ráno dokončení stavby skleníku, odpoledne brigáda od zahrádkářů s opékáním buřtů, sobota výšlap na kolech zhruba 50 km a poté sraz spolužáků a v neděli přezutí pneumatik na autě a kafíčko a pohodinda. Tak Venca, to teda, ale to byl hodně teda nabitý, krásný
1: činý
2: víkend.
1: Ano, ano,
2: to se mi líbí, když prostě ten plán je a jede se podle něj, každý ví, co má dělat. A prostě ve finále si řeknete, ale to teda byl parádní víkend.
1: Tak v podstatě necelé 3 dny nás dělí od dalšího prodlouženého víkendu, který vám určitě zpříjemní vysílání Country Radio.
2: No tak hezky plánujte, ať si to užijete.

0: Pozdní sběr Petr Kocman. Tak tohle je písnička, která nás čeká za chviličku, ale je to All Right. Tak to jsme se dověděli v předcházející písni. Jestli je to All Right, je na silnicích, určitě ne na silnici 55 na Hodonínsku. Totiž v Petrově došlo bohužel k dopravní nehodě, kdy auto srazilo chodce, zasahují tam záchranáři, takže v tomto místě si dávejte pozor.
1: Další informace, tak ty už jsou o počasí. Vůbec ta nejvyšší teplota je aktuálně teď kolem 16-17 stupňů v Holešově. A ta nejnižší je na Pradědu, tam mají skoro 9 stupňů Celsia, ale tak vidíte, že i na Pradědu je 9 stupňů takhle po ránu. To znamená, že ty teploty dneska vystoupají docela vysoko, podobně jako včera. 24 až 28 stupňů.
0: Tak a když přichází déšť, to už je téma pro kapelu The Mavericks ve vysílání Country Rádia. Za chviličku budeme soutěžit, jestli poznáte, kdo je kdo.
1: No, je tady soutěž Poznáte, kdo jsem?

0: poznáte, kdo jsem?
1: To je jasná věc, že to poznáte. My vám věříme, držíme vám palce a jdeme na to. Máme tady soutěž, kdy hádáme na základě 5 otázek a 5 odpovědí, o koho jde. Takhle, my nehádáme. Hádáte vy a hádáte většinou tedy správně.
2: Ano, my prozradíme, že to samozřejmě víme, ale my už dva dnešní máme, takže je to na vás, abyste ten dnešní mohli vyhrát. No a rovnou se zeptám, Kačky, kde jste se narodila?
1: Narodila jsem se ve Skopje, v největším městě Severní Makedonie.
2: Kdo jste, pokud byste se měla popsat, dejme tomu, nějakým jedním titulem?
1: Jsem nástrojem služby druhých, malým prostředkem v rukou Boha.
2: To jste řekla moc hezky. Zkuste být ovšem konkrétnější. To mi moc nepomáhá.
1: Byla jsem katolická řeholnice a misionářka.
2: No a čím konkrétně jste se ve službě zabývala?
1: Věnovala jsem se pomoci nemocným a opuštěným lidem i lidem žijícím v chudobě, nemocným a umírajícím.
2: Takže dalo by se říci něco jako Matka Tereza.
1: Vlastně ano.
2: Tak, kdo se nám dovolá, kdo uhádne, o kom jsme si povídali, to už je otázka přímo na naše posluchače.
1: Tak uvidíme, zkusíme to. Country Radio, dobrý den.
3: Dobrý den, ahoj, tady Vašek.
1: Tak Vašku, ahoj. O kom jsme mluvili?
3: Já si myslím, že je to Matka Tereza.
1: A na základě čeho tak usuzuješ, Vašku?
3: Protože jaká známá osobnost by se mohla narodit ve Skopje a potom, ano, když jste řekli, že je to řeholnice, tak si myslím, že to klaplo úplně přesně.
1: No tak to je podle mě teda správná odpověď.
2: Mně se na té odpovědi líbilo nejvíc to, že opravdu použil tu Skopje, že to byla řeholnice a že se neodrazil od té takové, dal by se říct, laciné otázky, taková Matka Tereza, že opravdu o tom ten náš posluchač přemýšlel, no, jste skvělý.
3: Ano, ono to tam vlastně i padlo.
1: Padlo to tam, byl to takový jako záměr, který mohl někoho svést na scestí, ale ne tak Vaška. Tak Vašku, a za tohle si zasloužíš deštník Country Rádia.
3: To je super, děkuju moc.
1: Rádo se stalo. Tak my děkujeme za to, že tak pěkně posloucháš a že tak dobře znáš Matku Terezu. Měj se moc pěkně. No,
3: taky, mějte se, díky.
2: Teď už muzika, Vaby Daněk.

0: zase bude líp.
1: Pokud máte nějaký trouble, tak věříme, že bude líp. Jak se o tom zpíval v předcházející písni Babiho Daňka?
2: Já myslel, že pokud máte nějaký trouble, tak to nevadí. Mně to nevadí.
1: No, ta písnička se jmenovala Nevadí. Ano. Nebuď sobecká k ostatním posluchačům.
2: Ne, myslel, že ty to řekneš
1: jo,
2: právě.
1: Takhle.
2: Po 8. hodině Pavel Bobek, veď mě dál, cesto má.
3: Country počasí.
4: Dnes bude oblačná až zatažená obloha, později četnější přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia.
5: Knižní hrdinka Conny ožívá na plátně v novém filmu Conny tajemství jeřáva. Prožijte s Conny její nové dobrodružství. Bude se hodně co učit a hodně čemu se smát. Dokáže naučit jeřába Klause znovu létat? Conny tajemství jeřába. Pouze v kinech od 7. května.
6: Haló, jsem ztracen a bloudím.
7: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.

0: Antri Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Lidé, kterým by měl důchod přijít 8. května, na který připadá den vítězství, dostanou důchody o den dříve, tedy 7. května. Změna výplatního termínu letos nastane ještě jednou, a to v červenci. Penzisté, kteří pobírají důchod standardně každého 6. dne v měsíci, obdrží peníze až 7. července. Den předtím se totiž slaví den upálení mistra Jana Husa. Mrazy, které Česko zasáhly minulý týden, způsobily ovocnářům podle předběžného odhadu škody za stovky milionů korun. Nejvíce mrazy postihly Čechy, zejména střední a severní. Škody mrazy nadělaly na všech ovocných druzích. Přesnější vyčíslení škod budou moci ovocnáři udělat za několik týdnů, tedy po dokončení kvetení a opylení. Co je nového v Blansku, to zjistil náš kolega Savana.
2: Blansko letos výrazně oživí veřejná prostranství, do ulic i místních částí přibudou stovky nových stromů a tisíce květin. Zahradníci už zahájili jarní výsadbu a postupně doplňují zeleň v centru i v okrajových částech města. Veřejná prostranství tedy doplní nové stromy a krásné květiny. Výsadba začala už na přelomu března a dubna a pokračuje i v těchto dnech. Luděk Savana, Urbánek, Blansko.
1: Informaci především pro turisty přináší Luboš Dvořák.
3: Stavbaři začali budovat dubové schody a zábradlí na turistické stezce na vrch Zebín u Jičína nad Valštejnskou loďí. Cesta tak bude bezpečnější a pohodlnější. Úprava by také měla zamezit erozi kopce, kterou podporuje i to, že si turisté vyšlapávají vlastní stezky. Výletníci se kvůli tomu zatím po modré turistické značce nahoru nedostanou. Luboš Dvořák, Jičínsko.
0: Sport.
1: A teď do zákulisí hokeje. Největší jména, o kterých se spekuluje, si zatím nechávají v rukávu. Nicméně po oznámení příchodu Filipa Přikyrala zveřejnili kladenčtí rytíři další posilu. Do klubu se po 3 letech vrací odchovanec Adam Kubík. Je to vlastně návrat domů. Snad jen dodám, že poslední sezony Adam strávil v Českých Budějovicích a letos dohrával na hostování v Plzni. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné.

0: Pavel Bobek nám zpíval o tom, že nás má někam dovést dnešní cesta. A ta cesta ve společnosti Country Rádia nás dovedla až k 8. hodině a 6. minutě raní. Takže pokud jste na té cestě plné muziky a nějakého povídání s námi, my jsme moc rádi. Děkujeme.
1: Děkujeme, že jste s námi i po 8. hodině, kdy už možná jste v práci, studenti už začali psát ty didaktické testy z češtiny a jsou připravení. My jim věříme, prostě věřím, že i vy jim věříte, že to zase dají a že budou šikovní. A když tak, tak samozřejmě existují i ty náhradní opravné termíny v září, že?
0: Určitě, samozřejmě držíme palce, ale vy to všechno dáte na první dobrou, jak se lidově říká. Také bychom měli připomenout, že v Liberci začal Anifest, mezinárodní ročník animovaného filmu, který má v celosvětovém měřítku velký rozsah.
1: No a kde se tam bude konat? Víš, znáš to trošku v Liberci?
0: V Liberci to neznám, ty jsi původně z Liberce, takže ty by si nás mohla přivést v podstatě na tuhle tu myšlenku, ale v každém případě berme Liberec jako obecně a každý, kdo by se tam chtěl nějakým způsobem podívat, tak stačí, když se podívá na stránky města Liberec anebo vůbec na Anifest a tam už najde přesnou adresu.
1: Konkrétní informace jsou na anifilm.cz a tam samozřejmě najdete všechno kolem festivalu, že festival samozřejmě probíhá i online, takže se podívejte a dozvíte se podrobné informace. Zejména tady, pokud máte děti, tak si myslím, že je to pro vás opravdu jakoby zásadní. Bude se hrát třeba v Naivním divadle, což je celkem překvapivé, že bude v Cinema City, v Lidových sadech, v experimentálním studiu, v Lidových sadech, v Malém sále a prostě třeba i na náměstí doktora Edvarda Beneše.
0: Tak velký svátek, velký den pro nejenom Liberec, ale samozřejmě pro všechny milovníky a příznivce animovaného filmu. Vander do 50. to už je téma pro další písničku Kapkami si déšť právě teď.
1: Naše vysílání přejeme vám hezké dobré ráno. Zdraví vás Vladě Vlacha, Katka Čepelíková.

0: Pěkné ráno s Country Rádiem. V 8 hodin a 13 minut se mrkneme na silnici a taky zjistíme, jak to vypadá s tím počasím, jestli se to lepší, nebo jak to bude, bude pršet, co teda bude.
1: Tak my si všichni přejeme, zvláště hlavně zemědělci, a strašně moc držíme palce, pak také my zahrádkáři, aby nám spadla nějaká ta kapka a tu půdu zavlažila, protože to fakt nevypadá vůbec dobře, ale blízká se na lepší časy, a to na severozápadě našeho území, kde je hlášen déšť. Postupně by to z Německa mělo přecházet na celé území České republiky, od středních Čech až po Moravnu, a na té Moravě by ty dešťové srážky měly být v odpoledních, potažmo ve večerních hodinách, a teploty teď po ránu v rozmezí od 12 do 15 stupňů Celsia.
0: No tak vidíš, takže prostě v Německu teda prší, takže se to říká správně, že na západě je prostě ta tráva zelenější, protože tam jim dřív prší, takže to je prostě jasná věc. Přesně, tak teď tak. Se to potvrdilo. Mrkneme se na D10, protože na sjezdu exitu 40 ve směru na Prahu máme havárii vozidla, je tam hlášen průjezd se zvýšenou opatrností, ale fakt jako opatrně jsou tam v sobě 3 osobáky, takže je to tam celkem takové jako nepřehledné.
1: Tak. Ať už jdete kamkoliv, dávejte na sebe pozor. Samozřejmě větší informace nebo blížší informace z dopravy nás čekají kolem půl.
0: Teď ale Johnny Cash, I Walk the Line, nádherná písnička, která je taky součástí filmu o Johnny Cashovi.
1: Teď si neuvědomuju, říkali jsme čas?
0: Nejsem si jistá, přibližo.
1: Tak ho řekneme. 8 hodin, 15 minut.
0: Tak krásné dobré ráno a pěkné úterý.

0: pod lupou.
1: Dnes máme pořad pod lupou věnovaný jednomu významnému herci, kterého všichni znáte a minimálně jednou jste ho viděli v nějakém pěkném filmu. Jde o Josefa Becka, českého herce.
2: No a docela se vyprofiloval, protože věřte nebo ne, Josef Beck přišel na svět předčasně prý jako chlupaté klubíčko.
1: No.
2: Ano, nedonošencím nedávali tenkrát velkou šanci na život. Ani porodní bába. Narodil se několik měsíců po vzniku Československa a tenkrát inkubátory ještě neexistovaly, tak ho začali dávat do trouby. A to není vůbec žádná legrace ani
1: vtip. Do trouby?
2: Do trouby, no, tak to nahrazovalo inkubátor.
1: Jako na kolik?
2: No, to se tady nepíše, ale samozřejmě přežil to tak, že na nějakých 80-90 stupňů to určitě nebylo.
1: No, vidíte, ale takhle se prostě jako ty nedonošenci donosili v podstatě v troubě. Tehdy se v troubě nedonošenci běžně udržovali v tolik potřebném teple. Obě starší sestry si prý na něj prsty malovaly obrázky, jako na něj myšleno na tu troubu pravděpodobně.
2: Ani dál to neměl Josef Beck lehké. Jako prvňák dostal dvojku z mravů za to, že pane řídící ho pozdravil: pochválen buď Ježíš Kristus, jak se to naučil při ministrování v kostele. Na obecné škole vůbec docela trpěl, protože neuměl vyslovit ř. Sám se pak vydal do ústavu pro hluchoněmé za ředitelem, aby s ním cvičil.
1: Hrál téměř v 70 českých filmech, ve 200 televizních pořadů, jakož i mnoha desítkách divadelních her. Mezi Beckovy populární role patří například vysloužilý voják Martin Kavát ve filmu Hrádky s čertem nebo řidič autobusu ve filmu Florence 1330.
2: S Irenou Kačírkovou ku příkladu Josef Beck natočil v roce 1958 pod režijním vedením Ladislava Richmana patrně na světě vůbec první obdobu dnešních videoklipů, filmovou písničku Dáme si do bytu.
1: To si všichni určitě pamatujeme. A my si teď do bytu, nebo tam, kde nás posloucháte, pustíme Elišku Kotlínovou.
2: Domovská země ve vysílání Country Rádia. Jediný.

0: Česačů, bavlny, bál a Vojta Kyďák, Tomáško. Tak když je nějaký bál, tak to je velká oslava. Když je to něco většího, než je to bál, tak k tomu patří rozhodně i nějaký třeba raut, jako zadarmo pití. Ano, ano. Možná nějaký ten ohňostroj, nějaká ta velká sláva. No ale k těm ohňostrojům se právě teď dostáváme, protože s těmi je konec. Alespoň tedy v Nizozemsku, protože od letošního roku tam zavedli jeden z nejpřísnějších zákazů ohňostrojů v Evropě. Tak v některých zemích Evropy už jsou také jako zakázány nebo velmi limitovány, ale v Nizozemsku vlastně tam přišli s tím, že jako končíme s tím, běžní lidé prostě už nebudou smět kupovat ani odpalovat pyrotechniku a povolené tam zůstanou jenom ty profesionální show.
1: Ano, to si myslíme, že je docela správný krok, správná cesta, protože všichni, kdo máme domácí mazlíčky, tak víme, jak samozřejmě trpí a nejenom domácí mazlíčci, ale vůbec v přírodě volně žijící zvířata. A ty si řekla, že na to budou vyhraněny samozřejmě profesionálové. Konec konců by se to mělo celé jako nějakým způsobem stišit, protože nemusí to zrovna jako ty petardy dělat tenhle ten nepořádek, stačí nějaká laserová show nebo drony a tak dále. Prostě užít si to tak, abychom nenarušovali chod přírody, takovou tu klasickou hygienu spojenou právě s těmi zvířaty.
0: No ale samozřejmě jako i někdo se chce taky vyspat, že? Někdo chce prostě jen tak běžně se vyspat, aby ráno mohl stávat do práce a nechce prostě poslouchat ty rchejtle. Takže ať už na to máte jakýkoliv názor, tak v Česku je to také už nějakým způsobem jako limitováno a omezeno, ale v Nizozemsku tam prostě platí nejpřísnější zákaz ohňostrojů v Evropě, tak jestli tam třeba plánujete trávit Silvestra letošního, tak vězte, že tam to bude tedy jenom osm.

0: Větlech, ale tak, rozhodně ne obouchání.
1: Samozřejmě Silvestra je daleko, ale pokud byste uvažovali a přemýšleli o tom, kam na Silvestra, tak vemte svého čtyřnohého miláčka a můžete vyrazit do Nizozemska na Silvestra třeba, pokud to u nás nebude zavedeno.
0: Proč by ne? Tady jsou nezmaři.
1: Podláky ve vlasech. Do vlasů.

0: Country rádiem na cestách.
1: 8 hodin 29 minut. Vláčky nám dneska nejezdí na trase Český Těšín Frýdek Místek. Takové ty polodenní vlakové výluky platné zhruba do 16. hodiny jsou na trase Chýnov Obrataň, Budišov nad Budišovkou, Suchdol nad Odrou nebo Lipno Rybník. Další informace ty už máme ze silnic. V Pardubicích se bouralo na Palackého třídě, v Jablonci nad Nisou v Palackého ulici. No a další informace je z Náchoda, tam ovšem žádného Palackého ulici zatím kolize nesužuje. Je tam konkrétně komplikace v ulici Růžové. V Praze se bouralo na Vídeňské a v Plzni v ulici Vejprnická. Dávejte na sebe pozor. Přejeme šťastnou cestu.
2: Country Radio.
3: Někomu život, někomu smrt. Československý odboj a nacistická okupační moc. To je název druhého dílu unikátní knižní trilogie Jaroslava Čvančary, mapující historii roku 1942. V originálním chronologickém zpracování zachycuje zásadní události, a to s kalendářní a časovou přesností. K dostání u všech dobrých knihkupců.
4: K přípravě budeme potřebovat minimálně 1/4 kila lahůdkové country.
5: Veď mě dál, cesto má, veď mě dál, vždyť já.
4: 20 deka pečlivě vybrané trampské písně.
5: Tak spěchá, trepe kamaráde,
4: 15 deka libového folku.
6: Jdou po mně, jdou, na každým rohu mají fotku mou.
4: 2-3 plátky mírně prorostlého bluegrassu.
7: Než otevřu rád oči, špajsku probírám, půlku šišky kurát, krku na
4: soukám. A nakonec nějaká ta dochucovadla kvůli celkovému šmaku.
8: Když máš na hlavě orchestrion, nevnímáš, jak ten čas běží.
4: Country Radio. Lahodný pokrm pro vaše uši.
9: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6. a 7. hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
9: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
9: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždy to říkám.
9: Aha.
4: Country Radio. Krátké zprávy v půl.
10: Hezké ráno. Odhozený nedopalek nebo třeba tajné ohniště. Podle mluvčího Národního parku České Švýcarsko Tomáše Salova se dá očekávat, že za příčinou požáru je lidské jednání. Jen se zatím neví, jaké. Po teplých dnech očekávají meteorologové změnu počasí. Od dneška se začne ochlazovat a přijít by měly přehánky a lokálně i bouřky. Nejvíce srážek spadne ve čtvrtek. Soudy v Česku za první 3 měsíce letošního roku vyhlásily 3851 osobních bankrotů. Meziročně o 6% méně. Osobní bankrot stále nejvíce hrozí obyvatelům Ústeckého kraje. To byly krátké zprávy. A jaké nás dnes čeká počasí? Bude oblačno až zataženo, později četnější přehánky nebo i bouřky a teploty 24 až 28 stupňů. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
4: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Klaudinky, přejeme vám všechno nejlepší, tak ať už se vaše jméno píše s K na začátku nebo s C, tak má latinský původ. Vzniklo jako ženská varianta mužského jména Claudius. Významově se potom vykládá jako ten, kdo náleží k římskému rodu Claudiu. A jméno samotné přitom pochází ze slova Claudus, což znamená kulhavý či chromý. Tak fakt jako jiný slova už si jako vymyslet nemohli, tak my se teda jako omlouváme, nám se to taky nelíbí, jo, ale těch Claudií je v Česku jenom 500, tak snad vám to nevadí, snad jste se s tím už nějak zžili.
2: A věříme, že jste všichni samozřejmě nebo všechny v pořádku. Luboslav je další jméno, které slaví dnes v kalendáři toho 5. květnového dne. Jedná se o slovanské jméno, které se skládá ze dvou částí. Lubo znamená milý nebo příjemný a slav pro změnu znamená sláva nebo čest. Celkově by se tedy jméno Luboslav dalo interpretovat jako milující slávu nebo milý a slavný.
1: Znáš nějakého slavného Luboslava?
2: Znám spoustu slavných lidí, ale ani jednoho Luboslava.
1: Kolik jich tak v Česku máme?
2: No, není to tady uvedeno, takže zhruba moc jich nebude. Já si myslím, že...
1: není to tady uvedeno, tak zhruba moc jich nebude. Tak to je
2: hezká číslovka. Já si myslím, kolem 20 by tak mohlo být, že?
1: Dobře, tak to je takový jako skromný odhad.
2: Ano.
1: Dneska máme Mezinárodní den porodních asistentek.
2: No a k tomu určitě sounáleží Světový den hygieny rukou. Tady se počítá s tím, že bychom opravdu měli dbát na svou hygienu.
1: A to ani nemusíme být porodní asistentka.
2: A to nemusíme být ani porodní asistentka, ani porodní asistent. Samozřejmě je to velmi důležité teď, když si vemete, jak my v Praze sobě říkáme, když jedeme masnou tyčí, že jo, metrem nebo tramvají, tak je potřeba nejenom po tomto aktu samozřejmě si pečlivě umýt ruce před jídlem, po jídle, prostě kdykoliv za všech možných okolností.
1: Tak hlavně, když jedete tou tramvají a potom jdete rodit nějaké dítě, tak si hlavně umýte ty ruce.
2: Dobře, tolik pohled do kalendáře. Creedence Clearwater Revival v 8 hodin a 37 minut vysílání Country Rádia.
1: Chtěl bys být porodní asistent?
2: No, pokud
1: si tak měl, často máš ty ruce.
2: Pokud bych měl umyté ruce, tak s tím problém nemám. Nebo asi jo.

0: Zrádný banjo v našem vysílání.
1: Ano, a po zrádném banjo tu máme méně zrádné počasí. O něm si řekneme pár informací, protože všichni už se těšíme samozřejmě na nějaké dešťové přehánky nebo na déšť.
0: Já se teda netěším.
1: Já se těším moc, protože držím palce nejenom zemědělcům, ale sám mám zahrádku a hrozně si přeju, aby jsme tam pořád nemuseli lítat z konví a tak dále.
0: Já si hrozně přeju, aby nepršelo. Šlo, že by prostě ten déšť padal prostě vyloženě jenom na ty zahrádky
1: a na ta pole.
0: Tak to by bylo geniální.
1: Tak jinými slovy, dnes má být oblačno až zataženo v Čechách. Zpočátku výjimečně odpoledne, postupně zejména v západní polovině, budou přibývat častější přehánky nebo i bouřky. Tak na Moravě, tam se toho deště nebo těch přeháněk dočkají až v odpoledních či podvečerních hodinách. No a teploty 28.
0: Paráda. Tak další informace už jsou ze silnic na Pražském okruhu, 81. kilometr ve směru na Ruziň, na D7, tak tam máme dopravní nehodu a také nám volala naše posluchačka, že přijede z Nebušic na Bořislavku a je tam příšerná kolona, stojí tam a chudinka není tam asi sama, tedy evidentně, když je v koloně a je to velmi nepříjemné, tak jenom upozorňujeme na tom, že tomuto úseku byste se měli vyhnout.
1: Tolik tedy informace ze silnic, tolik informace o počasí, teď už Pacifik.
2: Dlouho jsem žil sám a neměl kam bych rukou sám, až jsem se stal z nenadání zaměstnancem drah. Po nocích a po nedělích šraňky stahuju, a

0: Dospíváš to?
1: Ano, tak otázka je doslova do písmene přímo na tělo, ale vy už jste si určitě na naši, dalo by si říct, staronovou soutěž zvykli a o 106 nám telefonujete na telefon 210 323 333 a chtěli byste vyhrát nějakou pěknou cenu. Tentokrát to bude triko a vězte, že kdo se k nám dovolá jako první a odspívá nebo bude pokračovat na základě úryvku, hudebního úryvku, který pro vás máme připraven, tak to triko je jeho.
2: Tak my věříme, že jste dobře naladěni, připraveni, hlasově dobře vybaveni, jo, a hlavně, že tu písničku znáte a zaspíváte nám nejenom třeba dvě nadcházející slova, ale že budete jako pokračovat a řeknete si, Jano, to je ono, to je přesně to, co znám, moje třeba nejoblíbenější.
1: Tak určitě a tahle ta písnička, která pro vás je dnes vybrána, patří také mezi ty oblíbené, nebo dalo by se říct si jednu z těch nejoblíbenějších, protože my pro vás vybíráme písně, které bez pochyby všichni dobře znáte. My vás nechceme zbytečně trápit, napínat, takže i ta písnička, která tady je připravena, určitě bude mít takové to kýžené ovoce.
2: Určitě, já si myslím, že náš posluchač, který je už teď na lince, dospívá tu písničku. Pleteme se, dobré ráno.
1: Dobrý den.
3: Dobré ráno, tady Vela.
2: Tak Velo, tak zvládnete dospívat písničku, kterou tu máme připravenou?
1: Já vám věřím, já myslím, že ano.
3: No, zkusím to.
2: Dobře. Zkusíte to, znáte spoustu písniček, třeba nějakou od Ivone Přenosilové?
3: Pár
2: jich znáte.
1: Tuhle znát tak, určitě jo. Budete.
2: Tak my zkusíme, jestli tuhle znáte hodně dobře. Takže se připravte. Sedíte nebo stojíte?
3: Sedím u kafe.
2: Sedíte u kafe, dobře. Tak teď nepijte, pouštíme.
1: Jedna, teď.
4: Mám proti lásce boty, ty chrání paní svou.
3: Ty boty vždycky jdou a všechno hezký pošlapou.
2: Jo, tak to bylo přesně správně.
1: No, bylo tam takové malé zaváhání, ale chytila jste se opravdu
3: bylo
1: na jedničku.
3: Bylo tam zaváhání, no. Protože já se přiznám, já jsem countryová, jo? A toto je tak trošičku jiný soudek.
2: Je to jiný soudek, ale jako chytla jste se perfektně. Já jsem si říkala, ty, teď jak to je dál? A pak jsem si jako taky vzpomněla.
1: No, vy jste nám pomohla.
2: Taky mi to trvalo. Jasně.
1: Ano, ne, tam ta prodleva byly díky tomu, ne, že jste si nemohla vzpomenout, ale vy jste zrovna silokla kávy, že jo? Takže.
3: To bylo takové, ne, přiznám se, že to bylo takové, já zase nelžu, já jsem to stará škola, takže jako pioní mluvím pravdu. Já jsem, malinké zaváhání tam bylo, protože jsem si šotovala v hlavě, fakt jak to je dál. Já jsem měla strašně ráda tu Ivanu, ale prostě byl to šok.
2: No, ale vy jste se s tím parádně popasovala, to byla jenom prostě taková podle mě polovina vteřinky, jo, a už jste to tam sypala. Tak Velo, moc gratulujeme, jste šikula, my si teď pustíme Ivonu Přenosilovou celou Boty proti lásce.
1: A gratulujeme, nezavěšujte nám telefon, nemáte za co, a klidně si můžete prospěvat i naši posluchači ve vysílání Country Rády. Tak jo, no ale napřed nám musíte říct adresu, platí?
4: Mi říkal, že má něco pro mě.

0: 8:53, to byla Kocápka od Spiritual Quintet.
1: No a před námi jsou Rangers, také František Nedvěd a Robert Křesťan, písnička, která se jmenuje Dostavník. No a samozřejmě také si řekneme, co nás čeká po 9:00, tentokrát již dopolední.
0: Budeme soutěžit, budeme si povídat na téma ranního otazníku a taky si budeme hrát nějaké pěkné písničky.
1: No a samozřejmě jsou pro vás připraveny velmi zajímavé a dalo by se říci atraktivní ceny.

0: Country počasí.
1: Dnes bude oblačná až zatažená obloha, později četnější přeháňky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Blíží se sklizeň raných brambor. Pěstitelé ale trápí, co udělat s těmi z loňského roku. Úroda byla dobrá a evropský trh hlásí přebytky. Zemědělci ale v současné době běžně prodávají kilo za 2 koruny, což je prý pod vstupními náklady. Jásat ale může spotřebitel. Zatímco v březnu před 2 lety byla průměrná cena za kilo skoro 25 korun, letos to bylo o 9 korun méně. Benzín a nafta v Česku brzy znovu zdraží. Cena ropy v posledních dnech prudce vzrostla a analytici varují, že se to na čerpacích stanicích projeví v řádu týdnů a v řádu korun za litr. Ani vládní cenové stropy tomu podle expertů nezabrání. Stavbaři budují v Modré na Uherskohradisku nové záchytné parkoviště. Poslouží návštěvníkům přilehlého archeoskanzenu a areálu Živá voda i poutníkům, kteří míří do nedalekého velehradu. Blíže starosta obce Miroslav Kovářík.
2: Zvolili jsme variantu celokamenného parkoviště, které splňuje všechny normy, samozřejmě je i propustné a ten materiál vydrží věky, takže myslím si, že je esteticky čistá stavba, která připomíná ve tvaru letícího ptáka. Dokonce je to podobné na dudka, kteří tady někde hnízdí, marně hledáme, kde ale hnízdí tu někde dudci, takže je to ve tvaru letícího dudka.
1: Liberec se chystá převzít do své správy lesní mateřskou školu Lesmír, která funguje už 14 let. Zatím má radnice schválený záměr. Plán je začátek roku 2028. Město lesní školku zařadí pod základní školu Kaplického v Doubí. Tady je náměstek primátora Liberce pro školství Ivan Langer.
3: Tahle mateřská škola pracuje s waldorfskou pedagogikou, tedy s alternativním směrem vzdělávání. My máme waldorfskou pedagogiku v základní škole Kaplického vedle běžícího konvenčního školního vzdělávacího programu a dává nám logiku taky prostě převzít a propojit ta dvě vzdělávání, mateřské a základní. A hrozně rád bych, aby v budoucnu to vyústilo ještě v nějakou návaznost na střední školu, třeba společné Montessori waldorfské lyceum. O čemž taky jednáme na kraji.
0: Sport.
1: Poslední doba je ve znamení hokejových přestupů a hokejisty extraligového Třince posílí reprezentační obránce Filip Pirochta. 29letý bek, který startoval v minulém roce na mistrovství světa v Dánsku a v kádru národního týmu je i teď před šampionátem ve Švýcarsku, naposledy působil v Mladé Boleslavi. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec. Country Radio.

0: Krásná písnička v podání Marty Robince. Ano, ta už se vztahuje k dnešnímu, tedy úternímu dopolední. A když se zmínil úterý, tak je zcela jasné, že nám začíná úterý v tandemu. A to v 9 hodin a více než 6 minut.
1: Tak my si dáme nějaké pěkné písničky vždycky takzvaně ve dvojstupu, nebo jak to říct?
0: Ve dvojici, možná i ve dvojstupu můžeme
1: říct.
0: To se týká zase třeba vojáků, že jo, kteří chodí ve dvojstupu.
1: No, třeba takový třeba. Jarda Samson Lenk určitě taky býval vojákem a teď si ho dáme dvakrát, takže bude ve dvojstupu. Dáme si písničku Trávou a už to nenapravím a bude i dvakrát šená Jatvejny Petr Spálen.
0: No a v této hodině samozřejmě přiblížíme si blížící se Country Fontány a to nebude všechno, protože pro vás máme i téma dnešního ranního otazníku, kde budeme soutěžit o jednu báječnou cenu.
1: No a o té báječné ceně si více povíme za malý okamžik, tak vydržte, přejeme vám krásné dopoledne s Country Rádiem. Je úterý 5. května a svůj svátek slaví všechny dámy, které nosí jméno Klaudie.
0: No a jim bychom mohli právě nechat zahrát třeba toho Jaroslava Samsona Lenka, konkrétně tuhle krásnou písničku Romantické leděno.
1: Tak nejenom pro Klaudie, ale pro všechny dnešní oslavence, přejeme všechno nej.
0: Tady je Kačka a Vláďa.

0: Co, kdy, kde a jak? Ranní otazník Country Rádia.
1: 13. minutu po 9. hodině dopolední tu máme téma dnešního ranního otazníku a bude takové přátelské, kamarádské a dalo by se říci, že nás provází toto téma celým naším životem. A koho neprovází, tak si troufám tvrdit, že docela ochuzen.
2: No jo, ale třeba za to vůbec nemůže, třeba, že ano, je ochuzen.
1: Ano. No, jasně.
2: Takže třeba by nechtěl být ochuzen, ale bohužel jako nemá prostě.
1: Ale není vždycky pozdě, že jo? Vždycky si můžeme někoho blízkého k sobě najít.
2: No to jo, ale třeba to nejde. Víš, třeba prostě nemáš kolem sebe lidi, kteří jsou jakoby nakloněni třeba tvým koníčkům, ano, rozumíš? Ano. Nebo prostě nemáš kolem sebe lidi, kteří prostě smýšlí podobně jako ty, abyste měli společné zájmy, abyste měli prostě spolu toho hodně společného a tím pádem jste byli nejlepší přáteli.
1: No a právě teď se dostáváme trošku k meritu věci, protože o tom přátelství je téma dnešního ranního otazníku.
2: My se vás dneska chceme zeptat, jak jste se seznámili se svým nejlepším kamarádem? Jako, jak to tak nastane, že najednou se začnete s někým kamarádit? Jo? Jako, jo, jak se to stane? Kde tam prostě jakoby přeskočí taková ta kamarádská jiskra a řeknete si, a pak se vídáte víc a víc a pak se někde scházíte a máte si pořád o čem povídat a najednou si řeknete, kurňa, to už je 30 let, co se známe, člověče, se scházíme tak dlouho a jsme vlastně úplně nejlepší kámoši, víme o sobě všechno. Všude jsme prostě spolu chodili, potkali jsme spoustu holek, potkali jsme spoustu kluků, užili jsme si spoustu legrace.
1: No, prostě o tomto přátelství a já si musím přiznat a přiznám se velmi rád a jsem na to hrdý, že já mám takového jednoho nejlepšího kamaráda, kterého jsem potkal.
2: Řekněme,
1: a já rovnou odpovím, už ve svých 2 letech. A
2: to přátelství nám vydrželo až doteď.
1: Tak já se podívám na naši společnou svíčku, kdy on měl o 2 roky víc a ta vlastně mi připomíná to, že jsme se opravdu v tomto věku seznámili.
2: Měli jste společnou svíčku?
1: Na dortě jeho. No, mě teda museli přidržovat, protože ve 2 letech jsem se ještě moc neudržel na židli, pořád jsem vrávoral, takže tam je vidět taková ta tyčka od smetáku, abych seděl zpřímenej, zabodaná dozad.
2: A takže vy jste byli spíš jakoby seznámeni, předpokládám, maminkama, že maminky se kamarádili,
1: ano,
2: jo, a bylo to takové vlastně jako zdonucení přátelství,
1: no,
2: jo, ale vydrželo.
1: Vydrželo nám to až do dnes a já to musím zaklepat.
2: Tak řekni to jméno.
1: Jarek se jmenuje.
2: Jarek? Mhm. Jarek se jmenuje, no tak zdravíme Jarka, třeba nás poslouchá a teď se tak trošku jako červená, říká se, jaká jsem nejlepší kámoš mládí.
1: Ano, ano, ano, a ještě je potřeba říci, že pro vás máme krásné ceny. Na 15. května tu máme 2 vstupenky na natáčení tady na televizi Prima. Partičky. Je to opravdu excelentní záležitost.
2: A taky jsem jednou byla. No. Je to velká zábava, vlastně se tam dozvíte mnohem víc, je tam toho mnohem víc, než potom vidíte v televizi.
1: No,
2: u té partičky je tam jako opravdu jako sranda. A nejsou tam žádné jako dlouhé prodlevy, prostě užíváte si prostě tu atmosféru a je to fakt zábava. Takže pokud byste chtěli vidět tohleto natáčení, tak se zúčastněte našeho ranního otazníku. Jednoho z vás za půl hodinky vytáhneme takzvaně z osudí.
1: Z klobouku.
2: Z klobouku.
1: No a protože to jsou,
2: vyhrajete.
1: Ano, a protože to jsou 2 vstupenky a vyhraje jenom jeden, tak sebou můžete vzít třeba toho svého nejlepšího kamaráda.
2: Určitě. Tady je Shania Twain, 2x za sebou. Těšíme se na vaše odpovědi. Let's go, girls.

0: S Country rádiem na cestách.
1: 9.31, jdeme se podívat na dopravu, začínáme vlakovými výlukami. Ty dneska platí na trasách Miroslav Rakšice. Nepojedete vlakem ani na trase Chýnov Obrataň a místo vlakem autobusem pojedete i na trase Lipno Rybník. Platí tam pohodlné vlakové výluky do 16 hodin, tedy nic, po 16. hodině už by to na chvilku mělo jezdit, ale tyhle ty výluky se vztahují i na další dny, takže od 8 do 16 se tam rozhodně nesvezete vláčkem, tak jak jste byli zvyklí. Podíváme se i na nějaké kolize, potkají nás na Praze 4 v ulici Vídeňské. Máme tam dva uzavřené jízdní pruhy. Je to před jižní spojkou, boural tam osobák s nákladňákem, je to u Tomajerovy nemocnice. Další informace je též z Prahy v ulici K Barandovu. Máme v sobě nákladní a osobní vůz, takže tam se to samozřejmě mírně komplikuje. No mírně, víte, jak to tam vypadá. Ulice K Barandovu je vždycky zasekaná i bez dopravní kolize, takže teď to asi není úplně ideální. Přejeme vám i tak šťastnou cestu z Country rádiem, a kdybyste narazili i vy na nějakou dopravní komplikaci, někde vás něco zdržovalo. 210 323 333. Šťastnou cestu a hezký den. Can't

Ahoj kamarádi, tady je zde návře šťál celý z nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: Trampské tamtamy na Country Rádiu.
1: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 5. května se vydáme do Ptačí říše. Průvodcem nám bude ornitolog a fotograf Honza Greenwald.
0: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Ahoj, tady Roman Horký, srdečně vás zvu společně s Kamelotem na Country Fontánu do Prahy.
1: Ano, a to bylo velmi důležité sdělení. Tak máme tu soutěž o dvě volné vstupenky. Vy si můžete vybrat, jestli to bude do Prahy, do Brna nebo do Ostravy. A pravidla jsou jednoduchá. Až v našem vysílání zazní takový ten klasický výherní signál, ten už jsme tady prezentovali včera. A kdo se dovolá jako první na telefon 210 323 333, zůstane nám na lince, tak získává dvě volné vstupenky na některé z těchto míst, o kterém jsme hovořili.
2: Tak včera jsme sice někoho na lince měli, ale jenom dočasně, že? Ano, ale ano. Tentokrát se nám to povedlo a Pavel nám na lince vydržel. Tak zdravíme, hezké dopoledne, Pavle.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den, takže vy jste slyšel bez pochyby výherní signál, je to tak?
3: Ano, ano, čekám na něho od rána.
2: Tak jste se dočkal, vybral jste si lístky na brněnskou fontánu, na jaké interprety se tam nejvíce těšíte?
3: No samozřejmě Kamelot.
2: Kamelot, no tak to vám zrovna krásně vyšlo, protože teď jsme hráli Romana Horkého a Kamelotu. A dáme si ho ještě jednou, protože je úterý v tandemu, dáme si písničku Mořská sůl za malý okamžik. A je ještě nějaký interpret, který vás tam vyloženě táhne?
3: No, já to hlavně kvůli manželce dělám tohle.
1: Jo, ale vy jste hodnej manžel.
2: Takže manželka možná má ráda Romana Horkého trošku víc než vy?
3: No, doufám, že ne. No, ale...
1: Určitě
2: ne. Nemyslím, že ho má ráda více než vás, ale jakože máte ho rádi třeba stejně. Tak se to dá
3: určitě,
2: říct.
3: Určitě, určitě se tam...
2: Paráda.
1: No jo, ale je potřeba taky zmínit, že samozřejmě kapela Kamelot nebude v Brně, ale bude v Praze.
3: No, loni byla v Brně a na...
1: A nechcete ty lístky raději teda do Prahy? Kvůli manželce? Protože Kamelot a Romano...
3: Ne, já bych... Jo. Já do té Prahy moc nemusím. Jo, no, tak se tam podíváme do Řečkovy. Ale na začátku teda myslím si, že na začátku poprvé, když jste reklamovali, tak měl být v Brně, ne?
2: V Brně bude kapela Pacifik, Brabenci, Sichravo, ano. Zelenáči, Sakrapé, Smíra, Paleček, Ivo Jahelka, Poutníci, Kolibříků v Úletale, jestli chcete vidět Romana Horkého, kapelu Kamelot, tak leda někde solově třeba na jejich koncertě. V Brně nebudou, ale v Praze se na ně moc těšíme, tak třeba dorazíte i do Prahy, nakonec to
3: tak
2: přehodnotíte.
3: Do Prahy.
1: Tak.
2: Mějte se moc hezky, gratulujeme.
3: Děkuju,
2: k víře
3: nasledanou.
2: Naslyšenou, no a my si dáme podruhé kapelu Kamelot a jejich Mořskou sůl.

0: Ranní otazník Country Rádia.
1: Tak se jdeme podívat na to vaše kamarádství, na to vaše nejlepší kamarádství, protože vlastně ti nejlepší kamarádi, myslím si, že to vzniká někde prostě třeba na střední nebo na základce. Někde jako dřív, ale jako ne až třeba v dospělosti, v 50, většinou jako nepotkáš prostě nejlepšího kamaráda. Myslím, že toho už jako máš. Jestli ho máš, tak ho máš už prostě někde z dřívějška.
2: No, já si myslím, máš do jisté míry pravdu, ale že takový dobrý nejlepší kamarád, když třeba o nějakého, nedej bože, díky hádce nebo čemukoliv jinému přijdeme, tak samozřejmě máme velkou absenci a je možné, že i v té 50 se si následně najdeme dalšího.
1: Takého náhradníka.
2: Ano, náhradník to zní hloupě, ale samozřejmě jiného nejlepšího kamaráda nebo kamarádku.
1: No, ale se zase, když zvrknout. Se s nejlepším kamarádem jako poškorpíš, tak si myslím, že když je to nejlepší kamarád, tak to zase dáte dohromady.
2: Určitě.
1: Jako nedokážu si představit nějakou jako fakt zásadní situaci, že si mezi sebou nejlepší kamarádi udělají něco tak zásadního, že už prostě spolu nikdy nepromluví. Jako, ano, jistě stávají se takové věci, ale já si to jako třeba u sebe a své nejlepší kamarádky vůbec nedovedu představit.
2: Můžou si třeba vzájemně přebrat někdo z nich partnera nebo partnerku.
1: Jako,
2: ale to už pak nejsou zase nejlepší kamarádi.
1: Myslím, že nejlepší kamarád ti neudělá takovou
2: tak,
1: věc.
2: Tak přesně, tak to je takový jako začarovaný kruh. Takže jak vy jste se seznámili se svým nejlepším kamarádem nebo kamarádkou? Napsal nám třeba Evík, napsala, s kamarádkou Helčou jsme se prostě vyskytli, protože dvě takhle praštěný, to se jen tak nevidí. Nastal velký třesk a už to bylo. Ani netušíme jak a už je to skoro 20 let. Jako opak Darwina, přežití blbek. Napsala Evík.
1: Petr napsal, s nejlepším kamarádem jsem se potkal v zaměstnání. I když tam už oba nepracujeme, tak jsme s přátelé stále, ale nějaká bouřka se také přátelstvím prohnala. Ale jdeme dál. Vidíš? Prostě přes nějaké ty bouřky,
2: ano, vždycky.
1: Musí proběhnout. Něco se prostě stane, považujeme to za zcela zásadní a jako přesto nejede vlak a najednou prostě pak se to nějak jako vyvrbí a je to všechno dobrý.
2: Od toho jsou právě ti nejlepší přátelé, nejlepší kamarádi. No a ještě jeden příspěvek, ten napsala Renata. Milé Country Radio, mým nejlepším kamarádem byl a vždy bude můj manžel. Poznala jsem ho už v mateřské školce, pak jsme se odloučili, ale jsme spolu dodnes a já ho neberu jenom jako partnera, ale i jako svého nejlepšího kamaráda. Tak to by mohlo být vítězný.
1: No, ten by byl fajn.
2: Ano.
1: Fajn, ten by byl moc prýma. Tak děkujeme za vaše nejlepší kamarádské příběhy. Další si řekneme zase v 7:30 zítra ráno.
2: No a máme tady pro vás dvě vstupenky na natáčení Prima partičky.
1: No, tak to si myslím, že si náramně užijete další parádní švandu třeba se svým nejlepším kámošem.
2: Děkujeme za příspěvky.
1: Za chvilku 10, tak si dáme nějakou pěknou muziku i po 10. Už ale s Milanem Šmitem, Valda Matuška.
2: Hezký den.

0: Country počasí.
1: Dnes bude oblačná až zatažená obloha, později četnější přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia.
2: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! No to je zase daleko.
0: Tuáckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
2: No jo, tady jsem ještě nebyl.

0: Majrecht, pane Rado, nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivej manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke SB,

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Ochraně lesů před požáry se má věnovat nová pracovní skupina. Ministr životního prostředí Igor Červený ji plánuje vytvořit z odborníků na lesnictví, ochranu životního prostředí a složek integrovaného záchranného systému. Měla by se prý mimo jiné zabývat třeba množstvím starého suchého dřeva, které může požáry zhoršovat. Kamiony a autobusy ve špatném technickém stavu, přetížené soupravy nebo řidiči manipulující s tachografem. Na podobné přestupky se od loňského července zaměřuje také nově vzniklá inspekce silniční dopravy. A inspekce se činí, za tuto dobu udělila pokuty za více než 100 milionů korun. Také Jižní Morava má svoji temnou stránku.
2: Jižní Morava se vyšplhala na medailovou pozici, ovšem Vavříny za to nesklidí. Skoro 50 předávkovaných, z toho tucet mrtvých. To je statistika z policejních výjezdů k intoxikacím v Jihomoravském kraji za minulý rok. Z celé republiky má Jižní Morava druhá nejvyšší čísla. Celkem to bylo v České republice 257 předávkování a 111 úmrtí. Luděk, Savana, Urbánek, Brno.
1: Turnovské nádraží se bude rekonstruovat. Tady je náš kolega Luboš Dvořák.
3: Rekonstrukce, která od základu promění Turnovské nádraží, získala stavební povolení. Jedná se o největší plánovanou stavební akci správy železnic v Libereckém kraji na letošní rok. Půjde o celkovou rekonstrukci kolejiště. Zmizí úvrať na Jičín, vlaky z Českého ráje budou přijíždět přímo ke krytému nástupišti s podchodem. Luboš Dvořák, Turnov.
0: Sport.
1: Hokejista David Pastrňák s největší pravděpodobností neposílí českou reprezentaci na mistrovství světa. Po sezóně chce volno kvůli zdraví a rodině a jeho účast by se změnila jen za mimořádných okolností. Kvůli zranění nedorazí ani útočník Faxa. Tolik hokej, tolik zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec. Country.

Po 10. hodině vám přeji krásné úterní dopoledne s datem 5. května. No a po cover verzi a originálu si dáme dvě písně od jednoho interpreta, a to v podání kapel Gledly SV, nebo třeba od Johnnyho Hortona, nebo třeba od Věry Martinové, až na vrcholky hora Babičiny Džíny. To jsou dvě písně, které budou následovat, pak jedna pozvánka na moc hezkou muziku, chybět nebude ani tulácká stezka, prostě úterý v tandemu, jak má být. Tak hezký poslech a dobrý den.

0: Radkem Country Rádia.
1: Je tady další pozvánka na skvělý koncert a na telefonu je paní Jitka Bláhová. Já vás tímto zdravím, Jitko, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak vy nás pozvete, jak je u vás zvykem, na krásný koncert, takže povídejte, kdy kam můžeme vyrazit a na co?
2: Ráda bych všechny pozvala na jedno z nejkrásnějších míst v Praze, na Pražský Vyšehrad, konkrétně na jeho letní scénu, kde proběhne 28. května koncert skupiny Razam a zpěvačky Ivy Marešové. Tato akce bude jako jeden z prvních open air koncertů v Praze, který jsme pojali nejenom jako takovou oslavu jara, ale také jako přátelské setkání, na kterém si můžete užít skvělou muziku, můžete si dát sklenku dobrého vína a potkat se všemi členy skupiny Razam. Takže budete-li mít čas a chuť, přijďte si to s námi užít 28.5. od 7 hodin na letní scéně Vyšehrad. Vstupenky lze zakoupit na SMS ticket. Takže skupina Razam, Iva Marešová, moc se na vás těšíme.
1: Jitko, moc děkujeme za pozvánku, budeme držet palce, ať vyjde počasí, to bude asi hodně důležité, no a potom taky plný dům, jestli se to dá takhle říci v případě letního amfiteátru, ale ať se prostě všechno vydaří. Mějte se krásně a brzy naslyšenou.
2: Moc děkuju.
1: Není vůbec zač. Naschledanou.

a srdce bolaví, až jednou potkám tvůj pramen, budu pít na zdraví. Čekám, kdy přijde má chvíle, a to se musí stát, jak vítr chci krajem vládnout a občas ho učesat. Potom se budeme toulat v nejhezčí obědí, až příběh tý naší lásky se do světa rozletí.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Ani dnes nevynecháme pochopitelně dopravní informace, takže blíže vedli Česká Lípa, Miroslav, Rakšice, Chýnov, Obrataň, Budišov nad Budišovkou, Suchdol nad Odrou a Lipno Rybník. To jsou místa, kde budete během dnešního dne přesedat na autobusy v rámci polodenních výluk. Dálnice vypadaly celkem klidné, když jsem jel do práce, ale samozřejmě jel jsem jen krátký úsek, takže pojďme se podívat na grafické znázornění, jak to kde vypadá. A opravdu mám nejvážnější problém pouze na pražském okruhu na 61. kilometru, což je místo, které je tradičně problematické. Jsou tam dvě auta v sobě, nákladák a osobák, takže tam se zase připravte na zdržení, ale jinak vypadají dálnice relativně klidně. Když se dívám na D1, tak snad stojí za zmínku pouze uzavření kolektorového pásu exit 296 ve směru na Prahu, tam jsou práce na silnici a jede se po objízdné trase a pochopitelně hustější provoz kolem Brna a kolem Prahy, ale jinak vypadá dálnice D1 poměrně hezky. A když koukám na dálnici D5, která bývá také problematická, tak ta je dnes skvělá naprosto. Opravdu jen trošičku hustější provoz u hranic a potom také u Prahy, ale jinak je krásně průjezdná. Takže vám všem přejeme šťastnou cestu.
2: Country Radio.
0: Hurá! Všichni na palubu. Kormidlo doprava, směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá. Country Radio vás zve na plavbu výletní lodí Král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz. Country
3: Radio. Pozvou vás do dávek.
4: Severní vítr je krutý.
3: Vrátí vás do mládí.
5: U stánku na levnou krásu postávají a smějou.
3: Přinesou lásku.
6: Mám vás strašně rád.
3: České písničky.
7: Odhazují dál.
3: Na Country Rádiu.
0: Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
8: A hlavně vám 3 věci si nepamatuju, víte?
9: Jo.
8: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
0: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
10: Nohama stírám rosu na kolejích.
1: Ježišmarja, to je paráda.
0: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Country Rádio.
11: Uslyšíte-li během vysílání tento výherní signál?
0: Country Fontana 2026.
11: Okamžitě volejte a vyhrajte vstupenky na jednu z letošních Country Fontán dle vlastního výběru. Nejrychlejší vyhrává.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Dobrý den, milí posluchači, je opět čas na naši pravidelnou toulku. Dneska se tedy společně podíváme do fascinujícího podzemí města Slavonice. To leží na samém okraji Jihočeského kraje, jen kousek od hranic s Rakouskem. Slavonické podzemí patří k nejstarším částem města a pravděpodobně úzce souvisí s původní gotickou zástavbou již ze 13. století. Podzemní kopky zasahují hluboko až pod dnešní náměstí, což napovídá tomu, že původní středověké náměstí bývalo menší a obestavěné většinou dřevěnými domy. Chodby ve Slavonicích jsou vytesány ručně, pouze za pomoci želízek a kladiv. Práce často probíhaly ještě bez použití střelného prachu a ve velmi tvrdém rulovém skalním masívu. Tuto náročnou operaci tak velmi pravděpodobně prováděli zkušení horníci z Jihlavska. Systém chodeb odváděl nejen spodní vody, ale i vodu prosakující z nedalekých umělých nádrží na povrchu. Odváděli až do hlubokého hradebního příkopu, který tehdy byl asi 7 metrů hluboký, měřeno od vrcholu hradeb. Slavonická stavební huť pro veřejnost zpřístupňuje část tohoto unikátního podzemí již od roku 1998. Návštěvníci si mohou vybrat ze dvou prohlídkových tras, které se liší svou náročností. Při prohlídce jsou vidět původní kamenné obezdívky těžebních míst, vodní jímky i staré záseky pro ukládání svítidel. Nové cihelné zdivo pak souvisí se sanacemi prováděnými při čištění a mapování prostor. Odbočky na obou trasách jsou zajištěny mřížemi nebo končí v nepřístupných podzemních kopkách. Po ukončení exkurze se určitě projděte po zrekonstruovaném slavonickém náměstí s úžasnými renesančními prvky. Po zdolání 176 schodů věže kostela na Nebevzetí Panny Marie uvidíte celé okolí. Možná dohlédnete i na systém opevnění, takzvané řopíky, kde se pravidelně konají rekonstrukce historických bitev. Vaše pohledy možná zabloudí i do nedaleké Maříže pověstné svou keramikou. Tam si můžete dekorovat vlastní hrnek nebo navštívit vyhlášenou restauraci ve Stodole. Další podrobnosti o slavonickém podzemí najdete například na webu kudyznudy.cz. Dobrou náladu a pěkný den vám přeje Vítek.

0: Tak zatímco dohrává melodie Charlie McCoye Release Me, tak já musím říci, že končí tahle ta hodinka, před námi 11. Pozvánky za kulturou, posloucháte Úterý v tandemu, to znamená moc se nemluví, ale něco přeci jen říci musíme, takže v tuhle tu chvíli předávám slovo svým ranním kolegům, aby vás pozvali na zítřejší, tedy středeční ranní vysílání.
1: Ahoj Milane, zdravím také všechny posluchače Country Rádia. Musím se pochlubit, že během předcházejícího prodlouženého víkendu jsem se na jednom vesnickém dvorku setkal se slepicemi. Ano, slyšíte dobře, takové ty krásné slepičky. A mohu vám říci, že by mě docela zajímalo a bavilo je chovat. No, totiž ještě před pár lety byly slepice symbolem tradičního venkova. Dnes je z nich trend i u rodinných domů ve městě nebo v komunitních zahradách. Prostě slepice jsou v současné době in. Proč tomu tak je? Řekneme si s Kačkou a se mnou, který s Váďou, zítra.
2: Country počasí.
3: Dnes bude oblačná až zatažená obloha, později četnější přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia.
4: Knižní hrdinka Conny ožívá na plátně v novém filmu Conny tajemství jeřáva. Prožijte s Conny její nové dobrodružství. Bude se hodně co učit a hodně čemu se smát. Dokáže naučit jeřába Klause znovu létat? Conny tajemství jeřába. Pouze v kinech od 7. května.
5: Housle, akordeon, triangle. Prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě. Konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
6: Stařičký šerif u Šlíně prdlku poláhlý vztah.
5: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Karel Kahovec a Viktor Sodoma a George and Beethovens vystoupí ve středu 6. května od 19 hodin a 30 minut v restauraci u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3. Schovanky hrají na Barče v pondělí 11. května od 19 hodin. Kulturní dům barikádníků, Saratovská ulice, Praha 10. KTO a večer plný písní a také vzpomínka na Valdu Matušku. Sejdeme se ve středu 13. května od 19 hodin v Chebu v Kulturním centru Svoboda. A ještě dnes už vlastně legendární 38. ročník Ražického Pražce. Přírodní amfiteátr Ražice u Písku. Pátek 15. až neděle 17. května. Tradiční třídenní festival bude plný hudby v přírodě. Zahrají Nezmaři, Epidemie, Asonance, Klíč, Malina Brothers, Gledli SV a 20 dalších. Stanování a karavany i tentokrát zdarma. Tolik pozvánky. Hezký den a hezkou zábavu přeje Tomáš Adamec. Country Radio.

Úterý v tandemu. Jako vždy začínáme hodinu pěkným kouskem v češtině a jeho originální verzí. Ta se právě rozjíždí.

0: Posloucháte Country Radio Úterý v tandemu. Hrajeme dvě písně od jednoho interpreta, ale nechybí na začátku každé hodiny cover a originál, takže Mirek Hoffman a také Lazy Harry nám zaspívali teď po 11. hodině. Já vám přeji příjemný poslech, jak už jsem naznačil několikrát, jak říkám s oblibou, moc se nemluví v úterý, protože té muziky je hodně a chceme odehrát co nejvíce, ale jsou informace, které vědět musíte a mám radost, že vám mohu říct, že i dnes v poledním menu budeme soutěžit o krásnou cenu, protože v těchto dnech soutěžíme o vstupenky do westernového městečka Boskovice, a to ne o leda jaké, ale rovnou 4 VIP vstupenky na jednou v hodnotě téměř 5000 korun. A vy máte tak možnost ve spolupráci s Country Rádiem si tak nějak splnit nějaký ten výlet, nějaký prázdninový výlet na divoký západ v podstatě, protože právě to můžete očekávat v boskovickém westernovém městečku. A navíc tam můžete zažít spoustu zajímavého. Kromě takových těch aktivit, že se naučíte házet tomahavkem a střílet z koltu a rýžovat zlato a můžete se zúčastnit indiánské stezky a prohlédnete si dravce a novou minizoo a dáte si něco dobrého k jídlu a k pití, tak kromě toho se také můžete těšit jednak na koncerty, a sice koncerty Western Symphony, na kterých zazní melodie ze slavných filmových westernů, což je samozřejmě záležitost, která nás vzrušuje a baví, ale také v živých scénách se můžete setkat se svými hrdiny a můžete vidět inscenace hezkých příběhů. A právě i dnes budeme soutěžit o 4 vstupenky a já bych chtěl upozornit, že tyto vstupenky, které dnes budou v poledním menu k dispozici pro toho, kdo odhadne jako první, co spojuje 3 písně, které se v poledním menu objeví, tak budou na 11. července a v rámci své návštěvy boskovického westernového městečka budete moci shlédnout poklad na Stříbrném jezeře, tedy inscenaci, která začíná v 18 hodin a je velmi, velmi úspěšná, a vy opět tedy můžete dnes vyhrávat lístky právě i na toto představení, takže buďte u toho, poslouchejte Country Rádio a vyhrávejte.
1: Partnerem je westernové městečko Boskovice. Co takhle vyměnit město za pravý divoký západ? Vyhrajte VIP vouchery za téměř 5000 korun do westernového městečka v Boskovicích a užijte si westernové-městečko.cz.

0: Vítkem Country Rádia.
1: Také v květnu očekávejte ve vysílání Country Rádia pozvánky na pochody s klubem českých turistů, takže zdravím pana Petra Teringla. Dobrý den, Petře.
2: Dobrý den.
1: Tak co máte na květen připraveno?
2: První pochod květnový v úterý 5. května startuje u metra na Rajské zahradě v klasickém čase mezi 4. a 6. odpoledne a jmenuje se Přes tři zámky. Vede přes zámky Hostavice a Dolní Počernice do Chval a je možné kromě tří zámků se podívat i na jeden hrádek. Je to totiž kočičí hrádek v Dolních Počernicích, který stojí mezi sochami v parku. Je to vlastně taková socha hradu. No a protože jsme spustili na jaře tematické pochody Prahou turistickou, tak tenhle ten pochod patří mezi témata sochy.
1: Máme se na co těšit, přátelé, soch, hradu i koček mohou vyrazit a teď nám ještě jednou zopakujte, v kolik hodin, kde máme být.
2: Pochod přes tři zámky a jeden hrádek, úterý 5. května, start od 4 do 6 u metra Rajská zahrada.
1: Petře, děkujeme za pozvánku, za pár dnů naslyšenou.
2: Naschledanou.

Úterý v tandemu na Country Rádiu. Hitovka a píseň, kterou jste možná ještě neslyšeli. Prostě krásná a neznámá.

já potkávali už sedmej den. Když jsem si vyjel v sedle ven, tak stála vždycky někde opodál. Ale pokaždý, když jsem ztrácel klid a chtěl jsem tu ženu oslovit, tak strhla koně do soutěsky skal. Teprve sedmej den v neděli, když už jsem ztrácel naději, jela mi náhle sama vstříc. A jestli bych s ní nemohl jet k jejímu srubu, jsme tam hned a ani cestou neřekla mi víc.

Vevnitř byl chlap, snad její muž. Jak jsem tam vešel, vytáhl nůž a jen náhodou jsem změnil jeho směr. A tam, kde měl ten rváč košili, dopadla čepel ve chvíli. Byl tuhej, než jsem stačil mindat kvér. Čekal jsem ženský pláč a křik, ona však jenom špitla, dík. A že jí mám odpustit ten šprým. A potom svým očím nevěřím, než došla ta ženská ke dveřím, tak se rozplynula ve vzduchu jak dým.

přivez pak šerif patrolu. Já chtěl zdvihnout ruce nahoru. Řekl, že s tím chlápkem to byl prýma tak. Že už ho hledají sedmý den od Texasu po Michigan. Že propík vlastní ženu. Byl to vrah. Pak mi vyprávěl v pohnutí, že když našli těsně před smrtí, tak řekla jednu větu, spíše vzdech. Že do týdne vrah splatí daň tím, že ho zkosí vlastní zbraň. A pak tu ženu popsal a vyrazil mi.

0: pihu a v pase z kůže pruh a v očích plamen slibu, že splatí každej dluh.
1: Ahoj, tady Milan Krvec, Zelenáči. Moc se na vás, přátelé, těšíme 13. června v Brně na brněnské fontáně.

0: Country rádiem na cestách.
1: Tak máme tu zase dopravní informace. Na trati 171 na trati 170 je situace, kterou ovlivnilo porucha trakčního vedení a máme tam nějaká omezení, zpoždění vlaků a tak dále. Tak například to přináší odřeknutí vlaku v úseku Karlštejn-Beroun a v obráceném směru také Řevnice-Dobřichovice, Praha hlavní nádraží Karlštejn-Praha, Vysočany-Karlštejn, Dobřichovice-Řevnice a tak dále. Máme i náhradní autobusovou dopravu a ta je zavedena mezi stanicemi Beroun-Karlštejn a v obráceném směru. Dotýká se to poměrně velkého počtu vlaků, takže sledujte zase pokyny dopravce. Na dálnicích dávejte pozor na D1 na 207. kilometru ve směru na Ostravu, srazil se tam náklaďák s dodávkou. Na D35 na 278. kilometru ve směru na Olomouc je hlášen nějaký balík polystyrenu na vozovce. Polystyren není k sehnání, ale na vozovce teď leží balík. Je v levém jízdním pruhu a ten je neprůjezdný. D35 255. kilometr ještě má také nějaký problém, tam zase leží deka pro změnu. Se šikne. V 11.35 by měla být dořešená situace, což je zhruba teď v tuto chvíli na D4 ve směru na Písek, kdy bylo havarované vozidlo na 45. kilometru a počítejte s problémy také na D0 a to na 81. kilometru ve směru Gruzini, tam jsou v sobě dva nákladňáky a dále pak na 61. kilometru ve směru k D1, tam je v sobě nákladňák a osobák. Takže situace, která byla klidná, se nám trošku komplikuje, dávejte pozor, koukejte před sebe a dorazte do cíle v pohodě.
0: Country Radio. Country Fontána 2026. 13. června, Arena Štvanice Praha. Na další ročník country, tramské a folkové přehlídky vás tentokrát zveme na centrální kurt Štvanice. Vystoupí Ivo Jahelka, Honza Vančura, Miroslav Paleček, Roman Horký a Kamelot, Folk Team, Tomáš Linka, Country Sisters, Frankie and the Deadbeats a kanadské dívčí duo Sugar Crash.
2: Proč vyčítat potám, že se motám, to by bylo asi nesprávné.
0: 12 hodin živé muziky, to je Country Fontána 2026, 13. června, Arena Štvanice Praha.
3: Zad.

0: Country Radio. Jsme doma tam, kam si nás donesete ve svých srdcích.
1: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Radia probudit toho, koho máte rádi.
2: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
1: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
2: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
1: Aha, takže probouzeného, ne?
2: No, vždyť to říkám.
1: Aha.
0: Country Radio. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Tak já zase na chviličku přeruším proud muziky, ale vlastně o muzice budeme hovořit i nadále, protože já bych vás teď zase rád pozval na koncert Věry Martinové a skupiny Meritum, který můžete navštívit už zítra ve středu 6. května v kulturním centru Rakovník. No a v Rakovníku Věra hraje od 20 hodin. Nebudu dál popisovat koncert Věry Martinové, já myslím, že tuto dámu, první dámu naší country, všichni dobře znáte a její písničky hrajeme tady u nás velmi často, takže žádné další doporučení není třeba, a proto ten, kdo zavolá teď na číslo 210 323 333 a odpoví na mou velmi jednoduchou otázku, tak získá hned dvě vstupenky na tento skvělý koncert v Rakovníku. Takže pokud máte blízko do Rakovníka a pokud chcete navštívit koncert Věry Martinové zítra 6. května v Kulturáku v Rakovníku od 20 hodin, tak právě teď volejte na číslo 210 323 333 a můžete získat dvě vstupenky na tenhle ten koncert. Jinak, že je dnešní den plný soutěží, to dobře víte, budeme soutěžit ještě i v poledním menu, ale čeká nás ještě také soutěž o lístky na fontánu. Poslouchejte Country Radio a čekejte na výherní signál, který vám může otevřít cestu na jakoukoliv fontánu, ať na brněnskou, na pražskou nebo na ostravskou, protože přesně o tom ta soutěž je. Tak a teď už čekám na telefon na 210 323 333, na které můžete získat lístky na koncert Věry Martinové, a ten právě začal zvonit, takže já vám přeji dobrý den, tady je Milan, Country Radio. Halo, halo, slyšíme se?
1: Slyším? Já doufám.
0: No, pejska slyším dobře, vás jsem zaslechl až teď, kdo se nám dovolal?
1: Jirka. A zrovna jsem na cestě do Rakovníka.
0: To je hezký, ale ten koncert je až zítra, musel byste tam počkat teda nějakou dobu.
1: Já tam přijedu klidně zítra znovu, která se mi povede odpovědět.
0: Hele, já myslím, že jo, protože ptám se na jednu věc. Věra Martinová a její solová dráha, to by bylo na dlouhé povídání, protože prostě patří mezi ty nejvýraznější hvězdy našeho žánru. Ovšem byla také součástí kapely Dívčí, ryze Dívčí. Známe její název?
1: No, já předpokládám, že Věra vzešla ze Schovanek.
0: A ten předpoklad je naprosto správný, je to potlesk, i bez nápovědy jsme to zvládli, a to znamená, že ty lístky poputují na vaši adresu zcela právem. Tak mi vydržte chviličku na telefonu a já vám řeknu, co a jak, ano?
1: Děkuju.
0: Já taky děkuju. No a tím pádem jsme dosoutěžili o lístky do Rakovníka, protože ten koncert už je opravdu zítra, takže vy všichni ostatní, kteří byste tam chtěli vyrazit, tak už si budete muset lístky koupit, ale stojí to za to, takže ve středu 6. května Kulturní centrum Rakovník a Věra Martinová se skupinou Meritum, ta zahraje od 20 hodin. Buďte u toho a my jdeme za další muzikou, teď vyrážíme do Ameriky, před námi Tracy Lawrence.

0: Tak dnešní dopoledne ukončuje instrumentálka v podání Franka Ferrella, no a před námi je 12. hodina, co to znamená předpověď počasí, teď v tuto chvíli další zprávy Country Rádia a pak polední menu, které nebude úplně stejné jako vždy a sice objeví se tam i zahraniční hudba, konkrétně Gordon Lightfoot, protože na začátku nás čeká cover a originál a to zajistí právě František Nedvěd a Gordon Lightfoot, ale pak nás čeká už soutěž. Ta soutěž je vlastně také jiná než obvykle, protože celý tento týden a prakticky možná i příští týden, myslím, je to tak, soutěžíme o vstupenky do Westernového městečka a to je cena jako hrom, skoro 5000, 4 VIP lístky, takže pokud máte rádi Western, pokud máte rádi tenhle ten typ zábavy, tak soutěžte společně s námi už v příští hodině a sice tentokrát soutěžíme o VIP vstupenky na 11. července, takže měli by volat samozřejmě ti, kteří v tomto datu mohou vyrazit na tenhle ten skvělý výlet a užít si perfektní zábavu. Teď ale pojďme na předpověď počasí.
1: Country počasí.
2: Dnes bude oblačná až zatažená obloha, později četnější přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia.

0: Tri Rádio. Zprávy.
1: Hezký den. Lidé, kterým by měl důchod přijít 8. května, na který připadá den vítězství, dostanou důchody o den dříve, tedy 7. května. Změna výplatního termínu letos nastane ještě jednou, a to v červenci. Penzisté, kteří pobírají důchod standardně každého 6. dne v měsíci, obdrží peníze až 7. července. Den předtím se totiž slaví den upálení mistra Jana Husa. Mrazy, které Česko zasáhly minulý týden, způsobily ovocnářům podle předběžného odhadu škody za stovky milionů korun. Nejvíce mrazy postihly Čechy, zejména střední a severní. Škody mrazy nadělaly na všech ovocných druzích. Přesnější vyčíslení škod budou moci ovocnáři udělat za několik týdnů, tedy po dokončení kvetení a opylení. Co je nového v Blansku, to zjistil náš kolega Savana.
2: Blansko letos výrazně oživí veřejná prostranství, do ulic i místních částí přibudou stovky nových stromů a tisíce květin. Zahradníci už zahájili jarní výsadbu a postupně doplňují zeleň v centru i v okrajových částech města. Veřejná prostranství tedy doplní nové stromy a krásné květiny. Výsadba začala už na přelomu března a dubna a pokračuje i v těchto dnech. Luděk Savana, Urbánek, Blansko.
1: Informaci především pro turisty přináší Luboš Dvořák.
3: Stavbaři začali budovat dubové schody a zábradlí na turistické stezce na vrch Zebín u Jičína nad Valdštejnskou lodží. Cesta tak bude bezpečnější a pohodlnější. Úprava by také měla zamezit erozi kopce, kterou podporuje i to, že si turisté vyšlapávají vlastní stezky. Výletníci se kvůli tomu zatím po modré turistické značce nahoru nedostanou. Luboš Dvořák, Jičínsko.
0: Sport.
1: A teď do zákulisí hokeje. Největší jména, o kterých se spekuluje, si zatím nechávají v rukávu. Nicméně po oznámení příchodu Filipa Přikyrala zveřejnili kladenčtí rytíři další posilu. Do klubu se po 3 letech vrací odchovanec Adam Kubík. Je to vlastně návrat domů. Snad jen dodám, že poslední sezony Adam strávil v Českých Budějovicích a letos dohrával na hostování v Plzni. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio.

Úterý v tandemu. První dvojice v každé hodině je vždy ve znamení české verze známého hitu a jeho originálu. Tak příjemný poslech. Kandira.

posloucháte polední menu s Country Rádiem, s vámi Milan Schmidt a před námi tři písničky, které skrývají nějaké to tajemství. Ono to není moc tajemství, ono je to slovíčko, které se opakuje většinou v textech písniček, něco, co je prostě spojuje dohromady. No a také dnes ten, kdo uhodne, co je tím společným tématem, tak vyhrává opravdu pěknou cenu, a sice VIP vstupenky, rovnou 4 VIP vstupenky v hodnotě 4800 korun do westernového městečka Boskovice, kam vás zvou na bohatý program i zážitky. Můžete tam vyrazit o prázdninách na divoký západ, zažijete léto plné pohody a zážitku pro holky a kluky všech generací. No a program boskovického westernového městečka je opravdu bohatý. Před skokanem sezóny se stanou o poslední červnové sobotě dva koncerty Western Symphony, na kterých zazní melodie ze slavných filmových westernů. Z jejich hrdiny si pak setkáte v živých scénách. Milovníci májovek se vypraví s náčelníkem Apačů Vinetouem a s Olčetrendem hledat poklad na Stříbrném jezeře. A kromě 22 repríz této inscenace se připravuje i 18 nočních show Kůň pátý element. Jde o dechberoucí mystický příběh. Denně se bude hrát také oblíbené představení Geronimo. Ve scénkách na hlavní třídě se potkáte s Indiány, kovboji i se spisovatelem Karlem Májem. Naučíte se házet tomahavkem, střílet z koltů, ryžovat zlato, vydáte se na indiánskou stezku, uvidíte ptačí dravce i z brusu novou minizoo, k tomu jídla a pití, co hrdlo ráčí. Zkrátka a dobře, krásný den, krásný víkend můžete prožít ve westernovém městečku v Boskovicích, kde se na vás těší. A dnes jsou ve hře 4 vstupenky na 11. července. Takže volat a poslouchat hlavně tedy a hledat společné téma by měli pouze ti, kteří 11. července mohou do westernového městečka vyrazit. A já už vám teď posílám Honzu Vyčítala, Brontosaury a Rangers a držím palce, no ať to dobře dopadne.

0: Tak a je to, dozněly tři písničky a v tuhle chvíli se rozhodne o tom, kdo bude držitelem lístků do Westernového městečka v Boskovicích na 11. července a kdo si tam užije poklad na Stříbrném jezeře a další věci, které už jsme vám představili a zmínili. Telefon číslo 210 323 333 je vám momentálně k dispozici a už někdo volá, takže já vám přeji dobrý den, tady je Milan, Country Radio. Halo, halo.
1: No, tady Luboš.
0: Tak Luboši, ahoj, zdravím. No a prosím, a musí to být přesná odpověď, co je dnes společným tématem třech písní, které jsme poslouchali?
1: No, je to nos.
0: Přesně tak, tleskám, je to nos. Myslím, že dnes to bylo mnohem zjevnější než třeba včera. A je to tak, znamená to, že pro tebe mám čtyři vstupenky na opravdu pěkné místo s pěkným programem. Více si povíme už mimo vysílání, takže vydrž chviličku na telefonu, ano?
1: Dobrá.
0: Tak ano. Jo. No vidíte, je to celkem jednoduché, stačí poslouchat, pak zavolat ve správný čas, dovolat se jako první a můžete vyhrát krásnou cenu, třeba v hodnotě 4800 korun, jako se to stalo teď Lubošovi. Zítra budeme pokračovat ve stejné soutěži.
2: Partnerem je Westernové městečko Boskovice. Co takhle vyměnit město za pravý divoký západ? Čekají vás nevšední zážitky v kulisách živoucího Westernového městečka a také velkolepá představení westernové-městečko.cz.
3: Úterý v tandemu. Jeden hit a jedna archivní píseň od jednoho zpěváka.

za pár týdnů vrátí zase zpět. Až poznáš, co si vlastně chtěla, vem si rtěnku, dívko, Mercedesu. Slova dlouho nehledej a na dlaň levý ruky začni psát.

50, pak bude svět zas jenom náš. Vždyť ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme spolu nacházeli. A vím, že jednou najdem vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí.

seděli v parku, ona a on. Slunce už haslo jak lampion. Pohlédla na něj a sladký zvon až v kostech cítil znít. Měl rovnou odejít sám a někdy zpět vědět,

0: Také dnes vám v poledním menu nabídnu pohled do kalendáře. Je 5. května, slavný den pro nás, květnové povstání českého lidu, ale také slaví svůj svátek Klaudie, takže jestli nás nějaká Klaudie poslouchá, přejeme všechno nejlepší a posíláme rovnou dvě písničky, protože prostě dnes je úterý v tandemu a takhle to máme.
1: Úterý v tandemu na Country Rádiu. Hitovka a píseň, kterou jste možná ještě neslyšeli. Prostě krásná a neznámá.

Posloucháte Úterý v tandemu, no a protože je úterý, tak nás dnes od 19 hodin čeká úterní speciál, a sice trampské tamtamy, který pro vás připravuje pravidelně Jakub Jiroušek. No a dnes ho připravil pro všechny, které zajímá ptačí říše, protože Česká společnost ornitologická slaví letos sté výročí svého založení, no a právě o ptačí říši a jejím zkoumání a ochraně si bude Kuba povídat s ornitologem a fotografem Honzou Greenwaldem. Tak jste na to všichni srdečně zváni, začíná se v 19 hodin.

0: Hodinka plná napětí v soutěži a krásné muziky rovnou dvojmo, protože úterý v tandemu právě teď končí, končí tedy polední menu. Já vám přeji příjemný poslech, dobrou chuť k obědu těm, kteří ještě stále obědvají, a také příjemný poslech zpráv, které přináší Tomáš Adamec.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude oblačno až zataženo, později četnější přehánky nebo i bouřky, na teploměru je od 24 do 28 stupňů. Zítra bude oblačno až polojasno a opět bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Ochraně lesů před požáry se má věnovat nová pracovní skupina. Ministr životního prostředí Igor Červený ji plánuje vytvořit z odborníků na lesnictví, ochranu životního prostředí a složek integrovaného záchranného systému. Měla by se prý mimo jiné zabývat třeba množstvím starého suchého dřeva, které může požáry zhoršovat. Kamiony a autobusy ve špatném technickém stavu, přetížené soupravy nebo řidiči manipulující s tachografem. Na podobné přestupky se od loňského července zaměřuje také nově vzniklá inspekce silniční dopravy. A inspekce se činí, za tuto dobu udělila pokuty za více než 100 milionů korun. Také Jižní Morava má svoji temnou stránku.
2: Jižní Morava se vyšplhala na medailovou pozici, ovšem vavříny za to nesklidí. Skoro 50 předávkovaných, z toho tucet mrtvých. To je statistika z policejních výjezdů k intoxikacím v Jihomoravském kraji za minulý rok. Z celé republiky má Jižní Morava druhá nejvyšší čísla. Celkem to bylo v České republice 257 předávkování a 111 úmrtí. Luděk, Savana, Urbánek, Brno.
1: Turnovské nádraží se bude rekonstruovat. Tady je náš kolega Luboš Dvořák.
3: Rekonstrukce, která od základu promění Turnovské nádraží, získala stavební povolení. Jedná se o největší plánovanou stavební akci správy železnic v Libereckém kraji na letošní rok. Půjde o celkovou rekonstrukci kolejiště. Zmizí úvrať na Jičín, vlaky z Českého ráje budou přijíždět přímo ke krytému nástupišti s podchodem. Luboš Dvořák, Turnov.
0: Sport.
1: Hokejista David Pastrňák s největší pravděpodobností neposílí českou reprezentaci na mistrovství světa. Po sezóně chce volno kvůli zdraví a rodině a jeho účast by se změnila jen za mimořádných okolností. Kvůli zranění nedorazí ani útoční Faxa. Tolik hokej, tolik zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio.

Malše, Úpa, Ohředvě, Kamenice, Malé Labe, Střední Labe, Velké Labe, Ostravice, Loučka, Střela, Marínu, Aj, Moravice, Hornát, Hnilec, Berounka, Mželatorice, Váv, Úh, Žiletavka, Jevíšovka, Stará Říka, Nová Říka,

0: není pochyby.
1: Já svou zemi
2: znám. Úterý v tandemu. Jako vždy začínáme hodinu pěkným kouskem v češtině a jeho originální verzí. Ta se právě rozjíždí.

0: place you haven't been.
1: I've been everywhere. Příjemné odpoledne po 13. hodině všem milovníkům krásné muziky přeje Milan Schmidt. No a o muzice bude celá tato hodina. Jednak v kukátku Country Rádia vás pozveme nejen na parník Country Rádia s jedním z interpretů, který už se tam chystá, ale čekáme třeba také na Pavla Bobka nebo Michala Tučného, skupinu Alabama nebo Jitku Vrbovou, aby nám zaspívali svoje písničky v tandemu. A nezapomeňte, že také můžete vyhrát vstupenky na Fontánu, protože výherní signál může zaznít kdykoliv, tedy i v této hodině. Takže poslouchejte pozorně, ve chvíli, kdy ho uslyšíte, volejte na číslo 210 323 333 a vyberte si vstupenku na Fontánu, ať už do Brna, nebo do Prahy, nebo do Ostravy, to necháme na vás. Takže příjemný poslech a pojďme dál.

0: rokem Country Rádia.
1: Je tady další kukátko Country Rádia, které je zároveň pozvánkou na parádní muziku, protože na telefonu je náš kamarád Jindra Keják. Jindro, zdravím tě, ahoj.
2: Zdravím tě a všech posluchačů Country Rádia taky zdravím.
1: Jindro, ty se chystáš pomalu jistě také na parník Country Rádia. Já jsem koukal, že ještě nějaká volná vstupenka je, takže možná je to i výzva pro naše posluchače, aby ještě lístky koupili a společně s tebou se setkali na palubě lodi Král Jiří, takže je pozvi.
2: No, samozřejmě velice rád, ještě k tomu ty to budeš moderovat, tak se velice těším. Ano. No a já tam jedu 13. května, tam jedu teďka do Poděbrad, takže ještě, jak si říkal, je tam něco volného, takže strašně bych chtěl všechny pozvat. No a krom toho, mimo toho 13. května, což je velice krásná akce na lodi, tak krom toho 13. května ještě hraju 16. května v České Kamenici, to je pivovarská sladovna, a 30. května ještě hraju v Chomutově v Admirálu na zahrádce, což je bývalý Merkur. A všude tam se mnou bude ještě vystupovat jako bonus vlastně letošní finalista Porty, jakože v finále Porty, co je, tak Marty Johnson se mnou bude vystupovat na všech těch akcích.
1: Jasně, takže máme se na co těšit.
2: No jasně, on bude v Hrdicích, tam bude na finále, a takže vlastně možná budoucího hvězdu tam se mnou.
1: Jasně, tak díky za pozvánku, těšíme se na vás, chlapi, na tebe i na Martyho. Opakuju jenom pro naše posluchače, na parníku 13. a jinak?
2: 16. Česká Kamenice a 30. v Chomutově v Admirálu. Všecko je to v květnu a všude bude Jindra Keják a Marty Johnson.
1: Jindro, díky za pozvánku, těším se, měj se, ahoj.
2: Ty taky, já děkuju, ahoj.

Úterý v tandemu na Country Rádiu. Hitovka a píseň, kterou jste možná ještě neslyšeli. Prostě krásná a neznámá.

0: s Country Rádiem na cestách.
1: Jsou tady dopravní informace, nemám dobré zprávy, zejména na kolejích došlo k tragédii na trati 220 Olbramovice České Budějovice. Planá nad Lužnicí Tábor se řeší následky srážky vlaku s osobou, provoz je tam logicky přerušen, je zavedena náhradní kyvadlová doprava a to v úseku Tábor Planá nad Lužnicí. Některé vlaky odřeknuty, sledujte pokyny dopravce. Máme tady pochopitelně, tedy ještě jednou opakuji, autobusovou dopravu Planá nad Lužnicí Tábor a zpět. Máme tady zprávy z dálnic, ani tam to není úplně tedy procházka růžovým sadem. Mám zprávu z D11, 87. kilometr ve směru na Hradec Králové. Je tam převrácené nákladní vozidlo a vysypaný náklad na vozovce. Takže počítejte s velkými problémy. 87. kilometr ve směru na Hradec na dálnici D11. Na místě jsou hasiči a záchranáři a všechno se to řeší. Jinak na D1 v tuto chvíli hustější provoz a také dopravní nehoda. Na D1 na 6,5 kilometru ve směru na Brno je uzavřený levý jízdní pruh a jsou tam práce u držby, nevím, jak moc to ovlivňuje dopravu, ale připravte se na nějaké zdržení a o kus dál na 13,5 kilometru ve směru na Prahu došlo k dopravní nehodě rovnou 5 vozidel a je rozlitá nějaká látka na vozovce. Průjezd je tam možný, ale opatrně, je tam v sobě osobák, nákladák a další 3 nákladáky ještě navíc, tak i tady počítejte se zdržením. D1 pak na 90. kilometru hlásí porouchané vozidlo, objíždějí to opatrně odstavený nákladák. Hustý provoz je na Brněnsku, tam počítejte s tím, že se budou tvořit kolony okolo toho 196. kilometru a pozor také na exitu 296 ve směru na Prahu, je to tam uzavřeno pro práce na silnici a objíždí se. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
2: Někomu život, někomu smrt. Československý odboj a nacistická okupační moc. To je název druhého dílu unikátní knižní trilogie Jaroslava Čvančary, mapující historii roku 1942. V originálním chronologickém zpracování zachycuje zásadní události, a to s kalendářní a časovou přesností. K dostání u všech dobrých knihkupců.
3: Každý ráno zjíždí z hor ta parta z Ranče Ypsilon.
4: Jo, bývali jsme pěkně drsná parta, to vám teda povím.
3: Údolí, údolí, údolí, naše drsná píseň.
4: Když jsme táhli po Sázavím, zavírali paďouři, dcery a manželky do kurníku. Stejně jim to nebylo nic platný.
3: Když na nádraží při pátku nám čekání se kdysi zdálo dlouhý.
4: A když jsme hrábli do strun, jezevci utěsňovali svoje nory a veverky padaly ze stromů.
5: Sedím tady podjedlý a vzpomínám.
4: Dneska už se vídáme jenom zřídka.
5: Vzpomínám na osadu u Cíklá.
4: Ale díky Country Rádiu a těm písničkám jsme vlastně pořád spolu.
6: Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
7: A hlavně vám 3 věci si nepamatuju, víte?
8: Jo.
7: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
6: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
9: Nohama stírám rosu na koleji.
1: Ježišmarja, to je paráda.
6: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
10: Country Rádio.
11: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.
10: Country.

vlastním zákona stát. Jsem seržant dálniční hlídky, dělám práci, co mám rád. Můj bratr ten je jinačí, je zvajec divoký.

hned přešel by ho zpěv. Smůlu má ale náš Franky, a to není voda, to je krev.

0: Tak tohle byla kapela Folk Team a Frikulín, jeden z účastníků Fontány, a také zazněl výherní signál, to znamená, že už mám někoho na telefonu. Dobrý den, tady je Milan, Country Radio.
1: Dobrý den, u telefonu Jirka.
0: Dobrý den, Jirko, zdravím vás. Samozřejmě taková to obligátní otázka, proč voláte, ale je to jasné?
1: No, kvůli výzkumu na Fontánu.
0: Dobře, kam budete chtít vyrazit?
1: No, rád bych do Prahy.
0: Do Prahy, fajn, ano. Samozřejmě možnost je to, protože tahle soutěž je o tom, že si můžete vybrat, jestli Prahu, Brno nebo Ostravu. Když vybíráte Prahu, dostanete Prahu. Je tam nějaký váš oblíbenec, na kterého se těšíte, nebo to máte tak nějak jako v balíčku celkem jedno?
1: No, balíčku každopádně, ale je tam Tomáš Linka, Roman Horký každopádně.
0: Jo, takže to jsou vaši favoriti. No tak fajn, takže já vám gratuluji, poprosím vás, vydržte mi ještě chviličku na telefonu, ať to všechno dotáhneme do konce, a to je celé, ano?
1: Moc krát vám děkuji a těším se, díky moc, zdravím všichni posluchače, nashledanou.
0: Taky, nashledanou, děkujeme. No a přátelé, pochopitelně soutěžíme o lístky na Country Fontánu každý den, takže poslouchejte každý den několikrát, ten výherní signál se opravdu může ozvat kdykoliv, tak buďte na příjmu, ať něco neprošvihnete.
2: Přátelé dobré muziky, moc se těšíme na pražskou Country Fontánu. Pavel Kopřiva z brněnského Folk Teamu.

co to je stoka z městských stok. Z lidí tam šelmy slyším jejich krok. Musí tě pod mě dostat, stůj, co stůj. Tak pán Bůh a policajt tě opatruj. V půl třetí ráno vidím září hvězd. Divnou postavu kráčet prachem podél cest. Zamává na mě a já dávno vím, že ač mrtvý strachem přesto zastavím. Říká, dálnice to je stoka z městských stok.

0: Sem skalám bylo to tak 9 mil. Dálnice to je stoka z městských stok.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Krásná žena s krásným hlasem, to je Faith Hill. Právě ta nám zaspívala dvě písně v rámci tandemu. Před námi 14. hodina, pozvánky za kulturou. Tomáš Adamec ví, co se kde děje. Poslouchejte a vyražte na živou muziku. A já vím, co se bude dít i zítra. Vlastně ví to hlavně Vláďa Vlach, náš ranní moderátor, takže ten vás pozve teď na ranní vysílání.
1: Ahoj Milane, zdravím také všechny posluchače Country Rádia. Musím se pochlubit, že během předcházejícího prodlouženého víkendu jsem se na jednom vesnickém dvorku setkal se slepicemi. Ano, slyšíte dobře, takové ty krásné slepičky. A mohu vám říci, že by mě docela zajímalo a bavilo je chovat. No, totiž ještě před pár lety byly slepice symbolem tradičního venkova. Dnes je z nich trend i u rodinných domů ve městě nebo v komunitních zahradách. Prostě slepice jsou v současné době in. Proč tomu tak je? Řekneme si s Kačkou a se mnou, který s Vláďou zítra.
2: Country počasí. Po zbytek dnešního dne bude oblačno až zataženo, později četnější přehánky nebo i bouřky. Na teploměru je od 24 do 28 stupňů. Zítra bude oblačno až polojasno a opět bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia.
3: Knižní hrdinka Conny ožívá na plátně v novém filmu Conny tajemství jeřáva. Prožijte s Conny její nové dobrodružství. Bude se hodně co učit a hodně čemu se smát. Dokáže naučit jeřába Klause znovu létat? Conny tajemství jeřába. Pouze v kinech od 7. května.

0: 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Karel Kahovec a Viktor Sodoma a George and Beethovens vystoupí ve středu 6. května od 19 hodin a 30 minut v restauraci u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3.
2: Věra Martinová se skupinou Meritum vystoupí zítra v kulturním centru v Rakovníku od 20 hodin.
1: Schovanky hrají na Barče v pondělí 11. května od 19 hodin. Kulturní dům barikádníků, Saratovská ulice, Praha 10. KTO a večer plný písní a také vzpomínka na Valdu Matušku. Sejdeme se ve středu 13. května od 19 hodin v Chebu v kulturním centru Svoboda. A ještě dnes už vlastně legendární 38. ročník Ražického Pražce. Přírodní amfiteátr Ražice u Písku. Pátek 15. až neděle 17. května. Tradiční třídenní festival bude plný hudby v přírodě. Zahrají Nezmaři, Epidemie, Asonance, Klíč, Malina Brothers, Gladly SV a 20 dalších. Stanování a karavany i tentokrát zdarma. Tolik pozvánky. Hezký den a hezkou zábavu přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio, úterý.

Tak tohle to byl Mirek Hoffman a taky Del Reeves. Já doufám, že jste si vybrali z nabídky Tomáše Adamce na nějakou pěknou akci. Pokud ne, tak poslouchejte dál, protože já pro vás budu mít také nějakou pozvánku a třeba vás zaujmu já. Čeká nás ovšem také Tulácká stezka, to připomínám. No a z muziky potom, protože úterý v tandemu, tak dvojmo. Spiritual Quintet, Merle Haggard a nebo třeba Věra Martinová. Příjemný poslech, krásné úterý.

0: Vaškem Country Rádia.
1: Pro všechny příznivce krásné muziky mám dobrou zprávu, protože na světě bude pravděpodobně, tak tuším, nové album, navíc spojené s koncertem. No, nebudu vás napínat, na telefonu je Michal Cerman. Míšo, ahoj.
2: Ahoj.
1: Tak mám pravdu asi, viď? Máš pro nás nějaké dobré zprávy?
2: Máš pravdu. Zrovna držím v ruce už naše úplně zbrusunový CDčko Gentlemani a máme z toho všichni velkou radost.
1: Chystáte k tomu určitě nějaké koncerty?
2: No tak chystáme především křest tohodle toho CDčka,
1: ano,
2: který proběhne na lodi Tajemství bratří Formanů na Výtoni, a to ve středu 20. května od 7 hodin. Je to taková zvláštní akce, protože je to spojení ještě se křtem knížky našeho kapelníka Lukáše Fischera a Matěje Formana O nás zvířatech. Takže je to taková velká prostě společenská akce na té lodi Tajemství.
1: Velká sláva. Na co se můžeme těšit tedy, kromě toho, že uvidíme knihu, uvidíme CDčko, uvidíme vás, uvidíme Gentlemany?
2: No, tak určitě se můžeme těšit na moc hezký prostředí té lodi. Mě to samotného velmi překvapilo. A především na krásný kmotříčky a sudičky obojeho. To znamená, že naší desku bude křtít pan Tomáš Linka a pan Kamil Střihavka. A knížku O nás zvířatech pokřtí vážené dámy Iva Janžurová a Uršula Kluková.
1: No tak opravdu skvělá společnost a já si myslím, že to album, které už ty držíš v ruce a já ho ještě neviděl, mi co nejrychleji doručíš, abych ho mohl také představit našim posluchačům. A konec konců, když dovolíš, tak já tě zvu i k sobě do Country Rády, aby jsme trošku probrali, jak to vlastně všechno dopadlo, protože vím, že jste se na to album chystali poměrně dlouho.
2: No, to je pravda. Pracovali jsme na něm dlouho, nejdřív nás zaříc covid, potom personální potíže, ale nakonec se všechno dobře povedlo a mám to tady v ruce, takže samozřejmě moc rád přijdu a předám ti to.
1: Určitě. Já se budu těšit, takže milí posluchači, je to pro vás výzva, abyste jednak poslouchali Country Rádio a těšili se na dopolední kávu s Gentlemany a Michalem Cermanem, abyste si také poslechli album týdne téhleté kapely, které stihneme ještě určitě tento měsíc, ale hlavně, abyste mohli vyrazit i na křest. A tak tě poprosím ještě jednou, v kolik hodin, kdy a kde?
2: Je to 20. května od 7 hodin na lodi Tajemství bratří Formanů na Výtoni.
1: Děkuju za pozvánku, ať se všechno vydaří, pořádně to pokřtěte a těším se na vás. Měj se hezky, ahoj.
2: Díky moc, ahoj.

Úterý v tandemu. Jeden hit a jedna píseň, na kterou jste již možná zapomněli. Samozřejmě od jedné kapely.

0: Country rádiem na cestách.
1: Informace z kolejí mezi 14. a 15. hodinou přináší připomenutí polodenních výluk. Blíže vedly Česká Lípa, Miroslav Rakšice, Chýnov Obrataň, Budišov nad Budišovkou, Suchdol nad Odrou a Lipno Rybník. To jsou místa, kde dnes do 16. hodiny budete přesedat na autobusy. Pokud jedete po dálnici D11, připravte se na zdržení. 87. kilometr ve směru na Hradec Králové hlásí velký problém, a sice převrácené nákladní vozidlo, navíc vysypaný náklad. Na místě jsou hasiči i záchranáři, takže projíždějte velmi opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.

0: Daj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivej manžel, když je trochu cholerik a má přístup

0: jej zůstáváme věrní. Věrní Country Rádiu. A jsme úplně v pohodě. Country Rádio.
1: To je, panečku, provoz. A těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
0: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz. Tempské tamtamy na Country Rádiu.
2: Ahoj, tady Kuba Jeroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 5. května se vydáme do Ptačí říše. Průvodcem nám bude ornitolog a fotograf Honza Greenwald.
0: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček.
3: Uslyšíte-li během vysílání tento výherní signál?
0: Country Fontana 2026.
3: Okamžitě volejte a vyhrajte vstupenky na jednu z letošních Country Fontán dle vlastního výběru. Nejrychlejší vyhrává.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Dobrý den, milí posluchači, je opět čas na naši pravidelnou toulku. Dneska se tedy společně podíváme do fascinujícího podzemí města Slavonice. To leží na samém okraji Jihočeského kraje, jen kousek od hranic s Rakouskem. Slavonické podzemí patří k nejstarším částem města a pravděpodobně úzce souvisí s původní gotickou zástavbou již ze 13. století. Podzemní kopky zasahují hluboko až pod dnešní náměstí, což napovídá tomu, že původní středověké náměstí bývalo menší a obestavěné většinou dřevěnými domy. Chodby ve Slavonicích jsou vytesány ručně, pouze za pomoci želízek a kladiv. Práce často probíhaly ještě bez použití střelného prachu a ve velmi tvrdém rulovém skalním masívu. Tuto náročnou operaci tak velmi pravděpodobně prováděli zkušení horníci z Jihlavska. Systém chodeb odváděl nejen spodní vody, ale i vodu prosakující z nedalekých umělých nádrží na povrchu. Odváděl ji až do hlubokého hradebního příkopu, který tehdy byl asi 7 metrů hluboký, měřeno od vrcholu hradeb. Slavonická stavební huť pro veřejnost zpřístupňuje část tohoto unikátního podzemí již od roku 1998. Návštěvníci si mohou vybrat ze dvou prohlídkových tras, které se liší svou náročností. Při prohlídce jsou vidět původní kamenné obezdívky těžebních míst, vodní jímky i staré záseky pro ukládání svítidel. Nové cihelné zdivo pak souvisí se sanacemi prováděnými při čištění a mapování prostor. Odbočky na obou trasách jsou zajištěny mřížemi nebo končí v nepřístupných podzemních kopkách. Po ukončení exkurze se určitě projděte po zrekonstruovaném slavonickém náměstí s úžasnými renesančními prvky. Po zdolání 176 schodů věže kostela na Nebevzetí Panny Marie uvidíte celé okolí. Možná dohlédnete i na systém opevnění, takzvané řopíky, kde se pravidelně konají rekonstrukce historických bitev. Vaše pohledy možná zabloudí i do nedaleké Maříže pověstné svou keramikou. Tam si můžete dekorovat vlastní hrnek nebo navštívit vyhlášenou restauraci ve Stodole. Další podrobnosti o slavonickém podzemí najdete například na webu kudyznudy.cz. Dobrou náladu a pěkný den vám přeje Vítek.

Akord na kytaru tančila jen pro mě Mario. Větší byla jen o hlavu, popíjela s rumem kávu a já cucal vermut přes citron. V očích oheň plál,

Zaplatil jsem hodinkami, těšil se, že budem sami hvězdy nad Šiškovem počítat. Nejkrásnější pro ní snesu, pak odjela v Mercedesu a já zůstal na rybě.

0: Je tady 15. hodina, ode mě tedy úplně všechno, loučím se s vámi a přeji vám krásný zbytek dne. Odpoledne bude s Milošem Kellerem v tandemu, uslyšíte stále dvě písně od jednoho interpreta, ale také nějaké covery a originály. No a nezapomeňte, že v 19 hodin vás čekají trampské tamtamy s Kubou Jirouškem, tentokrát výprava do ptačí říše. Já se těším na slyšenou zítra v 10 hodin dopoledne, teď už Tomáš Adamec, předpověď počasí a další zprávy. Mějte se hezky.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude oblačno až zataženo, později četnější přehánky nebo i bouřky, na teploměru je od 24 do 28 stupňů. Zítra bude oblačno až polojasno a opět bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia.
1: Country Fontána 2026. 13. června, Arena Štvanice Praha. Na další ročník country, trampské a folkové přehlídky vás tentokrát zveme na centrální kurt Štvanice. Vystoupí Ivo Jahelka, Honza Vančura, Miroslav Paleček, Roman Horký a Kamelot, Folk Team, Tomáš Linka, Country Sisters, Frankie and the Deadbeats a kanadské dívčí duo Sugar Crash.
3: Proč vyčítat potám, že se motám, to by bylo asi nesprávné.
1: 12 hodin živé muziky, to je Country Fontána 2026. 13. června, Arena Štvanice, Praha.
4: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
5: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Blíží se sklizeň raných brambor. Pěstitelé ale trápí, co udělat s těmi z loňského roku. Úroda byla dobrá a evropský trh hlásí přebytky. Zemědělci ale v současné době běžně prodávají kilo za 2 koruny, což je prý pod vstupními náklady. Jásat ale může spotřebitel. Zatímco v březnu před 2 lety byla průměrná cena za kilo skoro 25 korun, letos to bylo o 9 korun méně. Benzín a nafta v Česku brzy znovu zdraží. Cena ropy v posledních dnech prudce vzrostla a analytici varují, že se to na čerpacích stanicích projeví v řádu týdnů a v řádu korun za litr. Ani vládní cenové stropy tomu podle expertů nezabrání. Stavbaři budují v Modré na Uherskohradisku nové záchytné parkoviště. Poslouží návštěvníkům přilehlého archeoskanzenu a areálu Živá voda i poutníkům, kteří míří do nedalekého Velehradu. Blíže starosta obce Miroslav Kovářík.
2: Zvolili jsme variantu celokamenného parkoviště, které splňuje všechny normy, samozřejmě je i propustné a ten materiál vydrží věky, takže myslím si, že je esteticky čistá stavba, která připomíná ve tvaru letícího ptáka. Dokonce je to podobné na dudka, kteří tady někde hnízdí, marně hledáme, kde ale hnízdí tu někde dudci, takže je to ve tvaru letícího dudka.
1: Liberec se chystá převzít do své správy lesní mateřskou školu Lesmír, která funguje už 14 let. Zatím má radnice schválený záměr. Plán je začátek roku 2028. Město lesní školku zařadí pod základní školu Kaplického v Doubí. Tady je náměstek primátora Liberce pro školství Ivan Langer.
3: Tahle mateřská škola pracuje s waldorfskou pedagogikou, tedy s alternativním směrem vzdělávání. My máme waldorfskou pedagogiku v základní škole Kaplického vedle běžícího konvenčního školního vzdělávacího programu a dává nám logiku taky prostě převzít a propojit ta dvě vzdělávání, mateřské a základní. A hrozně rád bych, aby v budoucnu to vyústilo ještě v nějakou návaznost na střední školu, třeba společné Montessori waldorfské lyceum, o čemž taky jednáme na kraji.
0: Sport.
1: Poslední doba je ve znamení hokejových přestupů a hokejisty extraligového Třince posílí reprezentační obránce Filip Pirochta. 29letý bek, který startoval v minulém roce na mistrovství světa v Dánsku a v kádru národního týmu je i teď před šampionátem ve Švýcarsku, naposledy působil v Mladé Boleslavi. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio.

Dobré odpoledne, tady je Miloš Keller a posloucháte Country Radio. Momentálně probíhá úterý v tandemu a tak na úvod hodinky jedna písnička ve dvou verzích. Tex Mení a vrátě vyskočil největší ten kovboj, co jsem znal. To je písnička, která byla na úvod hodinky a jako vzorí posloužila skladba Johnnyho Cashe, The Greatest Cowboy of Them All. Je to CDčka Mystery of Life z roku 1991. No a teď už dvě písničky od jednoho interpreta, či interpretky, Pavlína Jíšová, Bobby Bear nebo Rekonvalescence nám zahrají a zaspívají. V kukátku pozvánka na koncert a dopravní informace v půl. Tak hezký poslech a dobrou pohodu, pokud možno v tandemu.

0: Vítkem Country Rádia.
1: Združení Underfolk pořádá své akce a koncerty buď to v Pardubicích nebo v Liberci, ale čas od času i na jiných místech. Tentokrát nás Petra Palaščáková pozve do Liberce.
2: Zdravím všechny příznivce libereckých koncertů v kavárně Kroskafé Pražská. Spolu se Združením Underfolk vázvu na koncert dvou jihočeských kapel s vlastní autorskou tvorbou Bonsai číslo 3 a Zenotonin. Ve středu 6. května od 19 hodin se na viděnou těší Petra Palaščáková.

Já vlčer tak ďáblu brázím stovky cest, kilometrů nespočet a zasviněných měst. A tak další půlnoc mi přihrál mistr čas, ta cesta nikde nekončí a říkám, sper to ďas. A pak z těch šedých stínů, co míhají se tmou, velká brána kovaná se zjeví přede mnou. Dále on jasně září, jen srdce žádej kříž, přístav duší bídnejť říká, pojď jen blíž. Tak tě vítá motel jménem Čas, po dlouhý době mizerný máš první šťastný den. Tak tě vítá motel jménem Čas, kdo jednou stoupil do dveří, už nikdy

Proskladní dveře podrží, vyvrátnej z livrejí. Ze sálu je slyšet smích, tady smutku nepřejí. V šatně dáma noblesní, co všechno dávno ví. Kam první žeton položit, mi ráda napoví. Tam rohu nějakej pekelník hned karty rozdává. Kdo nejde na risk v životě, co tva někdy vyhrává. A tanečnice v šatečkách, jak výkladní skříň, hned mi sedí na klíně, vsaď víc, a nebo míň. Tak tě vítá motel jménem Čas. Po dlouhý době mizerný máš první šťastný den. Tak tě vítá motel jménem Čas. Kdo jednou vstoupil do dveř,

barman s jako stříbrný hned míchá první drink, jen protřepat a nemíchat, led o sklo už cink. A kapela pár maníků, co dřív jsem asi znal, i když jim to neladí, ať klidně

0: S Country rádiem na cestách.
1: Minuta po půl čtvrté a jsou tady dopravní informace na Country rádiu. D1 z Prahy do Brna kromě kolon na dojezdu do Brna je také zúžení u Velké Bíteše a kolona zhruba na 15 minut ze 156. kilometru. Problémy má stále pražský okruh D0 od D1 k D7. Kamiony postávají v podstatě už od D1, regulují se vjezdy do obou tunelů v tomto směru a další kolon je potom od D6 až k Evropské. Jednak je to kvůli nehodě a jednak je to kvůli zúžení v Lipské až k odbočce na letiště. D7 na dojezdu do Prahy, kolona je od Tuchoměřic, rozjíždí se to až za padesátníkem. Regulují se také vjezdy do Strahovského tunelu, kolony jsou tedy už od Dobřížské, respektive od Barandovského mostu. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio. Když spustí housle, zaskyní vrou.
0: Housle, akordeon, triangle. Prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku Bobeš Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda.
3: Moon and all your splendor, no only my heart.
0: Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
4: Stařičký šerif u šríně, prdlku poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě. To lidem nejvíc pálit ráno. No, tak na to bychom se podívali.
5: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
6: Jo.
5: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
0: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
7: Nohama stírám rosu na kolejích.
8: Ježišmarja, to je paráda.
0: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
9: Country Rádio.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidu.

Tak to byl dvakrát Michal Tučný, za chviličku dvakrát The Candles a stihneme zjevně i Pavla Brimera. Teď ale v tuhle chvíli pozvánka také na naše Country Fontány. Za hodinu touto dobou budete soutěžit o dvojici vstupenek na Country Fontánu, kterou si vyberete. Pokud si vyberete brněnskou, tak vězte, že se koná hned ve dvou dnech, a to v pátek 12. a v sobotu 13. června. V pátek tam bude Pacifik, Brabenci a Sichravo, v sobotu Zelenáči, Sakrapes, Miroslav Paleček, Ivo Jahelka, Poutníci, Kolibříkův úlet a další interpreti. Podrobnosti o tom, jak si zakoupit vstupenky, máte na našich webových stránkách www.countryradio.cz, společně i s tím, jaké jsou možnosti nejrůznějších slev. No a za hodinku někdo z vás získá dvojici vstupenek. Pokud to právě nebudete vy, tak doporučuji, vstupenky si raději zakupte. Je to jistota. Ale soutěž probíhá až do konce týdne, včetně víkendu. Tak za hodinu.

0: Tak se nám našel ještě dvakrát Banjo Band Ivana Mládka s trošku neúplně běžnými písničkami, ale to už je konec předposlední hodinky úterka v tandemu. Teď na nás čeká Tomáš Adamec trošku taky v tandemu, nejprve jako informátor o počasí a potom jako informátor o všem možném. Po 16. hodině má zpravodajství. A začneme zase jednou písničkou ve dvou verzích. Českou verzi natočili Schovanky a Hana Lounová, tu zahraniční John Denver. Můžete přemýšlet, která dvojice to bude. Teď Tomáš Adamec.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude oblačno až zataženo, později četnější přehánky nebo i bouřky. Na teploměru je od 24 do 28 stupňů. Zítra bude oblačno až polojasno a opět bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia.

Ahoj kamarádi, tady je zde nál Řešťál celý z nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: já bych se dneska vypravil sem, ne, tady už jsem byl mockrát, tamhle, no to je zase daleko.
1: Tuáckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
0: No jo, tady jsem ještě nebyl.
2: Mě bude zavat.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. Značka Škoda, která je letos 35 let součástí koncernu Volkswagen, zvýšila v letošním prvním čtvrtletí odbyt v Evropě meziročně o 17,1%. Už za několik dnů čeká zaměstnance Škoda Auto rekordní výplata. Bude vyplacen vysoký bonus 140 tisíc korun. To znamená, že v nejčastější dělnické tarifní třídě se u mnohých zaměstnanců bude výplata blížit k hodnotě 190 tisíc korun a u mnoha zaměstnanců překročí 200-tisícovou hranici. Cestovní kanceláře mohou za dodržení zákonných podmínek navýšit cenu už zakoupeného zájezdu. Pokud cestovní kancelář splní veškeré podmínky a zvýšení je menší než 8%, tak je zákazník povinen to navýšení akceptovat. Pokud by se jednalo o navýšení vyšší než 8%, tak je to na zákazníkovi. O lavičkách na odpočinek a pozorování teď Luděk Savana Urbánek.
2: Národní geopark Krajina Břidlice oživí v oblasti Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů projekt laviček pro pozorování hvězd. První lavička je v Bruntále, další dvě se dokončují, celkem jich může být až 10. Projekt propojující hornickou historii chce podpořit cestovní ruch a zatraktivnit místo lidem. Luděk Savana Urbánek, Bruntál.
1: Teď téma, které trápí poslední dobou hlavně šoféry.
3: Radost z pocitu, že ušetřili, mají obyvatelé u polských hranic. Ceny benzínu se u sousedů pohybují kolem 6 zlotých, což je v přepočtu necelých 36 korun. Nafta osciluje jako u nás kolem 40 korun za litr. Pro řidiče například z Náchodska se proto tankování na polském území stále zatím vyplatí, zvlášť při plné nádrži. Luboš Dvořák, východní Čechy.
0: Sport.
1: Fotbalová liga mistrů večer pozná prvního finalistu. Pokračuje náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: Arsenal může do finále ligy mistrů postoupit po 20 letech. Atletico hrálo o ušatý pohár naposledy před 10 lety. Úvodní semifinále v Madridu skončilo remízou 1-1. Odveta se hraje dnes v 21 hodin. Zítra je pak na programu druhé semifinále mezi Bayernem a PSG.
1: To byly zprávy. Hezké odpoledne vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio.

Je to poslední hodinka úterka v tandemu, zahájili Schovanky a Hana Lounová, Čekej na můj jumbo jet, CDčka Schovanky z roku 1992. Inspirovali se u Johna Denvera, Leaving on a Jet Plane, to je melodie, která právě dozněla. A dál dvě písničky od jednoho interpreta, Pavel Bobek, Willie Nelson a nebo Marianne. Dozvíte se v první polovině hodiny, co je to Trampuráj, doprava v půl, a v druhé polovině hodiny budeme soutěžit o dvojici vstupenek na Fontánu podle vašeho výběru. Ale to až v druhé polovině hodiny a včas zazní výherní signál. A včas vám o něm také něco povím. Teď už tedy pojďme poslouchat a dobrou pohodu.

Můj dej pak jen ze dveří za mnou mávej a čekám svůj vlak. Půjdu rád pak, kde snad najdu klid, budu mít se jak v ráji. Slyším vlak, zvuky kol, už z dálky z něj klapu. Hup, hup, hup, hup, hup.

Tak mi šálu, kabát, klobouk můj dej, pak jen ze dveří za mnou mávej a čekám svůj vlak. Půjdu rád pak, kde snad najdu klid, budu mít se jak v ráji, slyším vlak, zvuky kol, už z dálky z něj klobouk, hup, hup, hup.

0: Kukátkem Country Rádia.
1: V tomto kukátku bude zajímavá pozvánka na jednu akci železničně hudební. Koná se totiž na železničním nádraží, nebo přesně řečeno zastávce. Více vám o tom poví už Saša Niklíčková, kterou zase pro změnu znáte třeba se sdružení Mňau Mňau Band, které soutěží v soutěži folkové stupně. Ale zpět k tomu festivalu. Sašo, máš slovo.
2: Ahoj, tady Saša Niklíčková. Jménem sdružení Underfolk vás zvu na festival Trempuráj v sobotu 9. května od 17 hodin na železniční zastávce Sudoměř u Mladé Boleslavy. Vystoupí kapely Hlas Hor, Kati, Korzáři a písničkář Vojta Kyďák Tomáško. Pro zájemce je připraven příjezd historickým autobusem Škoda 706 RTO z Mladé Boleslavy. Pro další informace sledujte facebookové stránky Underfolk. Těšíme se na vás.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Dvakrát skupina Marien, teď dopravní informace na Country rádiu. Pražský okruh D0 od D1 k D7 neustále komplikace. Kamiony postávají už na sjezdu od D1 jak od Brna, tak i od Prahy. Kolona, která se moc nehýbe, je už od D5 až k Evropské. Je to zhruba na hodinu, a to kvůli nehodě u připojení Evropské. Problémy jsou také na jižní spojce ve směru na Černý most. U Europarku je dopravní nehoda. Vekbelské ve směru od Hloubětína je nehoda u Novopatské. Postává se už od Hloubětína Vekbelské a také na Novopatské se postává od Satalic. A ještě zdržení na D1 z Prahy do Brna. Jednak most Šmejkalka, počítejte asi s 10 minutami. Potom u Velké Bíteše je omezení, kolona je od Tasova, je to zhruba na půl hodinky, a pochopitelně kolony na dojezdu do Brna zhruba také na 20 minut. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
0: Polední menu Country Radia. Pozorně poslouchejte, hádejte a vyhrávejte.
3: To hurá! Konečně jsem se dovolal.
4: Tak já si myslím, že by to mohla být chajda, chata, rekreační objekt.
0: Polední menu Country Rádia.
5: My vás posloucháme každý den právě v práci.
0: Každý všední den mezi 12. a 13. hodinou na Country Rádiu.
6: Partnerem je westernové městečko Boskovice. Co takhle vyměnit město za pravý divoký západ? Čekají vás nevšední zážitky v kulisách živoucího westernového městečka a také velkolepá představení westernové-městečko.cz.

Jsme v druhé polovině hodiny a jak už jsem naznačil na začátku této hodiny, budeme v této druhé polovině soutěžit o dvojici vstupenek na některou z našich country fontán v Praze, v Brně nebo v Ostravě. Jak to bude probíhat? Uslyšíte výherní signál. Je složen z naší harmoniky, z hesla country fontána 2026 a potom z divného smíchu Tomáše Linky. Pokud tento výherní signál uslyšíte a dovoláte se jako první, vyhráváte dvojici vstupenek na country fontánu podle vlastního výběru. Někdy v průběhu téhleté půlhodinky to zazní, tak pozorně poslouchejte.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Dobrý den, u telefonu Jirka z Prahy.
0: Jirko, zdravím, proč voláte?
1: Volám kvůli soutěži.
0: Jaké na soutěži?
1: Na Country Fontánu.
0: Přesně tak. Výherní signál zazněl, takže jste první, kdo se dovolal. Dvojici vstupenek získáte. Kam půjdete na Country Fontánu? Kam chcete dvojici vstupenek?
1: Určitě do Prahy.
0: Do Prahy, tak v sobotu 13. tam budou Roman Horký, Kameloti, Ivo Jahelka, Honza Vančura, Plavci, Miroslav Paleček, Folk Team, Tomáš Linka, také Country Sisters, Frankie and the Deadbeats a Sugar Crush. Na koho z nich se těšíte nejvíc?
1: Asi na Tomáše Linku.
0: Tak jo, Tomáš Linka ještě za chviličku zaspívá. V každém případě vám gratuluji, vydržte mi na telefonickém spojení, ano?
1: Děkuju, díky moc.
0: Tak a vážení milí posluchači, zítra se bude soutěžit také hned třikrát denně a vlastně bude se soutěžit i po celý víkend. Pokud to nevyšlo teď, třeba to vyjde do konce týdne, pak je jistota, když si vstupenky zakoupíte.
2: Ahoj, tady Tomáš Linka a já bych vás rád pozval na Fontánu, která bude v Praze 13. června a budu tam já, moje kapela Přímá Linka a spousta dalších krásných kapel, takže bude veselo. Ahoj, Tomáš Linka.

0: Úterý v Tandemu skončilo, ale vysílání Country Rádia pokračuje dál. Kým a čím? Tomášem Adamcem s informací o počasí a se zpravodajstvím, potom písničkami na přání. V 18 hodin čajem o 6. V druhé polovině hodiny Jirka Vondráček nabídne písničku z Karavany a Vítek pěkný country pod kapotou. O 19 hodin naživo tramské tamtamy Kuby Jerouška. Pokud se zajímáte o ptáky nebo ptáky máte rádi, tak poslouchejte, protože Česká společnost ornitologická slaví letos té výročí svého založení. No a o ptačí říši a jim zkoumáním a ochraně si budeme povídat s ornitologem a fotografem Honzou Greenwaldem. A tramské písničky budou taky určitě o ptácích. Tak a ve 20 hodin potom kolega Petr Kocman se svým večerním vysíláním. Teď Tomáš Adamec.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude oblačno až zataženo, později četnější přehánky nebo i bouřky, na teploměru je od 24 do 28 stupňů. Zítra bude oblačno až polojasno a opět bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia.
3: Knižní hrdinka Conny ožívá na plátně v novém filmu Conny tajemství jeřáva. Prožijte s Conny její nové dobrodružství. Bude se hodně co učit a hodně čemu se smát. Dokáže naučit jeřába Klause znovu létat? Conny tajemství jeřába. Pouze v kinech od 7. května.
4: Haló, jsem ztracen a bloudím.
5: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké pozdní odpoledne. Zastupitelé Jičína mají projednat změnu územního plánu v lokalitě, kde se stavět nesmí. 5 domů tam už zbudoval někdejší referent stavebního úřadu Jiří Šulc. Sám sobě to povolil. Dostal za to pokutu i zákaz činnosti. Teď chce černé stavby legalizovat. V lokalitě rozestavěné bez povolení a kolaudace už přitom lidé pravděpodobně bydlí. Vyrazíme také do světa, protože v Rakousku rozjeli nové omezení pro turisty a řidiče ze zahraničí. S novelou silničních pravidel omezili vjezd cyklistů do citlivých oblastí a využívají k tomu moderní kamerové systémy. A pozor, hrozí pokuty až 50 000 korun. Teď se vrátíme zpátky domů. Filmy pro děti s dětskými hrdiny, ale i speciály, které nikde jinde ke shlédnutí nebudou. To je Zlín Film Festival. Na něj nás s předstihem zve náš moravský kolega Savana.
2: Hezký dobrý den, dnes se ohlédneme za filmem. Za necelý měsíc odstartuje ve Zlíně 66. ročník Zlín Film Festivalu. Oblíbený mezinárodní festival filmů pro děti a mládež nabídne v termínu od 28. května do 3. června nejen stovky filmových projekcí, ale také zajímavá tvůrčí setkání, odborné diskuze a další bohatý doprovodný program. Zlín Film Festival staví na jasně profilované dramaturgii, která vedle filmů pro děti a mládež představuje i tituly s dětskými a dospívajícími hrdiny, určené dospělému publiku, které jsou zpravidla jinde než ve festivalovém Zlíně prakticky nedostupné. V 6 soutěžních a dalších mimosoutěžních sekcích se představí na 300 filmů z rekordních 57 zemí, zahrnující filmové novinky, světové, české i mezinárodní premiéry. Během dalšího doprovodného programu se mohou návštěvníci těšit na koncerty, filmové workshopy a výstavy. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Slavný cyklistický závod Giro d'Italia pojedou dva Češi. Podrobnosti má náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
3: Už po 9. v kariéře se na Giro představí Jan Hirt. 35-letý cyklista je v nominaci týmu NSN. Poprvé si pak Grand Tour vyzkouší o 9 let mladší Tomáš Kopecký. Giro začne už tento pátek v bulharském Nesebaru.
1: Zprávy jsou u konce. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Dobrý poslech i do další hodinky vysílání Country Rádia, hodinky, která je věnovaná písničkám na přání. Písničky na přání se objednávají klasicky poštou, nebo také přes naše webové stránky, kde je formulářík, anebo v den, kdy chcete nechat zahrát, tak SMS-kou na naši SMS-kou bránu. A také jsou tu možnosti telefonické. Jsou zhruba dvě do té hodiny, obvykle telefonáty zazní v první půl hodině. No a první dva, když se dovolají, tak mají možnost si přát písničku a pochopitelně také říct, pro koho ta písnička je. Ještě připojím telefon, ale pak začnu e-mailem.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Dobrý den, poprosila bych zahrát dnes písničku na přání. Pro mě nevím, jak se přesně nazývá, ale zpívá se v ní a takové je každý všední den. Děkuji, píše naše posluchačka. Tak já doufám, že to je všední den od Vaby Horivoli.

0: den. Takovej je každej všední den.
1: Country Radio, dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Honza.
1: Dobrý den, Honzo, zdravím. Doval jste se do písniček na přání, tak jakou písničku a pro koho?
2: Tak, já bych chtěl nechat zahrát písničku Kamufláž od Martina Javůrka a nechal bych ji zahrát pro svého hlavního mechanika Honzu.
1: Dobře, písnička bude za chviličku, mějte se hezky, nashledanou.
2: Moc děkuju, nashledanou.

Jednou dojde na každýho z téhle party. Bylo přece jasný a stačilo si přiznat, že žádnou hru nejde vyhrát, když se špatně rozdají karty. Jo, tenhle

0: na přání na Country Rádiu.
1: Teď to nebude úplně na první dobrou. Chtěl bych zahrát písničku Tulák pro Kubu Sedláře z Loučky, který jede na dovolenou do Piešťan. Kamaráde, ať se ti tam líbí. Píše podle e-mailu soudí Markus, ovšem chce to od kapely, která nám žádnou písničku ještě neposlala. Tak jsem vybral jiného Tuláka, máme jich dost a doufám, že se bude líbit.

0: tyhle ty housličky na fledničku hrám.
1: A na kytaru a na banjo.
0: Jo, na banjo hrám.
2: Že by to bylo ale něco zvláštního.
0: A snažil se.
3: Dokonce i na basu solově.
0: To si radši zaspíváme.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Prosím o písničku Kdo tě má rád od Lucky Vondráčkové pro moji milou dceru Haničku Daňkovou k jejím dnešním 47. narozeninám. Moje milá Haničko, přeji ti vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody a radosti. Mám tě moc ráda, asi moje sluníčko. Přeji ti hodně parádních rybářských úlovků, Petru vzdar. Buď stále tak milá a obětavá, jako si doposud, za celou rodinu ti srdečně blahopřeje maminka tramvajka Věra.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Dobrý den, tady je z Karasena.
0: Zdravím, tak dovolal jste se do písniček na přání, co to bude a pro koho?
1: No, já bych to dal pro všechny na Country Radio a když z Karasena, tak dověří, no, Valda Matuška.
0: Dobře, dověží, Valda Matuška bude před dopravou, mějte se hezky, naschledanou.
1: No, vy taky, já děkuju moc.

0: D1 z Prahy do Brna. Na první kolonu narazíte u Tasova, je to kvůli omezení. A potom je nehoda v Brně. Kolona je od Popůvek a nehoda je u odbočky na Vídeňskou. V okolí Brna 43, Brno Svitavy, tradiční kolony mezi Českou a Lipůvkou a navíc dopravní nehoda u Závisti. Počítejte tedy s dvěma kolonami. D7 tentokrát na dojezdu do Prahy. Kolona je od letiště až k odbočce na Evropskou. A o kus dále u odbočky na Plzeň na D5 je dopravní nehoda. I tam je krátká kolona. Další doprava za hodinu.
1: Country Radio.
2: Hurá! Všichni na palubu. Kormidlo doprava, směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá. Country Radio vás zve na plavbu výletní lodí král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz.
1: Country Radio.
3: Kdo vchází do tvých snů, má lásko,
2: představte si,
3: když nemůžeš v noci spát,
2: že kdesi
3: budu chodit po špičkách,
2: je svět plný krásy.

0: Sny mají vždy své místo na Country Rádiu. Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku, žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu. Country Rádio. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Písničky na přání na Country Rádiu.
1: Jsme v druhé polovině písniček na přání a dáme si hned dvě. Moc bych prosil zahrát Hanku Horeckou Huslový král pro manžele Kociánovi ze Suchovršic, kteří vás moc rádi poslouchají, píše Jirka, to bude jedna a druhá. Ahoj, pozdravím všetkých, zahrajte prosíme pre osadníka z Běluny Čmela k jeho svátku 50 peť od Františka Nedvěda, Čeroký byl, díky moc, píše Charlie z Bratislavy.

0: hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: A pojďme za další dvojicí písniček. Ráda bych nechala zahrát pro našeho tatínka Honzu k jeho dnešním narozeninám skladbu Kamenitý kemp. Za celou rodinu písničku posílá Monika z Moravy. Tak to bude jedna písnička a ještě ta druhá. Pro Alenku, Alí Alču i za dávným parťákem Zdenkem a dávnou kamarádkou z lekcí jógy z dob, kdy ještě z mé strany bylo možno cokoliv, posílá Roman Kennyho Rogerse.
2: V letním dešti

a krásnou vzpomínku odvést si domů. Jen s trochou štěstí a taky strachu na cestě otisk pak nechali v prachu. Kožený boty vojenských sborů, tak jako mapu, kde sejdem se spolu. U starých fotek

0: Natřání na Country Rádiu.
1: Prosím o písničku Milé děti, obracíte životy na ruby. Písnička se mi moc líbí a chci poslat všem rodičům, kterým připravili děti život na ruby. A přesto nebo právě proto je mají rádi, píše náš posluchač nebo posluchačka. Já doplním, že to je skupina Epidemie.

0: Tak to byly písničky na přání. Já vám ještě nabídnu dopravní informace v 6:30 a pak se uslyšíme znovu zítra po 15. hodině odpolední. Hezký poslech dalšího vysílání Country Rádia přeje Miloš Keller.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude oblačno až zataženo, později četnější přehánky nebo i bouřky. Na teploměru je od 24 do 28 stupňů. Zítra bude oblačno až polojasno a opět bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia.

0: Radio. Zprávy 6x6.
1: Hezký podvečer, bylo 18 hodin, tady jsou poslední zprávy a zpravodajský souhrn.
2: Odhozený nedopalek nebo třeba tajné ohniště. Podle mluvčího Národního parku České Švýcarsko Tomáše Salova se dá očekávat, že za příčinou požáru je lidské jednání, jen se zatím neví jaké. Po teplých dnech očekávají meteorologové změnu počasí. Od dneška se začne ochlazovat a přijít by měly přehánky a lokálně i bouřky. Nejvíce srážek spadne ve čtvrtek. Soudy v Česku za první tři měsíce letošního roku vyhlásily 3851 osobních bankrotů. Meziročně o 6% méně. Osobní bankrot stále nejvíce hrozí obyvatelům Ústeckého kraje. Také v městském kempu ve Frýdlantu na Liberecku začala turistická sezona. Areál má nového provozovatele. S tím předchozím se město po roce rozloučilo, dlužil na nájemném. Nový provozovatel má v plánu přilákat veřejnost i do Nového Bystra. V Česku přibývá lidí nakažených svrabem. Zatímco loni zaznamenali lékaři v prvním čtvrtletí roku 3000 nemocných, letos za stejnou dobu odhalili už přes 4000 případů. V Krkonoších zmizela souvislá sněhová pokrývka. Stalo se tak výrazně dříve, než je obvykle. Sníh se drží už jen na některých závětrných svazích a žlabech.
1: To byly dnešní poslední zprávy. Hezký zbytek ne vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Čaj o 6.

jako v čase naší zašlý slávy. A slova městem neředěná,

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Dobrý den, milí posluchači, je opět čas na naši pravidelnou toulku. Dneska se tedy společně podíváme do fascinujícího podzemí města Slavonice. To leží na samém okraji Jihočeského kraje, jen kousek od hranic s Rakouskem. Slavonické podzemí patří k nejstarším částem města a pravděpodobně úzce souvisí s původní gotickou zástavbou již ze 13. století. Podzemní kopky zasahují hluboko až pod dnešní náměstí, což napovídá tomu, že původní středověké náměstí bývalo menší a obestavěné většinou dřevěnými domy. Chodby ve Slavonicích jsou vytesány ručně, pouze za pomoci želízek a kladiv. Práce často probíhaly ještě bez použití střelného prachu a ve velmi tvrdém rulovém skalním masívu. Tuto náročnou operaci tak velmi pravděpodobně prováděli zkušení horníci z Jihlavska. Systém chodeb odváděl nejen spodní vody, ale i vodu prosakující z nedalekých umělých nádrží na povrchu. Odváděl ji až do hlubokého hradebního příkopu, který tehdy byl asi 7 metrů hluboký, měřeno od vrcholu hradeb. Slavonická stavební huť pro veřejnost zpřístupňuje část tohoto unikátního podzemí již od roku 1998. Návštěvníci si mohou vybrat ze dvou prohlídkových tras, které se liší svou náročností. Při prohlídce jsou vidět původní kamenné obezdívky těžebních míst, vodní jímky i staré záseky pro ukládání svítidel. Nové cihelné zdivo pak souvisí se sanacemi prováděnými při čištění a mapování prostor. Odbočky na obou trasách jsou zajištěny mřížemi nebo končí v nepřístupných podzemních kopkách. Po ukončení exkurze se určitě projděte po zrekonstruovaném slavonickém náměstí s úžasnými renesančními prvky. Po zdolání 176 schodů věže kostela na Nebevzetí Panny Marie uvidíte celé okolí. Možná dohlédnete i na systém opevnění, takzvané řopíky, kde se pravidelně konají rekonstrukce historických bitev. Vaše pohledy možná zabloudí i do nedaleké Maříže pověstné svou keramikou. Tam si můžete dekorovat vlastní hrnek nebo navštívit vyhlášenou restauraci ve Stodole. Další podrobnosti o slavonickém podzemí najdete například na webu kudyznudy.cz. Dobrou náladu a pěkný den vám přeje Vítek.
0: Posloucháte Čaj o šesté. Kamry.

0: Fígle a dobroty Františka Mlsoty.
1: Ahoj, pěkný podvečer u čaje o 6. I dnes to bude kukuřice, ale budou to sekané řízky z kukuřicí. Takže v prvé řadě budeme potřebovat 400 gramů mletého masa z plece nebo z bůčku, nebo to může být i kombinované hovězí a vepřové. Několik lžic sterilované kukuřice nakládané, asi 100 gramů strouhaného tvrdého sýra, lžíci jemného tvarohu, jeden starý rohlík, jedno vejce, lžičku mleté papriky a klasika sůl, pepř, tuk na smažení a strouhanku na obalení. Maso smícháme s tvarohem, vejcem, sýrem a kořením. Přidáme rohlík, který nalámeme nebo nastrouháme najemno, protože jde o starší rohlík, a tu kukuřici. Všechno to promícháme, necháme odpočinout, tvarujeme ploché řízky, obalujeme ve strouhance a smažíme v rozehřátém oleji z obou stran do zlatova. Dobrou chuť s Country Rádiem.
0: Posloucháte Čaj o 6. Country.

i neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Country Radio. Medicine Man.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Polodenní železniční výluky na zítra Tábor Chýnov, Chrudim Slatiňany, Ostrava Chalupky, Vítkov Odry, blíže vedli Česká Lípa a Lipno Rybník. To jsou polodenní železniční výluky na zítra. Šťastnou cestu.
2: Country Radio.
0: Country Fontána 2026. 13. června, Arena Štvanice Praha. Na další ročník country, tramské a folkové přehlídky vás tentokrát zveme na centrální kurt Štvanice. Vystoupí Ivo Jahelka, Honza Vančura, Miroslav Paleček, Roman Horký a Kamelot, Folk Team, Tomáš Linka, Country Sisters, Frankie and the Deadbeats a kanadské dívčí duo Sugar Crash.
3: Proč vyčítat potám, že se motám, to by bylo asi nesprávné.
0: 12 hodin živé muziky. To je Country Fontána 2026. 13. června, Arena Štvanice, Praha.
4: To je, panečku, provoz. A těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
0: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz.

Doma je tam, kde posloucháme Country Radio. Country Radio. Nejvíc country a českých písniček.

0: písnička týdne z karavany Jirky Vondráčka a Denisy Markové.
1: Dobrý večer, milí posluchači, je tady písnička 19. týdne a s ní Jiří Vondráček. Kdybyste nevěděli, o co jde, tak ta písnička týdne, to je jedna z 8 písniček, které zazní v pořadu Karavana. Ten se vysílá vždycky každý druhý pátek v měsíci od 19 hodin a uvádíme ho s Denisou Markovou. Kdo už Karavanu slyšel, tak samozřejmě to všechno ví, a kdo ne, tak si puste. Jsou tam vždycky 2 písničky od 4 interpretů a z nich my pak vybereme jednu, která pak na Country Rádiu zní celý týden. A pak přijde na řadu další interpret a jeho jedna písnička týdne. A posluchači Country Rádia mají teď nově možnost nám napsat, která písnička se jim líbila nejvíc, a my ji pak náležitě odměníme. Dnes máme písničku již 19. týdne, hudbu složil Michal Horák, text napsal Michal Horák a zpívat ji bude Michal Horák. Jak je to jednoduché, písnička se jmenuje Najdeš se.
2: Když svět je plný cizích a ty víš, že se na něm lehce sám ztratíš, vždy budeš na správný adrese, tam, kde najdeš svý lidi, najdeš se.

deskovku. Zahraj si na zlobce člověče, před partou dobrých lidí smutek vždycky uteče. Když se ti zdá,

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Jen já vím, co na Yukonu drželo mě na nohou, když jsem hledal zlatý písek jenom s pánví ubohou. Jen já vím, co na Yukonu nechalo mě žít, že jsem každej večer

Jen já vím, proč pod šiltítem do díry jsem nezales, když se kolem honil blizard, že i vlky chytal děs. Jen já vím, co pod šiltítem nechalo mě žít, že jsem každej večer

Jen já vím, proč teď se vracím, krajem jenž se zelená, ačkoliv mám plno prachu, přesou se mi kolena. Jen já vím, co v Alabamě nenechá mě žít, jestli budu dneska večer zase jenom.

0: Country pod kapotou.
1: Přichází vaše pravidelná dávka informací ze světa motorismu. Zdraví vás Vít Pěkný. Freelander je zpět, ale značku Land Rover na něm neuvidíte. Zpráva je z webu novinky.cz. Freelander byl nejmenším Land Roverem, nyní se z něj ale stává samostatná značka, vytvořená ve spolupráci britské automobilky a čínské společnosti Chery. První koncept byl představen v březnu tohoto roku, nyní ale automobilka v rámci autosalonu v Pekingu odhalila produkční tvary, techniku i oficiální název. Je to tedy Freelander 8, přičemž jeho technickým základem bude nová platforma iMax. Ta nabídne podporu nejen pro plně elektrický pohon, ale také pro plug-in hybridní systémy a prodlužovače dojezdu. Platforma má 800V architekturu a nabídne nabíjení o výkonu až 350 kW. Automobilka ale zatím mnoho technických parametrů nezveřejnila. Podle informací z internetu, tak Freelander 8 bude delší, vyšší a širší než standardní pětidveřový Land Rover Defender 110. Je tak pravděpodobné, že se oba modely na některých trzích střetnou o zákazníky. Ostatně Freelander 8 by měl být globálním modelem, dostupným jak s pravostranným, tak i levostranným řízením. Přesný termín zahájení výroby tohoto modelu ale není zatím znám. Značka také plánuje představení dalších 6 nových modelů během následujících 5 let. Po designové stránce model sází na robustní hranaté tvary karoserie a hranatá světla. Vůz je decentně oplastovaný, má částečně zapuštěné kliky a na střeše kopuly na senzory asistenčních systémů. Zajímavostí je pak černá záď vozu za D-sloupkem připomínající originální Land Rover Freelander. Interiér modelu zatím automobilka neukázala, ale slibuje největší LED display v rámci segmentu, který bude zřejmě zabírat prostor celé palubní desky. Vy zatím jezděte především bezpečně, ohleduplně a s rozumem. Loučí se s vámi Vít Pěkný.

na svatým kopečku u kostela. Bim bam, bim bam, jo, u kostela. Bouřlivá doba mě zapomněla. Bim bam, bim bam,

0: Tinka Kony ožívá na plátně v novém filmu Kony tajemství jeřáva. Prožijte s Kony její nové dobrodružství. Bude se hodně co učit a hodně čemu se smát. Dokáže naučit jeřába Klause znovu létat? Kony tajemství jeřába. Pouze v kinech od 7. května.
1: S Bohem lásko nech mějí.
2: Vzpomínky.
3: My partu měli.

0: kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle. No to je zase daleko.
1: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
0: No jo, tady jsem ještě nebyl.

0: Je 19 hodin. Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Trampské tamtamy na Country Radio.
1: Milé kamarádky, milí kamarádi, posluchači, je úterý 19 hodin a to znamená, že na Country Rádiu se pomalu rozeznívají další trampské tamtamy a od mikrofonu vás zdraví Kuba Jiroušek. Představte si ten pocit. Ráno se probudíte, nad hlavou modré nebe, vzduch voní jarem a všude kolem vás slyšíte harmonické zpěvy tamních okřídlených obyvatel. Věřím, že pro řadu z vás, našich posluchačů, je to pocit, který důvěrně znáte. Dnes se vydáme na rozhlasový exkurs do Ptačí říše. Průvodcem nám bude ornitolog, fotograf a musím dodat i výborný kytarista Honza Greenwald. Ahoj Honzo.
2: Ahoj Kubo a všichni posluchači.
1: Jak se daří ptákům v České republice? Co je v silách každého z nás udělat pro ochranu ptactva? Žije se ptákům ve městech opravdu tak špatně? A jak proměnila tuzemskou ornitologii za 100 let Česká společnost ornitologická? O tom všem si dnes budeme povídat a písničky, ty budou tematické. Pokud by vás cokoliv zajímalo, napište nám SMS, e-mail či použijte naši mobilní aplikaci. Příjemný poslech.

0: Na country rádiu v Tremských Tamtamech dozněl Vaby Daněk se svou skladbou Jsem volný jak pták. Proč? Protože dnešní Tremské Tamtamy věnujeme ptačí říši a máme tu na to Honzu Greenwalda. Honzo, v poslední době se objevují zprávy, že některé druhy ptáků mizí v České republice. Některé naopak i přibývají. Tak mohl by si zhodnotit tuto situaci?
1: No tak říkáš to správně, u ptáků nelze říct úplně v obecné rovině, že by všichni ubývali nebo všichni přibývali, dost záleží, na jaké ptáky se díváme. Přestože teda jsou nějaké indicie z velkých vědeckých studií, které ukazují, že nám ptáci celkově ubývají, to znamená, že celkově ten počet jedinců je čím dál tím menší. Ten největší efekt na tohle má nicméně hlavně zemědělská krajina, nebo ptáci té otevřené krajiny, řekněme, což má hned několik důvodů, který nevím, jestli rozebereme teď, nebo třeba za chvilinku, ale naopak třeba zase lesní ptáci, paradoxně, což jako se podle mě na veřejnosti málo říká, jo, že tam přibývají celkově. A pak teda k těm dalším ptákům, který spíš ubývají, tak patří horské druhy nebo druhy vodní, zejména jako druhy, které se orientují při lovu zrakem, jo, a takový ty ptáci, který vyžadují čistou vodu, protože se nám jako kvůli intenzifikaci vlastně rybochovu, tak tyhle ty ptáci mají docela velký problém. Ale naopak jako rybožraví ptáci, který třeba jenom sbírají ryby z hladiny, tak jako
0: možná, Honzo, když bych se prošel dneska po lese a prošel se v něm před 50 lety, jaké druhy bych jiné tam dneska mohl vidět?
1: No, tak přímo v lese si myslím, že to bude dost podobné, bych řekl. Jo, ty lesy jako druhová skladba se až tak, aspoň co mě takhle rychle napadá, nejliší, ale jinak jako třeba, když to vztáhnu na prostředí, kterému rozumím já nejlíp, tak když se, Kubo, projdeš po městském lese, třeba tady někde v Praze, tak kdyby ses přenesl z těch, dejme tomu, nějakých 70. let do dneška, tak by tě jistě jako zdatného ptáčkaře překvapilo, kolik holubů hřivnáčů se ti tady prochází, jelikož dříve to byl opravdu jako velmi, velmi jako plachý lesní pták. Dneska je to běžný pták všech městských parků, zahrad. Jo, každý by ho asi poznal, i nevelký znalec přírody, protože holub hřivnáč je takový opravdu veliký holub s bílou hřivnou kolem krku. Jo.
0: Prostě takový bílej, ten hezký holub.
1: No, ano, dá se tak říct, ale jako mně se teda líbí všichni holuby, jo, ale ano, ten je takový jako...
0: Možná, Honzo, já ještě tady dodám, že ty si na dnešek přines několik zvuků ptáků. Já bych pustil ten první, jestli můžu. Tak teď jsme slyšeli, myslím, vcelku důvěrný zvuk. Komu patřil?
1: Tohle to je slavík obecný. Kdo ho má na zahradě, tak je jistě velice rád, protože slavík vyspěvuje od večera až do pozdního rána, takže zpívá celou noc. Někdo to nese jako pozitivně, ale hodně lidem se přeposlouchá teda po několika týdnech. Zrovna teďka moji kamarádi ho mají za oknem, tak ty
0: zpívá každý nadšený slavík jinak? Jsou tam i, že jsou různé druhy toho zpěvu?
1: Jo, určitě. Na nejenom slavík, ale jako všechny druhy ptáků mají svoje určité dialekty. Třeba u nás v Česku se to zkoumalo hodně na stanadech obecných, kteří dokonce byli objektem nebo předmětem výzkumu na naší fakultě přírodovědecké, kde zkoumali nářečí strnadů a zjistili, že prostě mezi nimi jsou různé dialekty, které ti strnadi mezi sebou sdílí, a probíhá tam jako taková jakási kulturní evoluce mezi nimi, jo? Že fakt jako některé oblasti mají takové dialekty, jiné mají zase jiné, fakt jako zajímavý. Zrovna u slavíků, nevím, jestli to někdo nějak detailně zkoumal, ale jako asi každý, kdo jako se o to zajímá nějak hluboce a prochází se takhle tou krajinou a poslouchá ty jednotlivý ptáky, tak určitě i mezi slavíky uslyší variabilitu mezi jednotlivci.
0: Honzo, ještě poslední otázka tohoto vstupu. Nejrozšířenější pták v České republice.
1: No, to jsi vybral těžkou otázku na to, aby to bylo takhle jenom krátká odpověď, protože jako upřímně řečeno, na ty absolutní čísla to takhle z hlavy nevím, ale mezi ty úplně nejběžnější patří kos černý, síkora koňadra, penkava obecná, anebo pěnice černohlava, o který si ještě dneska něco povíme.
0: Tak moc děkuji, pojďme teď za muzikou. Honza Nedvěd a Spiritual Quintet Až zletnou ptáci a poté Vabiryvola Sled divných ptáků.

ztracenej generační strom. Se slétaj z dálky hej na divnej ptáku, už Greenhorni se stavěj do haptáku a ze sprákání temně duní hrom. Zní kytaly a horce tepečes a ptáci křídlo vedle křídla sedí, má slunce na obloze barvu mědí.

dělej cest, se vracej páci na jaře vždy domů, pod bukolickým štítem lesních stromů, čtou do jatě svůj modrý manifest. Ten mlčený zbor, co poznal svět, má pružná nikým nestřížená cíla, a kde jsou generace mokrá z

0: Za bouřlivého potlesku doznívá skladba Wabiho Rivoli sled divných ptáků a vy posloucháte Trmské tamtamy, kde dnes máme Honzu Greenwalda a věnujeme se ptačí říši. Honzo, ochrana ptactva v České republice, jak probíhá a daří se, když vidíme, kolik ptáků v současné době vymírá?
1: No tak začínali jsme tím, že třeba těm lesním ptákům se paradoxně daří, jelikož vzhledem k té kůrovcové epizodě, kterou jsme tady měli, tak už jsme se celkem poučili, bych řekl, jako celek. Neplatí to rozhodně, takže by to teďka bylo úplně skvělý pro ptáky, ale ty indexy početnosti nám to ukazují docela dobře, takže těm se jako třeba zrovna daří. Co se bohužel nedaří, no tak jsou ty ptáci zemědělské krajiny, kde prostě ty úbytky jsou, až bych řekl, bezprecedentní. Jo. Máme třeba úbytek síčka obecného, což byla dříve naprosto běžná sova zemědělské krajiny, měst, vesnic, tak tenhle ten druh nám zmizel jako opravdu na takovou úroveň, že jich je teďka třeba 10% stavu, který byl prostě, myslím, před 40 lety, jo, teďka jako ty data přesně v hlavě nemám, ale jako ten úbytek je neuvěřitelný. To samý se dá říct o kroptvi, která dřív byla fakt nejběžnější pták jakékoliv otevřené krajiny a dneska, když vidíme kroptev, tak je to skoro svátek. No a pak další odstrašující případy z ptačí říše jsou potápka černokrka, jejíž úbytek je v podstatě srovnatelný s tím síčkem. Dříve to byl druh, který byl na každém rybníku. Dneska ve středočeském kraji já osobně vím o jedné hnízdní lokalitě a jinak tady prostě nejsou.
0: Ten úbytek zaviňuje hnojení, zaviňuje to nějaké nástrahy jedu na hlodavce, nebo co to je?
1: No, je to souhra mnoha okolností, jednak teda asi největší problém je taková ta uniformizace krajiny, řekněme. Jo, řekl bych, že to je takový, asi bychom se shodli jako s jinými odborníky, že to je takový jako hlavní důvod. Jo, prostě to, že máme ty obří lány, pole, na kterém není nic jiného než ta plodina, čím dál tím efektivnější pesticidy, herbicidy, který zabíjí úplně všechno ostatní, kromě té plodiny, která tam je. A zároveň je to i to, jak jako tu krajinu lidé opouští v zásadě, jo? Že prostě máš to obrovské pole, na kterým jezdí traktor, který za chvíli už bude jezdit v podstatě sám, ani tam ten člověk nebude potřeba a malé farmy mizí čím dál tím víc ve prospěch k těm velikým. No a tyhle ty drobnější zemědělci a jejich farmy jsou obvykle těmi hlavními místy výskytu těch ptáků zemědělské krajiny. Jo? Zároveň remísky a drobný třeba drobný celky polní, který slouží třeba jako louka pro to, aby se z nich sekala tráva na pastvu, tak to prostě už tolik není. No. Všechno je to takový jako...
0: Možná, Honzo, jak může každý z nás z naší pozice pomoct ochraně ptactva?
1: No tak... Jako jednotlivec to má s ptákama hodně těžký, když to řeknu upřímně, jelikož na rozdíl třeba od hmyzu, motýlu, jo, brouku, prostě všeho těchto bezobratlých potřebují docela hodně prostoru. Jo. Takže jako sám člověk opravdu nemůže si nastěhovat nějakou životaschopnou populaci ptáků na zahradu, i pokud má hodně velkou zahradu, řekněme, jo. Nicméně, co může každý udělat, tak třeba darovat nějakou prostě nějaké finance některým ze společností, které se zabývají ochranou přírody. To je jako taková nejjednodušší věc, co se dá udělat v podstatě hned. No a pokud nějakou zahradu máte, tak rozhodně to nemyslím tak, že tam nic jako neochráníte, to rozhodně není pravda. Jo, pokud tu zahradu máte, tak zajímejte se o to, jak pomoct těm živočichům tam. Začíná to fakt od těch nejdrobnějších živočichů a ono jako tou kaskádou toho potravního řetězce to samozřejmě pomáhá i těm, co jsou nejvýš, což v naší přírodě jsou nejčastější právě ty ptáci. Jo. Takže třeba nemusíte sekat každý 14 dnů trávu, můžete tam nechat sem tam třeba i něco vykvést. Jo. Můžete pověsit budku ptačí, můžete pěstovat keře bobulonosné, což velice pomůže. Jo, hlavně vytvářet prostě potravní a hnízdní příležitosti pro ty ptáky. Jo, to je jako zásadní a asi největší pomoc, kterou můžete udělat. No.
0: Honzo, ještě rychlá otázka. Přikrmovat ptactvo v zimě, ano či ne?
1: V zimě s tím nevidím jediný problém. Myslím si, že je to super způsob, jak se k ptákům přiblížit. Já třeba nebýt krmení ptáků, tak se o ně nezajímám, protože já jsem se o ně začal zajímat tak, že jsme měli na okně krmítko a lítali tam síkorky a já jsem z toho byl nadšenej. Nejvíc nadšenej jsem teda byl, když nám na síkorky přiletěl krahujec, který nějakou teda čapnul, což teda pro mě bylo jako dítě úplně úžasný zážitek vidět tohohle toho dravce, jo, ale věřím, že někoho to třeba tak nebaví, ale takže krmení je veskrze pozitivní, jsem jako vzhledem ke vztahu k těm ptákům. Nicméně úplně bych to nepřeceňoval z hlediska té ochrany, jo, protože tam je to malinko sporný, ale obecně je to určitě velice pozitivní, prostě budovat ten svůj vztah k přírodě hlavně. Některým ptákům to může i pomoct, nicméně fakt bych úplně nepřeháněl to, jak moc je to jako prospěšný, řekněme. No.
0: V Tantamech máme dnes ornitologa Honzu Greenwalda. Připomínám, že vaše otázky a dotazy můžete posílat na naši SMS bránu, na e-mail či přes naši mobilní aplikaci. Teď muzika, za chvilku jsme zpět.

0: Mickey Rivola dospíval na vlnách country rádia, posloucháte Tremské tamtamy dnes v Ptačí říše s ornitologem Honzou Greenwaldem. Honzo, ty se věnuješ dlouhodobě ptactvu ve městě, dokonce tvoje disertace se tohoto problému týká. Vždycky je město vlastně ukazováno jako ten opak přírody. Přesto některé druhy ptáků, které ve městě potkáš, prakticky v jiné krajině už dneska nevidíš. Oni to město vyhledávají, jací ptáci, a proč je město pro ně dobré?
1: No, přesně si to řekl. Já se zabývám urbání ekologií v týmu profesora Rajfana Ústavu pro životní prostředí po celou dobu svého doktorátu, který doufám, že na podzim úspěšně ukončím. No a teď teda k té tvé otázce. Přesně jak říkáš, jo, dlouho byla ta města považována za jakousi antipřírodu, jo, že vůbec nemá smysl se tam na ty zbytky přírody, řekněme, koukat. Nicméně dneska už to tak vůbec není a ekologie ptáků ve městech, to znamená, jak ty ptáci ve městech žijou, je předmětem velmi rozsáhlých výzkumů. No a ano, ve městech jsou druhy, které fakt jako nejenom ve městech, ale obecně kolem člověka jsou druhy, které už to jinak ani neumí. Jsou to třeba vlaštovky, nebo rorísy, nebo třeba vrabci domácí. Všechny tyhle tři vyjmenované druhy, nebo třeba hrdlička zahradní, jo? Všechny tyhle ty druhy, co jmenuju, tak v podstatě ve volné krajině, to znamená v té přírodě, prostě nejsou. Zároveň jsem zmínil třeba toho holuba hřivnáče, který tím, že se naučil s člověkem soužít v těch městech, tak je na tom jako jeden z nejvíc prosperujících druhů v Evropě. Zvýšil svoji početnost dvojnásobně, jenom proto, že se naučil v tom městě žít. No a proč to dělají? Každý má trošku jinou motivaci, řekněme. Některé druhy považují město za taková jako náhradní skalní města, jo, třeba ten rorís, kterýho jsem jmenoval, nebo sokol stěhovavý, tak to jsou dva druhy, které dneska najdeme relativně, rorísa naprosto běžně ve městech, sokola už jako čím dál častěji taky ve městech, tak to jsou druhy, které dříve byly hlavně ve skalách, jo, prostě ve skalních městech, dneska tedy v reálných městech, protože jim to připomíná tady tenhle ten biotop. Sokol třeba loví ty holuby, jak jsme říkali, že máme rádi, ten sokol je má taky rád k jídlu teda. Na tom třeba staví, jo, že ty kořisti v těch městech má spoustu. Pro jiný druhy je to dostupnost hnízdních biotopů a pro některý druhy absence přirozených predátorů, některých, jo, prostě třeba ty holuby hřivnáči, tak ty jsou celkem v pohodě z toho, že tam jako ty města nejsou plný různých přirozených predátorů.
0: Honzo, ty jsi mi před vysíláním říkal, že když chceš jít se skupinou pozorovat lesní ptáky, tak spíše vyrazíš do pražského lesa, než do lesa normálního.
1: Jako to úplně ne, jo, jakože ty lesy zrovna jsou hezký i okolo Prahy, ale třeba vodní plochy, tak ty jsou opravdu jako na druhy bohatší, nebo prostě k místu, kde já bydlím, tak jsou na druhy bohatší spíš v Praze, než teda v tom okolí. No. Je to jako zvláštní, ale je to tak možná dílem protože prostě nejsou ty rybníky v Praze až tak moc produkční jako jinde, jo, což vede k tomu, že často ty pražské rybníky mají vyvinutější litorální porosty než ty okolo Prahy. Neříkám, že to platí pro všechny, jo, aby teďka někdo třeba, nevím, z Kladna mi neřekl, co tady plácám, jo, ale jako tam, kde já bydlím, což je na východní straně Prahy, tak opravdu to mám blíž na zajímavý přírodní lokality do Prahy, než někam na druhou stranu ve Středočeském kraji. No.
0: Honzo, pan inženýr Daniel Noska se ptá, že když je řeč o ptácích, tak se mu zdá, že zejména ve městech proti minulosti přibylo strak. Zdá se mi to, nebo je to pravda? A jestli ano, ví se proč?
1: Jasně. Pravda to je, straky přibývají ve městech velice rychle, všimne si toho asi každý. A důvodů je zase víc, jeden z těch důvodů pravděpodobně bude to, že se čím dál tím méně loví a zároveň ve městech se lovit nesmí, což těm strakám v uvozovkách došlo, jo, nebo prostě naučili se to, že ve městech jsou v bezpečí, no a proto teda se jim teďka daří čím dál víc. Často se říká, že je to strašně špatně, že ty straky vybíjejí ty drobné ptáčky, což jako my za vědeckou obec úplně asi nedokážeme popovat.

0: potvrdit. A já osobně si myslím, že to tak není, že jako spíš ten pocit, že ty ptáci ubývají, často plyne z toho, že se něco jiného změnilo v tom prostředí, že prostě ubylo třeba křovin nebo doupných stromů a ty ptáci zkrátka nemají kam jít. A to, že a spousta lidí si to spojí s tím, že přibylo zrovna strak, ubylo jiných ptáků, tak to hodí na straky, ale prostě není to tak jednoduchý. Ono v té přírodě to není prostě, to často je trošku složitější. No.
1: Není to černobílé. Ty si přines další zvuk druhu, který můžeme slýchat ve městech, tak si to pojďme pustit. No tak to je velice ošklivý zvuk, bych až řekl, takový nelibozvučný. To patřilo komu?
0: Tenhle ten zvuk patří, věřte tomu nebo ne, sově, i když to tak nezní, ale není to dospělá sova, jsou to mláďata a konkrétně to jsou mláďata Kalouse ušatého, asi nejúspěšnější synantropní sovy v současnosti, to znamená sovy žijící v blízkosti člověka. Já jsem to zařadil do dnešního povídání, protože pro mě je to velmi aktuální a věřím, že pro některé posluchače také, protože někteří z vás, kdo nás posloucháte, jste třeba při nějakém večerním návratu do svého domova zaslechli takovýhle strašlivý hvízdání a možná jste si řekli, sakra, kdo tady co blbne. Jestli prostě se někomu někde něco stalo nebo někde píská prostě nějaký zraněný zvíře, ale ve skutečnosti jde o mláďata Kalouse ušatého, které žadoní o potravu, volají své rodiče a nese se to na opravdu několik set metrů a pro mě je to osobně aktuální, protože ta nahrávka je z mýho okna teďka asi 3 dny stará a oni nám teda vřeští za okny. Je dobrý, že letos zahnízdili takhle brzo, před 2 lety zahnízdili v létě, kdy spíme neustále u otevřeného okna. A on je to fakt hodně hlasitý, teda musím říct.
1: Zároveň, ale ty máš ptáky rád, takže jsi to přežil.
0: Jo, mě to nevadí, ale já se spíš vždycky bojím, jako aby pak někteří sousedi nám třeba tam nechodili házet kameny do stromu, víš.
1: Dobře, tak děkuju za odpovědi, pojďme zase za muzikou. Marianne, skladba Jeřáby a poté Pacific, Ptačí král.

0: Na Country rádiu dozněl Pacifik s Marcelou Voborskou. Vy posloucháte Tramské tamtamy, které dnes věnujeme ptačí říši s Honzou Greenwaldem. Honzo, Česká společnost ornitologická letos slaví 100 let. Ty jsi členem od roku 2007, takže to už je poměrně dlouho. Dokázal by si nějak shrnout historii této organizace, jak vznikla, kvůli čemu vznikla a jak funguje dnes?
1: No tak jako na to, aby to shrnul někdo nějak kvalifikovaně, jako asi to nejsem úplně já, protože já nejsem zaměstnanec České společnosti ornitologické, ale řekl bych docela velký podporovatel a fanoušek ČSO. No nicméně nějaký základy bych asi zvládnul. ČSO tedy vznikla před 100 lety, letos to velmi mohutně slaví tento svoje výročí. Vznikla jako Československá ornitologická společnost a hlavní její cíl tehdy byl asi hlavně výzkum ptáků, jo, takový prostě zkoumání toho, kteří ptáci se kde vyskytují, později to bylo hlavně kroužkování, no a jako opravdu bych tady asi nešel úplně do podrobností, nicméně ta hlavní proměna bych řekl, že dneska je ta, že se ta Česká společnost ornitologická jako poměrně dost zásadní spolek, který se věnuje ochraně přírody, nejenom ptáků, vlastně prostřednictvím ptáků chrání přírodu jako celek, tak už má 8,5 tisíce členů a je velmi činná jako hlavně v tom veřejném prostoru, jo? Že se snaží upozorňovat na nějaké problémy, které se dějí třeba stran ochrany ptáků, jo? Což je třeba travičství, jo? Bohužel v naší krajině pořád se relativně často vyskytují případy, kdy jsou otráveni třeba draví ptáci, případně to je teďka ta záležitost okolo znovu zavedení plošné aplikace přípravku Stutox 2, jo, tak tady ta vlastně na polích, tak Česká společnost ornitologická se snaží o těchto problémech mluvit, upozorňovat na ně a dost často i úspěšně, takže dnes je to hlavně jako ta hlavní činnost. Přestože pořád se Česká společnost ornitologická věnuje vědě, je to jednou z jejich hlavních činností, tak je i důležitým veřejným hráčem na poli ochrany přírody, což si myslím, že je skvělé a je třeba k tomu pogratulovat a popřát jenom to, jen houšť, jak se říká. No.
0: Honzo, ty jsi přinesl ještě jeden zvuk ptactva, tak si poslechneme. No tak to je co toto?
1: No, tak to nemůže být nic jiného než zpěv pěnice černohlavé, jednoho z nejzdatnějších zpěváků v naší krajiny, zároveň jednoho z nejběžnějších našich ptáků, takže věřím, že každému, kdo se někdy zaposlouchá do ptačího zpěvu v naší krajině, zejména v této době nebo třeba v dubnu, tak je povědomí. No a vybral jsem ho, protože je to emblémový pták právě České společnosti ornitologické, má ho ve znaku, tedy jinými slovy. No a museli jsme se ho tady prostě pustit. Je to hezký zpěv, takový relativně melodický, i když teda pěnice černohlavé někdy dokážou i zkušenému ornitologovi zamotat hlavu, protože mají takový docela takový uniformní švitoření, než se pustí do toho závěrečného trilku, který občas vynechají jenom tak, jako aby nás trošku poškádlili, no, takže proto jsem ho přines dneska.
0: Ornitologie jako obor zažívá v současné době boom? Lidé se více zajímají o ornitologii?
1: No jasně, já bych možná tomu neříkal ornitologie, protože ta ornitologie je přímo jako věda. Jo? Ornitolog je vědec, který se živí tím, že píše odborné spisy
0: třeba
1: o ptácích.
0: Jako
1: třeba jako já aktuálně, ale já se považuji i za nadšeného ptáčkaře z angličtiny, jako je to vlastně volný překlad pojmu birder nebo taky birdwatcher někdy. Jo? I tady tyhle dva termíny se rozlišují, já je tady rozlišovat nebudu teda, snad mi ptáčkaři odpustí, tak to jsou spíš jako ti volnočasoví zájemci o ptactvo a těch je opravdu čím dál tím víc, jsem za to strašně rád a je čím dál tím víc lidí, kteří jsou no, chtěl jsem říct mýho věku, ale spíš jsem myslel ty mladší, jo, protože opravdu jako v těch řadách od nějakých 15 do 25 let to jako velmi přibylo teďka, ten zájem, a je to skvělý a mám z toho velkou radost, že se to tak děje. Třeba Česká společnost ornitologická provozuje takzvanou ornitologickou akademii, kde sdružuje mladé lidi, ptáčkaře, kteří se spolu potkávají, a to já třeba jsem jako nezažil. Jo.
0: To jsem se chtěl zeptat právě úžasný. Na tu edukaci v této oblasti pro veřejnost. Česká společnost ornitologická dělá asi dost, že?
1: Jo, teďka zrovna probíhá akce, která se nazývá Vítání ptačího zpěvu, které probíhá, nevím od kdy, to už si fakt nepamatuju, ale opravdu dlouho. A jsou to vycházky pro veřejnost, na které můžete zdarma dorazit. Stačí se podívat na stránky České společnosti ornitologické birdlife.cz a tam je seznam těchto vycházek. Bylo a bude jich 130 teď na jaře, nicméně většina už jich asi proběhla, nicméně koukal jsem se, že tento víkend můžete vyrazit hned na dvě vycházky v okolí Příbramy. Vycházka bude taky v Rakovníku, v okolí Kladna, v Praze, v Dubči a jako celá řada dalších takhle. U Dobříše jsem ještě zkoukal, že bude taky třeba, jo, takže tam můžete dorazit se podívat.
0: Honzo, už nám nezbývá moc času, ještě teda přišlo hodně dotazů, ale možná bych položil jeden tady. Ahoj, zajímá mě, jak je to s Berlíkem, kam nám zmizel?
1: No, takových dotazů dostávám poměrně dost. Nicméně tazatele budu muset zklamat, protože křišťálovou kouli nemám a abych mohl takovýto dotaz odpovědět, musel bych vidět, kde to je, co se tam dělo. Jo, a zároveň si musíme uvědomit, že ti ptáci jako prostě nejsou nesmrtelní. Když máte nějakýho ptáčka na zahradě, tak prostě dřív nebo později uhyne a nemusí tam přijít další. Jo. Zároveň taky často se stává, že někdo říká, no to je pořád ten můj kos, jo, ale ono pak jako zjistíme, že se mezi tím za těch 6 let tam vystřídali 4 kosy. Jo.
0: A ještě tady možná poslední dotaz, ptá se posluchačka, jestli přenášejí holuby ve městě nemoci?
1: No, tak to teda je na mě jako dotaz takový jako složitější, protože já si myslím, že jako nějaká velká hrozba od nich není, ale úplně v tomhletom kovaný nejsem. Já se o holuby, jakož to teda o holuby domácí, nezajímám skoro vůbec. Já se zajímám spíš o ty hřivnáče, když už. Ale jako asi bych z toho nebyl úplně moc nervózní, pokud teda nemáte prostě nad ložnicí nějaký sklad holubího guána, tak si myslím, že můžete být v klidu, ale jinak bych asi odkázal na jiné odborníky, kteří to zodpoví lépe.
0: Dobře, tak Honzo, já ti moc děkuju za návštěvu, ať se daří jak v oblasti tvojí profese, tak v oblasti hudby, ať hodně hraješ, protože Honzo je opravdu výborný kytarista. A doporučuji vám, ačkoliv to není úplně náš hudební žánr, který Honza provozuje, tak když ho někde uvidíte, rozhodně se na něj jděte podívat. Moc děkuji, Honzo, za návštěvu a měj se fajn, ahoj.
1: Taky moc děkuji, Kubo, čau.
0: Tak kamarádi, to byl Honza Greenwald, vy ještě zůstaňte u přijímačů a řekneme si několik podstatných věcí v dalším vstupu. Buďte s námi.

Milé kamarádky, milí kamarádi, posluchači, ještě nám chvilka času zbývá a tak vám řeknu vše podstatné, co by vám nemělo uniknout. Připomínám zprávu šéfredaktora trémského časopisu Puchejř Michaela Antonyho. Ten vám skazuje, že Puchejř začne opět vycházet. Peníze posílat za něj nemusíte, máte zaplaceno z minulého roku, kdy nevycházel. Poté tu mám zprávu pro posluchače z Chebu a okolí. Ve středu 13. května, tedy za týden, od 19 hodin vystoupí kamarádi táborových ohňů v hlavním sále kulturního centra Svoboda v Chebu. Veškeré informace naleznete na kcsvoboda.cz. A teď mám jednu smutnou zprávu, hlavně pro kamarády z Brna a okolí. V neděli zemřel ve věku 81 let kamarád Radek Redák Tížek, člen trémské osady Bílá Peřej, také člen bluegrassové skupiny Hurdis a člen spojených trémských osad Vancouver. Autor mnoha krásných písní. Můžeme zmínit Mark Twaina, Cordillery a další. Čest jeho památce. No a na úplný závěr ještě jedno přání, naopak veselé. Tento týden ve čtvrtek 7. května oslaví Jarda Wimpy AM z kamarádů Staré řeky 83. narozeniny. Jardovi přejeme pevné zdraví a ať mu to pořád tak hezky hraje a zpívá. Kamarádi, to už bylo ode mě pro dnešek vše. Příští týden přivítáme skupinu Chrpachrudim. Mějte se moc hezky, ahoj!

0: recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže
0: a jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbytku,

0: 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Karel Kahovec a Viktor Sodoma a George and Beethovens vystoupí ve středu 6. května od 19 hodin a 30 minut v restauraci u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3.
2: Věra Martinová se skupinou Meritum vystoupí zítra v kulturním centru v Rakovníku od 20 hodin.
1: Schovanky hrají na Barče v pondělí 11. května od 19 hodin. Kulturní dům barikádníků, Saratovská ulice, Praha 10. KTO a večer plný písní a také vzpomínka na Valdu Matušku. Sejdeme se ve středu 13. května od 19 hodin v Chebu v kulturním centru Svoboda. A ještě dnes už vlastně legendární 38. ročník Ražického Pražce. Přírodní amfiteátr Ražice u Písku. Pátek 15. až neděle 17. května. Tradiční třídenní festival bude plný hudby v přírodě. Zahrají Nezmaři, Epidemie, Asonance, Klíč, Malina Brothers, Gladly SV a 20 dalších. Stanování a karavany i tentokrát zdarma. Tolik pozvánky. Hezký den a hezkou zábavu přeje Tomáš Adamec.
0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
3: Příjemný úterní večer s krásným datem 5.5. vám přeje Petr Kocman. Vítejte ve večerní vysílání Country Rádia a vítejte také u pravidelné hodinky Country je všechno, co se mi líbí. Tak, já jsem si poslechl konec skvělého pořadu Kuby Jerouška, tamtami, které mě vždycky doprovází cestou do rádia, takže Kubovi děkuji. Dozvěděl jsem se spoustu věcí. Jedna byla pravda i smutná, které se dneska ještě večer dostanu společně s písní, ale začneme jednou skladbou, která je tak trošičku i na vyžádání, ne že by ta konkrétní, ale vy víte, že ve svých hodinkách úvodních vždycky pouštím nějaké devadesátky, které mám obzvláště rád. No a setkalo se to i s úspěchem u vás posluchačů a zrovna jste mi v pátek psali, jestli bych třeba v pondělí nemohl připravit nějakou hezkou devadesátku, takzvaně. No samozřejmě mohl a rád. A je to písnička, která doslova do písmene řádila na hitparádách v 90. letech a pochází od zpěvačky Pam Tillis, což je dcera slavného countrymana Mela Tillise, který složil písně jako I Never nebo Honey Open the Door, tedy skladby, které naspívali třeba i další interpreti jako Ricky Skaggs. No a Pam Tillis složila v 90. protože nejenom zpívá, ale také skládá písně, skladbu, která se okamžitě umístila na první příčce hitparády a jmenuje se Cleopatra, Queen of the Nile. Jdeme na ni.

byl přitom, když tenkrát v Praze vznik Big Beatovej klub Olympic. Povídky, co každý večer čet, ve skoro všechny znali naspaměť. Ten zázrak stěží slova popíšou, když v pražský jazdce dělal GB show a s country beatem banjo odhazoval vdál. Ten pražský kluk, co naší country duši dál.

duši dal. Nebyl zrovna parťák do tlačenice, trochu dích k pivu, ale hlavně k muzice. S ním očaroval nejvíc právě sbor, jako New Christy Minstrels nebo Brothers Four. Docela nenápadně s partou študáků vyrazil do světa z pražskýho Karláku. Mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem si liboval. Ten pražský kluk, co naší country duši dal.

Když se ho v 60. ptali, co je zač, řekl zatím vyučenej prodavač. Mezi Big Beatem a Dixielandem žil a potom rovnou, tady rovnou zasvítil. Ostatní se jen těžko směřovali s tím, že každý Greenhorn však byl jen jeho stín. Tam u nebeských bran ho každý znal, ten pražský kluk, co naší country duši dal. Thank you.

0: ten pražský kluk, co naší kantry duši dál.
1: To byl Mirek Černý a jeho krásná vzpomínka na naše tři české country bardy. Píseň Pražský kluk. Teď si dáme jednu, řekl bych, skoro aktuální píseň, no i když aktuální už ne, protože počasí se má zhoršit. Doteď byly slunné a teplé dny. Od zítřka to má být už všelijaké. Ostatně cestou do rádia dnes večer se tedy aspoň z místa, odkud jsem vyrážel, stahovala mračna, takže nevím, jak to dopadne, ale mělo by začít pršet. Ovšem píseň, kterou jsem nachystal, tak ta by měla všechno přivolat zpátky. Jmenuje se Sunny and Warm, tedy slunečno a teplo. A bude jí zpívat černošský bluesman, kytarista, zpěvák a skladatel Keb Mo, který navštívil dokonce několikrát Prahu, hrál také ve Španělském sále třeba. A je to člověk, který přestože hraje blues, tak miluje country hudbu a natočil mnoho různých duetů s country zpěváky. Tuším, že dokonce relativně nedávno se vám pouštěl jeho duet s Dariusem Rackerem, což je další černošská country hvězda. Tentokrát to bude píseň z jeho doposud poslední desky, tedy jak jsem říkal, Sunny and Warm.

Tak to byl vynikající František Segrádo a písnička Praha. Teď se na chviličku vrátíme do roku 1963, kdy v listopadu, to tuším bylo, kapela Beatles vydala album s názvem With the Beatles. Byl to tehdy single v podobě dvou písní, na straně B byla píseň This Boy, no a na straně A skladba All My Loving. Z dnešního pohledu jeden z největších hitů, čtveřice z Liverpoolu. A já mám tuhle písničku teď pro vás připravenou v krásné country úpravě, tak jak ji kdysi v polovině 90. let naspívala vynikající country zpěvačka Suzy Bogas. A ta si do studia ještě přizvala velkého kytarového mága Cheta Atkinse, což je pán, který byl nejenom kytarista, byl také slavný producent a nahrával s takovými lidmi jako Elvis Presley, produkoval mu desky samozřejmě s Johnny Cashem a s dalšími desítkami různých opravdu velkých hvězd spolupracoval. No a když se tedy Suzy Bogas s ním setkala ve studiu, řekli si, že natočí píseň All My Loving od Beatles, no tak Chet Atkins sedl a navrhl takové schéma kytarové, Suzy z toho byla samozřejmě nadšená, nahráli to a nádherná píseň byla na světě. Pojďme si ji poslechnout.

Tak, to byla vzpomínka na Babiho Daňka a současně také pozdrav Romanovi Horkému, které se v současné době vykřesává z takových zdravotních problémů, které ho postihly, ale vše je na dobré cestě. Roman už se na své fanoušky těší, nemůže se dočkat, až vyrazí s kytarou, bude zpívat. Samozřejmě ho sledujete určitě na sociálních sítích, takže máte jistě podrobné informace. Tak, mám pro vás teď jednu takovou specialitu, píseň, která mě osobně zasáhla opět v těch 90. letech, která jsem dneska zmiňoval. A je to písnička To Be With You. Skladba, kterou nahrála rocková kapela Mr. Big. Ale vlastně celý svět tehdy byl, tuším, že to byl rok 91, úplně pav z toho, co tahle ta jinak docela tvrdá rocková kapela vydala za píseň, protože to byla naprosto ryzí a čistá countryovka. Jmenuje se To Be With You. A tu píseň napsali pánové Eric Martin, což je zpěvák, jediný a hlavní téhleté kapely, společně s Davidem Grahamem. A napsali ji v době, kdy oba dva bydleli v Los Angeles na Yucca Street, bydleli společně. A už tehdy tu píseň začali společně skládat a už tehdy měli plán, že by ji mohli vydat jako single. A na té druhé straně by mohla být píseň, která se jmenuje Green Tender Sixes Mind, kterou napsal právě David Graham. No a ono to vlastně vyšlo takhle, jak si to předpovídali, i když píseň, která za chvíli zazní To Be With You, vůbec původně ani vydavatelem nebyla plánována jako single. Až později, kdy se z ní stal ten obrovský hit, tak si vydavatel uvědomil, jak udělal dobře, že tu píseň zvolil za single, protože byla vybrána úplně jiná, ale jak vzpomíná třeba Billy Sheehan, vynikající basista a člen kapely Mr. Big, tak říkal, my jsme to vůbec neplánovali, ale písničku To Be With You najednou začali hrát v Lincolnu v Nebrasce v jednom rádiu. A hráli ji tak moc, že se to chytla další rádia a začali ji hrát taky. Takže v tu chvíli vydavatel zareagoval a tu písničku nasadil jako single a udělal dobře, protože opravdu je to krásná píseň. Já jsem tehdy obdivoval hlavně to krásné kytarové solo. No, pojďte si ji poslechnout, třeba si na ní vzpomenete. Takže rocková kapela Mr. Big bude teď zpívat krásnou country píseň na Country Rádiu.

Tak já jsem si na tuhle tu písničku vzpomněl dneska cestou v autě do studia a říkal jsem si, že vám ji musím pustit, protože se mi vždycky líbila, vždycky jsem ji vlastně považoval za country písničku. Já mám pocit, že to bude tak třeba 20letá skladba, možná i víc. A Martin Maxa, který zpíval s ní, slavil obrovské úspěchy. A mimochodem Martin Maxa v podstatě byl také vždycky milovník country hudby a mnoho z vás si ho možná pamatuje také z účinkování na stodole Michala Tučného v Hošticích, kde skvěle zaspíval některé z Michalových písní. Tak to byla taková jenom vzpomínka na jednu z jeho hezkých písní, kterou nejenom zpíval, ale také složil, co by autor. Teď mám pro vás specialitu. Uslyšíte píseň, kterou velmi dobře znáte, je to jedna z největších country klasik všech dob, píseň Ring of Fire z repertoáru Johnnyho Cashe. Je to skladba, kterou vlastně složila June Carter společně s Melom Kingorem, což byl velmi důležitý člověk, nejenom tedy co se týká složení té písně, ale on byl vlastně důležitou postavou ve světě country hudby, protože byl třeba manažerem Henka Williamse Juniora. K rodině Williamsů se dostal už jako malý hoch, protože jeho rodiče vystupovali také a vystupovali jednou na Louisiana Hayride, což byl takový obrovský a oblíbený podnik hudební. A už ve svých 14 letech malý Merle Kilgore tenkrát nesl Hank Williamsovi kytaru a tehdy vlastně se ty jejich rodiny natolik zblížily, že se velmi důvěrně znali a navštěvovali, takže později proto začal vlastně dělat manažera Hanku Williamsovi juniorovi, no a také skládal krásné písně, no a právě s June Carter složil i Ring of Fire. To je píseň, která vlastně k dnešnímu dni existuje v mnoha desítkách různých úprav. Mnohé z nich jsem vám pouštěl i ve svých pořadech, ale tuhle tu, kterou uslyšíte za malý moment, jsem ještě ku podivu nikdy nepouštěl. Sám se divím, protože ji naspíval jeden z mých nejoblíbenějších hudebníků Ray Charles, který samozřejmě také country hudbu miloval a natočil dokonce dvě velká alba, dvě LPčka country písní. No a vy, kteří znáte samozřejmě ten originál, jakože asi všichni, protože v country rádiu se hraje neustále tahle ta píseň, tak si myslím, že budete dlouho hledat tu původní melodii, tak jak to Ray Charles předělal, není to takzvaně na první dobrou, ale ten refren vám určitě napoví. Takže Ray Charles a vzpomínka na Johnnyho Cashe, Ring of Fire.

začátku let, kdyby láska byla jak oheň a moje sny jak ústa hromů, tenhle barák vylehnul na popel a hned

No, tenhle život nejde přežít ani náhodou, to je pravda. Tak teď jsem si připravil píseň, kterou jsem dlouhou dobu neslyšel, respektive ten originál, který pochází od Neil Younga, což je muzikant, který je svojí tvorbou široce rozkročen hned do několika žánrů. U něj je zvláštní to, že rockeři ho považují za svého člověka, countrymeni zase za svého, folkaři zase za svého a on tak od každého trošku. Prostě jeho muzika má nesmírný dopad a hlavně krásné texty. A on v roce 1972 vydal nádherné album s názvem Harvest, ze kterého pochází i píseň Harvest Moon, mimochodem krásná záležitost, ale na tom albu je také velmi zásadní píseň Heart of Gold. Tuhle tu skladbu nahrál tehdy v Quadrophonic Sound Studio v Nashvilleu v Tennessee. A taková malá zvláštnost je, že tehdy se tam v tom studiu pohybovali také James Taylor a Linda Ronstadt, jeho přátelé, a oni mu do té písně naspívali vokály. Takže až budete poslouchat originál, tak tihle dva tam právě jsou. No a tuhle tu písničku naspívala i spousta dalších slavných zpěváků, třeba dnes už zmiňovaný Johnny Cash a další, ale já mám teď pro vás nádhernou verzi od jazzové pianistky a zpěvačky Diany Krall, která ji zařadila na jedno takové své speciální album, kam nedala své vlastní původní autorské písně, ale naopak album věnovala svým oblíbeným kouskům od jiných autorů. Takže se tam objevily písně od různých zpěváků, různých žánrů a právě i Heart of Gold. Tak pojďme si ji poslechnout.

Tuhleto krásnou písničku z autorské dílny a repertoáru Neila Younga u nás také hrával Petr Kalandra na svých koncertech a v podstatě po něm ji do svého repertoáru přijal i Olin Nejez Chleba, což je velmi zásadní postava české hudební scény, chcete-li českého big beatu, ale i folku, člověk, který hrával třeba s kapelou Marcias, dlouhá léta hrál s ETC Vladimíra Mišíka a teď už ho, no myslím, že přes 20 let můžete vidět a slyšet v sestavě, která hraje s Ivanem Hlasem. Olin je vynikající violončelista, basista a také zpěvák a vždycky z ETC na koncertech, když si Vladimír Mišík šel takzvaně odfrknout, tak Olin zahrál i tuhletu krásnou písničku. No, na závěr, abychom nekončili úplně takhle melancholicky, tak jsem vybral píseň, kterou jsem vždycky měl rád z repertoáru americké hvězdy country Vince Gilla. A tuhletu písničku udělali kdysi skvěle hoši z kapely Neto, což byla jedna z ne mnoha kapel, které se věnovaly v začátku 90. let takové té opravdové moderní country. A tu píseň skvěle naspíval Pavel Kaiser, člověk, kterého dnes můžete opět mimochodem vidět vlastně jako takový záskok z Texmeny. V neděli jsme se viděli v Plzni na koncertě, kluci hráli po mně, hráli skvěle, no a Pavel Kaiser tam byl taky a ten právě kdysi založil kapelu Neto. Ta píseň se s českým textem jmenuje Noční můry, no a já se na vás samozřejmě těším po 21. hodině ve vysílání Country Rádia. Petr Kocman vám přeje hezký večer.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Vzpomeňte si. Stačí jen přivřít oči a vrátíte se ke starým láskám.
1: Na půdě jsem vystřelil růži z papíru.
0: České písničky vám ukážou cestu na Country Radio.

0: Dáša jedla cukroví, ale vy teď posloucháte úterní večerní vysílání Country Radia. Je krátce po 21. hodině, s vámi Petr Kocman. No a před námi spousta skvělých písní. Kdyby vás zajímalo, jaké to budou, tak těšit se můžete třeba na Pavla Bobka.
1: Začni, jsem to já, pořád ten, který stál s kyticí u dveří.
0: No a těšit se můžete také na velikou hvězdu country Elena Jacksona, Cherry Hoochie.

0: No ale přijede také Pavel Dobeš a přiveze nám nějaké prašce.
1: Před děvčaty Střebové chlubil jsem se silou, posvedl jsem Pražec na Čežel, vezli mě s kýlou, vždyť je jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziko ty haj.
0: Tak to byla taková malá ochutnávka toho, co vás čeká a nemine samozřejmě v následujících minutách, ale teď už Vojta Kyďák, Tomáško a Toulavej. Řekl bych takový jeho signifikantní song, jak se dneska říká. Petr Kocman vám přeje hezký večer.
2: Někdo z vás, kdo chutnal dálku, jeden z těch,

šandy. Pozdravuj vaštovky a muziko, ty hraj. Pohostil mě slivovici, představil mě mářce, posadil mě na lavici z dubového pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko, ty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko,

Plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost, šmír a saze, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj.

ty hraj a naučíš se skákat tak, jak to umí vrabec, když na nohu si pustíš železniční pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko, ty hraj. A když má děvče střebové rádo svého chlapce, posílá mu na vojnu železniční pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko, ty hraj. A když děti zlobí, tak hned je doma mázec, děda mráz si nepřinese ani jeden pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy,

0: si kšandy, lítali vlaštovky a zelená se háj.
1: S dnešním dnem, tedy 5. květnem, je spjato tedy zejména jedno naprosto důležité a podstatné výročí pro naši republiku, ale jsou i další výročí, pojďme si některá z nich připomenout. Tak roku 1394 vznikla panská jednota zaměřená proti vládě Václava IV. Roku 1959 vzlétl v Ekberích historicky první československý proudový letoun, a sice Aero L-29 Delfín. Roku 1260 se stal mongolský vojevůdce Kublai Khan velkým chánem a převzal vládu nad celou mongolskou říší. Roku 1494 přistál Krištof Kolumbus na své druhé výpravě do Nového světa na Jamajce a nárokoval ji pro španělskou korunu, pochopitelně, jak jinak. Roku 1762 byla uzavřena mírová smlouva mezi Ruskem a Pruskem. Roku 1821 zemřel ve vyhnanství na ostrově svatá Helena francouzský císař, ano, Napoleon Bonaparte. Roku 1865 byla v Ohio spáchána první vlaková loupež ve Spojených státech amerických. Tam ještě malou chvíli zůstaneme, protože roku 1891 byla The Music Hall, nyní tedy známá jako Carnegie Hall, kde vystupoval i Karel Gott, slavnostně otevřena prvním veřejným koncertem, na kterém jako hostující dirigent účinkoval Petr Iljič Čajkovský. Roku 1912 byly ve Stockholmu zahájeny 5. letní olympijské hry. Roku 1944 byl Mahatma Gandhi propuštěn z vězení. Roku 1949 byla v Londýně založena Rada Evropy se sídlem ve Štrasburku. Roku 1977, to je něco pro milovníky techniky a počítačů zejména, v roce 77 se na pulty amerických obchodů dostal první sériově vyráběný počítač, byl to Apple Římská 2. V roce 1996 na vídeňské mistrovství světa v ledním hokeji po vítězství nad Kanadou získalo české hokejové mužstvo titul mistrů světa. No a roku 1945, samozřejmě to je ta událost, o které jsem mluvil, vypuklo květnové povstání českého lidu proti německé okupaci. Začalo to bojem o budovu rozhlasu na dnešní Vinohradské třídě a Pražané vtrhli do ulic, odzbrojovali Němce a ničili německé nápisy. No a téhož dne třetí americká armáda generála George Pattona zahájila osvobozovací boje v západních a jižních Čechách. No a já si myslím, že k tomu by se nejlépe hodila jedna krásná píseň, kterou kdysi na toto téma složil Honza Vyčítal, a jmenuje se Glenn Miller Story.

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio.
1: Začni, nemusíš říkat nic, jenom dál obděstuj. Začni.

začni. Přece znáš mě a moc dobře víš, že začít sám neumím. Tvůj dotyk probudí mě a já ti odpustím. Začni, jsem to já, pořád ten, který stál s kyticím dveří. Něco řekni a já zas jako dřív znovu tvým pohádkám uvěřím. Přece znáš mě a tak moc dobře víš, že od tebe nikdy víc nečekám. A tak začni.

0: člověk rozhodne, jestli mám zůstat sám. A tak začni a tvůj dotek rozhodne, jestli mám zůstat sám.
1: Dnes slaví narozeniny mnoho osobností. Z těch našich je to třeba pan Eduard Vojan, což byl skvělý herec, narodil se v roce 1853. V roce 1925 se narodil známý a řekl bych oblíbený díky svým filmům filmový režisér pan Jindřich Polák. V roce 1932 se narodil taktéž velmi oblíbený Stanislav Zindulka. Všichni si ho určitě pamatujete z mnoha filmů, zejména pak ze seriálu Vlak dětství a naděje, kde hrál s úžasnou paní Růžičkovou. Jak ona mu tam říkala, ty můj prdělko nebo prdělo, tak nějak to bylo, tuším, že úžasný. V roce 1938 se narodila česká herečka a zpěvačka Hana Talpová. V roce 1945 pak velmi významný český hudebník a skladatel pan Vítězslav Hádl. No a v roce 1960 vynikající herec Marek Vašut. No a v roce 1988 se narodila britská zpěvačka a textařka Adele. Ona se celým jménem jmenuje Adele Laurie Blue Atkins a Adele je tedy její vlastně umělecké jméno. A je to skutečně výjimečná dáma, protože její druhé album, ku příkladu, které se jmenovalo 21, bylo vydáno v roce 2011 a stalo se nejprodávanějším albem 21. století. Ano, slyšíte dobře, s prodejem přes 31 milionů kopií. Bylo certifikováno celkem 18 platinovými deskami ve Spojeném království, což bylo vůbec to nejvyšší možné, čeho dosáhl umělec ve Velké Británii. A v USA to bylo dokonce diamantové album. No a magazín Billboard ji označil za nejlepší album všech dob, přičemž bylo album na vrcholu žebříčku Billboard 200 nejlepší písní po dobu 24 měsíců, což je nejdéle pro ženskou umělkyni vůbec všech dob. Překonala úplně všechny. Celosvětové vydání proběhlo v lednu 2011 a stala se první ženskou umělkyní v historii hitparády Billboard. Jejich tři singly byly současně v top 10, tedy v první desíce, a byla to píseň Rolling in the Deep, Someone Like You a Set Fire to the Rain. No a v roce 2012 přednesla teda svoji píseň Skyfall, za kterou obdržela Zlatý Globus a Oscara, protože ta píseň byla titulní v bondovce téhož jména. Alba, její diskografie se na prvním místě nejprodávanějších desek udržely nejdéle v historii a dokonce, představte si, překonala třeba Rolling Stones nebo Madonu. No a po tříleté odmlce se v roce 2015 vrátila, tehdy s novým, již třetím studiovým albem, které nazvala 25, který i hned dostalo samozřejmě zpět na vrchol toho hudebního průmyslu. No a píseň Hello okamžitě obsadila první místa žebříčku a na YouTube dosáhla za pouhé 3 měsíce, a teď dobře poslouchejte, 1 miliardu shlédnutí. Neuvěřitelné. Videoklip ke skladbě tak drží rekord největším počtu shlédnutí na YouTube v prvních 24 hodinách od zveřejnění. To bylo 27,7 milionů, to jsou neskutečná čísla. No a později přibyl i rekord za nejrychleji dosažení 1 miliardy shlédnutí, a to za 87 dní od zveřejnění. No, takhle bych mohl pokračovat dál, co se Adele týče, ale myslím si, že za ní nejlépe promluvá její hudba. A já jsem záměrně tedy nevybral teď žádný z těch velkých hitů, které se jmenoval, ale naopak píseň, kterou si vypůjčila z repertoáru Boba Dylana a udělala ji opravdu přenádherně. Jmenuje se Make You Feel My Love, zpívá dnešní oslavenkyně Adele.

0: a s pivem.
1: Uslyšíte-li během vysílání tento výherní signál?
2: Country Fontana 2026.
1: Okamžitě volejte a vyhrajte vstupenky na jednu z letošních Country Fontán dle vlastního výběru. Nejrychlejší vyhrává. Country Radio.
3: Na šachtě byl první, stával brzy jak pták, měl přes 2 metry, vážil přes metrák. Na těle svaly jako provaz, já nikdy nikoho nedokázal podrazit, by

Nikdo netuší, odkud přišel k nám. Prostě do města plul a žije tu sám. Moc nikdy neřekne, a když zařveš au, maximálně na půl huby řekne čau, Big John. Snad prej narodil se někde v Texasu a kvůli nějaký ženský si vjel do vlasů s jedním klátkem, který jí chtěl moc. A poslal toho Texasa na věčnost, Big John.

Pak přišel den přímo na dně do dolu, místo, že se lámali a padali dolů. Horníci se modlili, srdce byla jako zvon. Každý si myslel, že je konec, jenom ne John. Z prachu a kouře vynořil se chlap, který ho všichni znali a párem svých tlap podržel prasklou výstuž a zařval jak lev. A sám tam stál jak slouf v té spoušti dřev Big John.

Nebylo tu nic, co by Johna smetlo a horníci křičeli, vidíme světlo. 20 chlapů drápalo se na povrch, jeden tam zůstal, kde pak ten by zdrh, Big John. Krumpáčem a začali se prokopávat klíš dole, v tom slyšeli rachot tam někde hluboko dole. Kouse valil ven, jak padal strop a každej viděl, že tam dole našel svůj hrob Big John.

Nikdy ten důl už neobnovili, jenom na vrata dřevěnou desku přibyli, je na ní nápis, na který sedá prach. Na dně týhle šachty spí chlap, co nikdy neměl strach.

Mirek Černý a jeho krásná česká verze slavného country hitu Big Bad John. Tak na závěr hodiny musím rozhodně popřát k dnešnímu svátku všem Klaudím, protože ty podle mě vždycky tak trošičku zůstávají v takovém stínu těch samozřejmě velmi důležitých a pro naši republiku podstatných událostí, tedy květnové povstání samozřejmě. Tak milé Klaudie, já vám přeji vše dobré k dnešnímu svátku, ještě si ho stále můžete 2 hodiny a přibližně 7 minut užívat a já vám k němu posílám písničku, která je pro vás a o vás. Píseň se jmenuje Klaudie a možná si na ní vzpomínáte, v 70. letech ji nahrál Jiří Korn a já mám pro vás verzi z jednoho televizního pořadu z roku 1978. Takže pro všechny Klaudie a já se na vás budu těšit po 22. hodině ve večerním vysílání Country Rádia.

Je 8 minut po 22. hodině, posloucháte úterní večerní vysílání Country Rádia, a tohle byl Michal Tučný a písnička Máš mě přečteného. S vámi stále Petr Kocman, samozřejmě až do půlnoci jako obvykle. No a v této hodině si zaspomínáme na jednu půvabnou a úžasnou country zpěvačku, to hned v tom dalším vstupu, bude to samozřejmě spojeno i s písní, na kterou se už teď těšte, protože to je duet, to vám prozradím. A jak říkala kdysi Zorka Kratochvílová, naše milovaná kolegyně, která tady s námi už dlouho není, tak duety, to je moje. I moje, to je. Duety mám rád. No a také si řekneme něco o tom, co nás čeká letos v kinech za krásné filmy. Teď už se ovšem vrátíme do roku 1996, kdy veliký bard country George Jones vydal skvělé album, které nazval nádherně tedy Žil jsem proto, abych vám to všechno pověděl. A on měl co povídat tedy, to je pravda. A písničku, kterou jsem vybral z tohoto alba, tak tu pojmenoval Hello Heart. Přeji vám hezký večer.

nevíš jak. Výroky bláznivý chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl jsi prachy na mejdán, byl to hloupý špás, když jsi v noci vyšel ven, snad ses trochu třás.

To byly Nezmaři a skvělá Šárka Benetková, úžasná dáma s krásným hlasem. Dneska by slavila narozeniny také jedna úžasná dáma, tuším, že by to byly 84. Ano, počítám to správně, protože právě dnes, tedy 5. května, se narodila Virginia Wynette Buff. No, tohle jméno vám možná nic neříká, ale když řeknu Tammy Wynette, tak jste asi doma. Jedna z nejznámějších country zpěvaček, které se dokonce přezdívalo díky tomu významu, jaký měla na scéně první dáma country hudby. Takže ne Loretta Lynn jenom, ale i Tammy Wynette se tak přezdívalo. Ona se narodila na jihu, pocházela totiž z americké farmářské rodiny a narodila se na pomezí státu Mississippi a Alabama, mimochodem asi 40 kilometrů východně od Tupela, což je město, kde se narodil Elvis Presley. Její otec William Hollis Puff byl taky country muzikant, ale bohužel náhle zemřel už v roce 1943, když malé Tammy bylo pouhých 9 měsíců. Tammy byla pak vychovávána svými prarodiči v docela nuzné domácnosti, ale naučila se tedy hrát na řadu hudebních nástrojů, které zdědila po svém tatínkovi. No, na střední škole v Tremontu, kam chodila, tak vynikala v basketbalu a ještě před 18. narozeninami se poprvé vdala, no a po škole vystřídala řadu zaměstnání. Nakonec se tedy vyučila kadeřnicí a zajímavé je, že tu svoji licenci kadeřnickou pro jistotu každoročně obnovovala i v době své velké slávy. Byla to velmi prozíravá žena. No, od poloviny 60. let 20. století působila v Nashvilleu v Tennessee, kde se, dá se říct, poměrně brzy stala velmi úspěšnou zpěvačkou. Vystupovala pravidelně v rozhlasu i v televizi a nahrávala samozřejmě gramofonové desky. A koncem 60. let a počátkem let 70. byla na vrcholu popularity, se dá říct. To byla opravdová špička. Její nejúspěšnější nahrávkou si myslím, že se stala v roce 68 skladba Stand By Your Man, což je jeden z opravdu velkých hitů. Za tu dostala také cenu Grammy. No a ta písnička byla úspěšná i v Evropě a vedla dokonce britskou a nizozemskou hitparádu. Proto ona také docela často zavítala do Evropy a hrála právě i v Holandsku, hrávala i v Německu. Jednou mi o tom vyprávěla Hanka Horecká, když tam hráli ze Sally Rose Band na stejném festivalu, kde právě vystupovala po něch Tammy Wynette a byl to obrovský zážitek. No, ona byla celkem 5x vdaná a v letech 68 až 75 byl dokonce jejím třetím manželem

její smrti. No a mimochodem se také, jak to říct kulantně, společensky blízce přátelila se slavným hollywoodským hercem Burtem Reynoldsem. Měla celkem 3 děti, s tím prvním manželem měla dcery Gwendolyn a Jacqueline a pak má ještě Dinu a s třetím manželem má dceru Tamalu. No, ona během života trpěla docela slušnou řadou zdravotních potíží a byla také často hospitalizována. A roku 1970 podstoupila hysterektomii, později trpěla různými srůsty a chronickým zánětem žlučovodu. No, bylo toho opravdu hodně, měla operaci ledvy na žlučníku, ale pořád přesto vystupovala, nahrávala, hrála a nedala na sobě nic znát. Ale od poloviny 80. let 20. století se musela léčit ze závislosti na lécích proti bolesti a bohužel zemřela v pouhých 55 letech na selhání srdce. Bohužel si pamatuji přesně ten den, kdy zemřela, protože to je 6. dubna, což je den, kdy já slavím narozeniny. Tehdy jsem byl velmi, velmi smutný a to zejména proto, že ona vydala relativně krátkou dobu předtím krásné album duetů, no a právě z něj bych vám teď rád pustil písničku, kterou naspívala s jedním z nejslavnějších popových světových zpěváků Eltonem Johnem. Ta písnička se jmenuje A Woman's Need, tak pozdrav pro Tammy Wynette k dnešním nedožitým narozeninám nahoru do country nebe.

0: Hora na country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

To byly Kenny Rogers a Kim Carnes a jejich krásný duet Don't Fall in Love with a Dreamer. Teď mi napadlo, že bych vám v zítřejší hodince country všechno, co se mi líbí, mohl pustit tu jejich speciální španělskou verzi, o které jsem nedávno povídal, tak snad se na to vzpomenu. Sliboval jsem avšak, že se podíváme trochu do světa filmu, co nás v letošním roce čeká. No, zajímavé na filmovém roce 2026 je, jak docela sebevědomě kombinuje takovou jistotu s ambicí. Na jedné straně se totiž opírá o příběhy, které už mají své publikum a dlouhodobě fungují jako jakési, dejme tomu, kulturní orientační body, no ale zároveň dává prostor projektům, které lákají spíš vizí těch tvůrců než silou názvu. No a právě tohle napětí mezi pokračováním známého a hledáním nového dává té letošní nabídce jistou dynamiku, díky níž nebudou nadcházející měsíce v kinech jen o těch návratech, ale i o jakémsi posunu. Tak třeba 30. dubna měl v našich kinech nebo celosvětově v kinech premiéru film Ďábel nosí Pradu číslo 2. No, návrat Mirandy Priestly a Andy Sachs přichází do světa, který je oproti roku 2006 k nepoznání. Módní průmysl dnes formují sociální sítě, no a rychlost a tlak na osobní značku. A právě tedy to dodává pokračování úspěšného snímku šanci být víc než jen nostalgickou připomínkou. Pokud film dokáže tuhle proměnu pojmenovat s lehkostí a ironií, může znovu trefit ducha doby, protože vzpomeňte si, jak jednička byla velmi, velmi populární. No, také zajásali milovníci té ságy Star Wars. Do kin 21. května totiž přichází Star Wars, Mandalorian a Grogu. Svět Star Wars se po několika letech tedy vrací do kin s dvojicí, která si mezi tím vybudovala silné emocionální pouto s diváky. Film má nabídnout samostatně fungující příběh, který není jen rozšířením seriálu, ale dejme tomu plnohodnotným filmovým dobrodružstvím. Vyprávění se přitom soustředí na jejich dynamiku, nikoli na další rozšiřování univerza, takže milovníci Star Wars jásají. Teď se posuneme až do prázdninového měsíce července. Od 17. července totiž bude v kinech film Odyssey. Christopher Nolan se v roce 2026 vrací do kin, musíme říct tedy, s velkolepou adaptací Homérovy Odyssey, kterou pojímá jako takový velkolepý filmový epos určený výhradně pro velké plátno. Dřív se tomu říkalo velkofilmy, když jsem byl malý, nevím, jak se tomu říká dneska. V hlavní roli se představí Matt Damon, po jeho boku se objeví mimo jiné také Tom Holland nebo Anne Hathaway. No a film má propojit mýtický příběh návratu, zkoušek a identity s Nolanovým důrazem na obraz, rytmus a fyzickou monumentalitu vyprávění, čímž se řadí mezi nejambicioznější projekty celého roku. Jsem na to velmi zvědav. No a stejně tak budou jásat milovníci Spidermana, zejména tedy děti nebo náctiletí, protože 30. července se v kinech objeví Spiderman z Brusu Nový den, tak se jmenuje ten díl. Je to čtvrtý samostatný film se Spidermanem a soustředí se na Petera Parkera v nové životní fázi, kdy se musí obejít bez vazeb, které ho dosud drželi při zemi. Tom Holland se vrací v hlavní roli, znovu se objeví také další herci, které znáte, a zatímco nové obsazení rozšiřují například Sadie Sink, Mark Ruffalo a John Bernthal, režie se ujal Destin Daniel Cretton, což označuje posun k takovému, no, dejme tomu osobnějšímu vyprávění v rámci jinak velkého marvelovského světa. Takže to bylo letem světem, tím filmovým světem, no a teď si dáme samozřejmě další muziku.

0: Ahoj, ahoj, tady Tomáš Linka a já bych vás rád pozval na fontánu, která bude v Praze 13. června a budu tam já, moje kapela Přímá Linka a spousta dalších krásných kapel, takže bude veselo. Ahoj, Tomáš Linka.
1: Rychlostí tak akorát, abych nenatlouk si hubu. Šinu si to na sraz, veterán kár klubu, doprovázen slečnou a zelenou vlnou. Stavím u čerpadla, abych si dal plnou, bylo fajn. Pumpař jenom mrknul, jak nám to dneska sluší. Pak mu ale drobet zčervenali uši, říká hlasem zasněným, a víčka se mu chvěla, to, co ti teď povím.

chutí bylo super a lak vždy jedničkovej. Že ty, co jsou dneska, tak s tím se klidně schovej. Polstrvání měkký a tajemná kůže.

chtěl bych jenom doplnit, že tento příběh, který jste slyšeli, není pravdivý a Tomášovi ho nevyprávěl T. Texas Taylor. Je to příběh vyfabulovaný, který si Tomáš tehdy krásně vymyslel, když tuhle tu písničku složil s kapelníkem Fešáku Tondou Kny. Vyznání pumpařovo a jinak tu Lapsteel, kterou jste slyšeli, to nádherné solo, tak hrál tehdy jako host z Hochy ve studiu Luboš Novotný, člen kapely Druhá tráva. Do konce hodiny už jenom jedna jediná píseň a je připravená Marie Rotrová a píseň, která si myslím, že je svým názvem velmi aktuální. Déšť. Petr Kocman vám přeje hezký večer a těším se na vás po 23. hodině.

Je krátce po 23. hodině, posloucháte úterní večerní vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman. No, venku alespoň tady to vypadá, že tedy prší a že to teplo, které bylo ještě dneska odpoledne takové, řekl bych, až k zalknutí místy, tak vystřídala trošičku zima, ovšem ne tak ukrutná zima, která tvoří stylové kulisy mrazivých zločinů, které má vyřešit vycházející hvězda FBI. Marně si láme hlavu tím, proč má sériový vrah spadeno na vzorné manžely, otce a sousedy. Už vůbec nedává smysl, že jejich ostatky nechává poblíž kostelu a do krku jim dává bonbony ve tvaru srdce. No a šokující zvrat nastane, když se k obětem přidá i otec vyšetřovatelky. Americká spisovatelka Rebecca Zanetti rozehrála třetí volné pokračování thrillerové série, tentokrát s názvem Přežij, dokud můžeš. Prozradím už jen to, že dějem zamíchá jistý samotář, který na rozdíl od hlavní hrdinky sází na instinkt a její problematická nevlastní sestra. No, rodinné vztahové propletence dokáží nadělat paseku. A mám na vás otázku, milí posluchači, soutěžní otázku, kterou když odpovíte správně, tak můžete vyhrát tu zmiňovanou knihu. Víte, komu se dřív říkalo testa nebo švekruše? Takže testa nebo švekruše, to jsou dávná pojmenování pro dnešní za A švagrovou, za B sestřenici nebo za C tchýni. A volat na telefonní číslo do studia 210 323 333 můžete právě teď.

takových slov jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí. Protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

přátelství, pravé přátelství, přátelství, to je někdy víc než láska.

0: No, přátelé, byl to tedy litý boj, musím říct. Telefonátů spousta, ale ne všechny odpovědi mě uspokojily, bohužel. Až přišel ten správný telefonát a tam to bylo naprosto jasný. A za chvíli pochopíte, proč. Já totiž tuto chvíli ve večerním vysílání Country Rádia vítám posluchače Romana i s jeho chotí Zuzanou, kteří volají až z Bratislavy. Já vám přeji krásný dobrý večer ještě jednou. Ahoj.
1: Dobrý večer, ahoj.
0: No, tak já jsem se ptal, testa nebo švekruše, to jsou dávná pojmenování pro dnešní a možnosti byly za A švagrová, za B sestřenice a za C tchýně. No, a vy jste naprosto logicky museli správně odpovědět, že to je, a teď to řekněte, svokra, ano, tchýně, jasně, tleskám. No, tak vy jste to prostě měli jednodušší, bratia Slováci, je to v pořádku, vy to tak prostě máte, takže vám gratuluju. Hele, ta knížka je docela tlustá, musím říct, takže se máte na co těšit. Teď mi jenom řekněte, kdo z vás si bude číst jako první. Budete se hádat, nebo?
1: Asi Zuzka.
0: Zuzka, dobře, tak dáma má přednost, to je jasný. Tak Zuzko, těš se na to, ta knížka je opravdu, vypadá to dobře, já jsem do ní nahlídl a pak jsem mi rychle zavřel, protože jsem dostal strach, takže je to opravdu mrazivý thriller. No, já teda...
2: Super, těším se.
0: Skvělý, ano. Tak přeju hezký čtení a ještě teda musím říct, že když se dovolali posluchači až z daleké Bratislavy, tak já výjimečně tedy vyplním i písňové přání. Vy jste říkali, že jste včera byli na koncertu Erika Claptona, který byl úžasný, no a vy jste si přáli od něj něco zahrát, což vám rád vyplním, protože i můj je to veliký, veliký idol už od mých klukovských let, takže vybral jsem, když dovolíte, jednu podle mě z nejkrásnějších balad Wonderful Tonight. Tak doufám, že souhlasíte.
2: Samozřejmě, chýbala včera.
0: Včera bohužel chyběla, no, nebyla, ani čekal jsem, že to bude přídavek a bohužel nebyl. Tak jo, tak posílám Wonderful Tonight do Bratislavy. Zuzko, Romane, mějte se moc hezky a budu se těšit třeba někdy naslyšenou. Mějte se hezky, ahoj.
1: Děkujeme, ahoj.
2: Děkujeme, ahoj.

listoval jsem opět knihou vzpomínek pana Jiřího Sováka a nalistoval jsem kapitolu, kterou nazval Verich a boj s blbostí, tak já vám s dovolením ocituji. Vzpomínal jsem už mockrát a vzpomínám na tohoto mimořádného člověka vždycky rád. A jsem šťastný, když mi v mysli vytane nějaká nová historka, maličkost, chvilka s ním. Už vím, jak moc je to vzácné. Dostali jsme se k sobě taky při postsynchronech. To už byl Verich ale starý, dost starý. A dělalo mu potíže strefit se přesně do začátku replik, taky už špatně slyšel. Kazil to a byl z toho nervózní. Aby ne, je to práce únavná, těžká, hlavně na soustředění. Tak jsme to nějak společně mastili a Verich mi najednou upřímně povídá. Já vím, už jsem to zase posral, co? A bylo na mě, aby ho nějak utišil. Měl jsem ho rád odjakživa, ale s přibývajícím časem a zkušenostmi si ho vážím víc a víc. Čím jsem starší, tím víc mu rozumím. Některé pocity starý člověk mladšímu zkrátka nevysvětlí. Já si až teď ve stáří vlastně uvědomuju, jak noblesní byl, jak fajn chlap to byl i tehdy v tom svinským období života, kdy člověka nechává tělo na holičkách. A kdy není vůbec lehké udržet si glanc, nenudit, neotravovat okolí, lidi kolem sebe. Verich byl mistr i v tomhle směru. Mark Twain kdysi řekl, Bůh stvořil člověka, protože ho opice zklamali. Pak už na jakékoliv další experimenty rezignoval. Díky takovým lidem, jako byl Jan Verich, jsem ale hrdý na to, že se k lidské čeledi hlásím. Zanechal nám všem společný úkol. Boj s blbostí. Bojoval s ní celý život a nenechal toho do posledních dnů. Já jsem v tomhle směru ve stáří už měkej. Shoduji se s Verichem v tom, že vůl zůstane volem, ale na rozdíl od něj si myslím, že dospělého člověka nepředělám. O to se už přiznávám, nesnažím. V tomhle směru za Verichem nekráčím. Tady jsem zradil, to jsem vzdal.

Krishna. Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

si má výlas z lesních strání, si má výlas z polních cest. I když víly už se dávno nenosí, jako len tvé vlasy září, jako pírko dáš se nést. Spadneš s ránem

usmíváš, světlo dalek v očích máš. A tak mi řekni, o čem sníš. Jsi má víla, to už víš. Jsi má láska z lesklých filmů, jsi má láska z krásných snů. I když nevím, zda mi vůbec rozumíš, mám rád vůni za tvých vlasů, mám rád chuť tvých drobných rtů. I když líbat

tvář, polož hlavu na polštář, ať ti pusu můžu dát. Jsi má láska, mám tě rád. Jsi můj důvod, proč jsem vzhůru, i když dávno měl bych spát. Ty však pokaždé mě vyrušíš, pořád chceš, abych ti zpíval, pořád chceš mi polštář brát. Dobře víš, že se to nesluší, já ti zpívám, ale oči se mi klíží a jen toužebně si přeju, ať už spíš, ať je snem zakletá tvoje hlava dvouletá. Já mám ráno práce moc a ty jsi důvod,

0: tvoje hlava dvouletá. Já mám ráno práce moc a ty jsi důvod, dobrou noc.
1: To byla Karel Zich a písnička Já ti zpívám, kterou kdysi složil pro svého přítele Pavla Bobka, když se mu narodila dcera Klára. A Karel jí takhle nahrál sám, jenom se svojí 12-strunou kytarou. Tuším, že to byl nějaký rok 1998 nebo 99. Tak přátelé, noc se pomalinku chýlí k tomu, co všichni očekáváme, což je půlnoc za 10 minut. To je taková magická hodina, kdy se to láme. Nevím, jaké máte ještě dneska plány, jestli jdete spát, nebo jestli jste noční ptáci, tak vás čeká někoho třeba z vás práce, nebo čtete knihy, nevím, je to různé. Já to zjišťuji čím dál víc ve svém okolí, že někdo opravdu je noční pták a dokáže třeba do 4 hodin do rána číst nebo koukat na film. Pak ovšem spí půl dne, což mě taky nepřijde úplně nejlepší, tedy protože přicházíte o kouzlo rána, třeba když je krásné ráno, modrá obloha, sluníčko vychází. No ale všechno má své. Dokonce si taky vzpomínám na jedno krásné arabské přísloví, které praví, že rozum svítí i v noci a nevědomí působí tmu i ve dne. Tak myslím si, že to je moudré i dnes, v dnešní době, protože je to velmi staré přísloví. Já vám přeji, abyste měli klidnou noc, zítra úspěšný den a budu se na vás těšit od 20 hodin. V hodince country je všechno, co se mi líbí a následně samozřejmě v dalším večerním vysílání countryáda. Mějte se hezky a loučí se s vámi Petr Kocman.
2: Being a cowboy,

svátek, Pete Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich siklek, snad se chtěl modlit.

0: Uslyšíte-li během vysílání tento výherní signál?
1: Country Fontana 2026.
0: Okamžitě volejte a vyhrajte vstupenky na jednu z letošních Country Fontán dle vlastního výběru. Nejrychlejší vyhrává.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Posloucháte reprízu pořadu. Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře. Pohodlně se usaďte. Nechte zazelenat magické oko svého radiopřijímače. Právě začínáme.
1: Když se řekne velká řeka, český tramp hned ví, že jde o Vltavu, zatímco rodinný Amerikán si představí Mississippi. U té se zastavíme i my. Příjemnou plavbu vám přeje starší archivář druhé kategorie Bezi junior.

Mississippi byla a je inspirací pro mnoho muzikantů těch nejrůznějších hudebních žánrů. Nás budou samo sebou zajímat umělci z oblasti hudby country. Už ten nejklasičtější z nich, legendární Jimmy Rogers, napsal v roce 1932 písničku Stýská se mi po Mississippi a po tobě. Pustíme si ji tak, jak ji v roce 1995 nahrál Jerry Lee Lewis.

0: Country Music Hall of Fame. Vítejte v Nashvillské dvoraně slávy.
1: V našem putování historií Country Music Hall of Fame se dostáváme až k roku 1990. V něm se dalším členem tohoto prestižního klubu stal majitel podmanivého basbaritónu Tennessee Ernie Ford. Jeho pěvecká kariéra trvala od roku 1949 do roku 1991 a věnoval se mimo jiné i gospelové muzice. Největších úspěchů dosáhl v 50. letech minulého století. O jeho popularitě svědčí i to, že mu vydavatelství Supraphon věnovalo v roce 1974 jednu stranu druhého dílu kompilace Dvorana slávy.
2: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, what do you get? Another day older and

0: České kantry. Od pánů Voskovce a Vericha po současné hvězdy naší domácí kantry scény hezky postupně a po pořádku.
1: Skupina Mustangové patřila na počátku 70. let minulého století k těm nejpopulárnějším, tedy u posluchačů. Bohužel editoři obou našich hudebních vydavatelství měli poněkud jiný názor. První album vydali Mustangové v roce 1974 a druhé vlastním nákladem v roce 1993. Nás ovšem bude zajímat rok 1972, kdy Mustangům vyšel takzvaný maxi single, čili malá deska, otáčející se rychlostí 45 otáček za minutu a na ní 4 nahrávky. Tady jsou.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Návštěvní hodina staršího archiváře. Country Radio.
1: Na počátku roku 1975 podepsal Willie Nelson smlouvu s vydavatelstvím Columbia. Jednou z podmínek bylo, že dostane volnou ruku při nahrávání, což tehdy nebylo v Nashvillu vůbec běžné. A tak vzniklo velmi rychle konceptuální minimalisticky nahrané album Zrzavej cizinec.

Album sestavené z příběhů o desperádech, psancích a zločincích, navíc nahrané vlastně téměř jenom s kytarou, vzbudilo u producentů nemalé obavy. Nakonec se rozhodli přece jenom ho vydat. Počítali s tím, že se nebude vůbec prodávat a na tom příštím už si Willie Nelson nechá poradit, jak se má nahrávat. Opak se stal pravdou. Alba se prodalo víc než 2 miliony kusů.

A je tu ta správná chvíle pro trochu bluegrassu. Tentokrát se ale za tímto zajímavým hudebním žánrem nevydáme do Kentucky, ale přímo opačným směrem, do Brna.

roce 2020 vydala brněnská bluegrassová parta Cvikr svoje druhé album a nazval ho Prodali jsme vola, podle tradicionálu, který uzavírá soupisku 15 převážně bluegrassových klasik. Tu si taky pustíme, ale ještě předtím si dáme jednu gospelově laděnou pecku. Skládám své břímě.

V roce 2020 se spojily skupiny Little Big Town a Trombone Story, aby pro charitativní účely nahráli společně klasickou skladbu Henka Williamse Jambalaya on the Bayou. Pro nás to bude už 26. verze.

Ještě na pár chvil nás teď vcucne velká řeka, tedy Mississippi. Zpěvačka Faith Hill se u velké řeky narodila a s láskou vzpomíná na své dětství a, jak sama říká, zůstává pořád tou prostou holkou od Mississippi. To Robert Křesťan to bude mít kousek dál.

Teď nám ještě vábničku na příští týden zaspívá Billy Joe Spears. A ještě předtím se s vámi loučí ze strojovny Kuba Jiroušek a od kapitánského můstku starší archivář druhé kategorie Bezi junior.

0: Uslyšíte-li během vysílání tento výherní signál.
1: Country Fontana 2026.
0: Okamžitě volejte a vyhrajte vstupenky na jednu z letošních Country Fontán dle vlastního výběru. Nejrychlejší vyhrává.

Luboš Kostelka daleko víc než mi všichni, kromě toho, že s náma študoval v Brně na Janáškově akademii muzických umění, tak se ještě staral, tak co se děje kolem, jak tomu říká pan Verich, jaký je život a cvrkot. A tak věděl, že na Slovensku není čistý líh, ale že tam zase mají Montgomeráky. To bylo po válce. A tak za mnou přišel, já bydlel v továrně, kde byly demižony, to byla chemická továrna, a povídá: hele, vypušť tam nějaký 3 demižony, kluci z farmacie by měli čistý líh a já ti oblíknu. Povídá, že bych dostal Montgomeráček. Tak já jsem to tomu Lubošovi takhle teda přinesl ty demižony, on pohá ve čtvrtek přijedu směrem od Půchova. Čekaj, já máš Montgomerák. Já jsem čekal, skutečně prvního, koho jsem uviděl, rychle se tam otevřeli dveře, vykouk Kostek a pan Hergo, ten je přesně, že on vyskočil z toho raku, jak kdyby mě neznal, utíkal podél mě a pan: Lubošku, tady Montgomeráček. On pohá: utíkej, prý, prosím tě, po mě jde policie. Takže já jsem neměl ani demižony, on neměl líh a Montgomeráky o tom vůbec už se nám jako nezdálo. A tenhle ten Luboš Kostelka byl takovej ohromnej číman. On vždycky, jak něco tak viděl, jemu se zdálo, že tamhle mezi domama je nevyužitý nějaký prostor, tak tam vybudoval kurty. Měl to být bazén, ale pak jsme málo vykopali, že bylo... Bylo asi takhle vody, tak z toho byly kurty, potom hrál se tam tenis a tak dále. A tenhle Kostelka jednou přišel a povídá: Laďo, co kdyby se zeptal tatínka, že bychom šli k vám na Knínickou přehradu na chatu, vzali partu takových prýma lidí, já mám 50 litrů vománkovýho vína, a protože v té době se v ústředním deníku brněnským v Rovnosti objevovali takové rubriky, pač ještě nebyly, jak Slováci říkají, izbičky pre opilcov. Záchytný stanice. Tak vždycky toho, kdo prostě dělá nějaký virvál, tak vzali, tu fotografii z toho občanského průkazu fotografovali a bylo sdělení v novinách. Pan ten a ten, dejme tomu Adolf Jebavý, jinak řezník a uzenář, v noci zboural 3 obrubníky u chodníku a tohle plným jménem na plný pecky prostě. A tohle, tak aby jsme z toho neměli takovýhle nějaký tyhle, on povídá, na té přehradě se všecko ztratí. A tak já jsem řekl tatínkovi, ten pán, tak chlapci, hlavně aby se tam nezapálili, že jo. A taková parta z divadla brněnského jsme tam šli a nesli jsme skutečně velikánský demižon 50 litrů vína, jednak to bylo těžké a pak takovýhle množství, že jo, kde by ten Kostelka v jiný sklepy neměli, a tohle to zase nebyl jeho artikel, on pracoval, říkám, čistým líhu a v textilu a to. Tak furt, Lubošku, co to je za víno? A on říkal, vománkový víno. A někdy říkal, jo, vománkový, no jo. A zase ti, kdy se ptali, jaký vománkový, tak těm neodpověděl. Čili jsme přišli všichni celkem takový čistý, neskažený věděním. Přišli jsme tak na večer, udělali jsme táboráček takovej, sehnali se v chatě, kde byly od hořčický skleničky, že jo. Teď se nalejívalo. A teď víno vám to bylo lehké, jak se říká na Moravě, lehké, ale veselé. Lidi hned začali tohle, tam někdo hrál, aniž měl kytaru, víte. Tohle. Jenže chuti bylo takové zajímavé. To víno vám chutnalo něco jako, částečně jako víno, ale taky jako griotka, víte. A jako vermu, takže, Lubošku, jaký jsi říkal, že to je? Říkal, vománkový. Vománkový, no a když někdo se ptal, už potom asi potřebí, pají, dej už s tím pokoj, prosím tě. Jestli to nechutná, tak to nepínám, to chutná, to zase tohleto. Ohromný veselost, v ohně, jiskry lítaly až do té doby, kdy najednou z lesa, kam si předtím odskočil, výběh celý bledej asistent výtvarníka ze Státního divadla v Brně, nějaký Kraus, a povídá: co to pijeme za svinstvo? Všichni si povídají: to už jsme tady jednou řekli, když ti to nechutná, tak se zbalou, pán. Pozor, pánové, já jsem byl v lese a mě svítí hovno. Všichni pájí, to... Pa, pojďte se podívat. Všichni jako, že to je nějaká legrace. Tak šli, ale zděsili se. Tam na takovým malým paloučku leželo něco, jako když upadne roura od toho, od neonu. Že jo? Jako taková od kostelních hodin na věži fosforesující ručička, víte? Nebo je svěst světlušek, prostě něco divného. My na to koukali. Pa, jak je to možný? A on povídá: no ať nám řekne Kostelka, co to pijeme? Jaký pak roste, když slyšeli vománkový víno? Říkají, to je pravda, jaký prosím tě tohle. A najednou jsme dostali strach, protože v té době probíhají takový různý ty procesy s těma Eisenponákama. Co když viděli na cisterně, která stála v nádraží, ty umrlčí hnáty si řekli: no nás, na nás, tímhletím umrlčí, čepovali a oslepli a umírali potom, že jo? Tak najednou jsme dostali strach, jestli nepijeme dřevitej líh nebo něco. Pač stejně jsme nemohli poznat, jestli vidíme nebo nevidíme, pač byla tma jako v pytli, že jo? A někdo povídá: Kostelka, co to je za víno?
A není to žádná legrace, podívej se na to. A Luboš Kostelka povídá. Přísám vám Bohu, ta základní surovina je skutečně víno, ale podívejte se, můj strýc mu to skysalo a protože on je takový, tohle on by to býval vyhodil a protože já žádný...

On do toho narval do toho demižonu a ono mu to zhoustlo, zželatinovalo. Tak zase běžel za farmaceutama a ty mu dali čistý lík a on to ředil, hned se mu to zdálo moc řídky, tak zase tam dal keřík a tohle. A vznikl z toho takovejhle myšmaš pohálení, na kuci je to skutečně nezávadný, od dřevitým líhu to nikdy ani neslyšelo. Jenže my už jsme mu nevěřili, protože ten důkaz pravdy tam byl hrozný. Že jo, světla přibývalo. Někdo povídá, pánové, to chce doktora. Já pám, tady je takovej, ale ne zrovna Lidumil, ten nás vždycky posílá tohle. Já jsem tam ale šepat, jsem měl strach i o sebe, že jo. Tak jsem šel, zabouchal jsem, tam se ozval, co je zase? Já jsem pám, pane doktore, první pomoc. On pám, jděte s tím někam, já jsem pám, ne, opravdu první pomoc. Paní doktora pám mě poslala někam tohle, já jsem to neslyšel, protože nám šlo o zdraví. Řekl jsem si, musím něco spolknout, vydržet a bouchal jsem dál, až on se vykoní a pám, co to člověče děláte? Já navazoval na policii, já jsem povídal, jde o první pomoc. My tam pijeme nějaký víno, o kterým říká majitel, že je vománkový, ale my máme spíš strach, že pijeme nějaký dřevitý lih, protože kamarádovi v lese z toho svítí stolice. Opa, co to povídáte? Z chlastu povídá mladý, můžou svítit jedině v oči. Ale už mu to nedalo, jak slyšel dřevitý lih a bylo, říkám, toho tenkrát plno, tak se v oblík dost nadával, ale šel. Co vám to s ním udělal, když přišel na tu mítinku, to nemáte představu. Postavil se, kouk po těch mých kamarádech, kteří tam stali jak funebráci, pač už se jim promítal ten film, jak se loučejí s rodinama, tohle slepý sem nevidím. Kouk zas na to a povídá, pánové, to hovno skutečně svítí. Oni povídají, pane doktore, a nepřestává, mi tady už také dobře. Půl hodiny to pozorujeme, je to furt lepší a lepší. On šel k tomu blíž a povídá, komu to patří. Ten Kraus najednou takovej skromnej povídá, ale to nestojí za řeč, povídá. Ten doktor povídá, pojďte sem, mládenče, že vy jste tady o něco zakop. A on pánu, já skoro upad, a on povídá, o tenhle pařez, vidíte, tam byl strouhnělej pařez, který sám od sebe fosforeskoval, zvlášť, když dostal takovýhle hit ze zdola. My šťastný, že nemoslepnem, ten doktor povídá, to mi musí dát ochutnat, z čeho vám tenhle... A ochutnal a měl pravdu, druhý den nám svítili skutečně jenom v oči. Tak to je vománkový víno.

Víkendové večery na Country rádiu. Pátek v rytmu šumné country, sobotní potlach s tremskou písní a nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní.